jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds, pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

učitelka, tak chce si mě vzít, no a ať se děje, co se děje, musím jí mít. Ach, věda, co dál, na to tatínek řval, ta kantorka je sestra tvá,

Tak to s hnusem syn před matkou si klek a s kusedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůnk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafor vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Top Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Aretha Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I can't get no satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku Humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: Už sklerotické, zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou prakticky přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku, rukujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A Linko se zajíkněte, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužkej, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufám, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla

0: malá,
1: to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A no. Co učila?
1: Nož třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně v první třídě jsem učil všechno.
1: Dávala ty včeličky, ty razítka, prasátka do těch knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak před některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, a kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičko, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak. Děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
4: No jo, to je
3: Václave,
4: pravda, no.
3: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
4: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
3: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
4: Je.
3: A mrkneš na to občas?
4: Jo, tak jako jedním okem, no.
3: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
4: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
3: Dobře.
4: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
3: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
4: Ne, nešel.
3: Před 20 lety
4: já
3: přece jenom
4: jsem,
3: si byl
4: měl
3: ještě.
4: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
3: Aha.
4: Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
3: Ale to, že řekla.
4: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A
3: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
4: trošku,
3: v podstatě.
4: Ano.
3: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
4: Díky, a vás taky.
3: No.
5: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
4: Ano, to máte pravdu.
5: Bílý nemoci z Hugoháze.
4: Ano.
3: No.
4: No děkuju.
3: Tak to se vám nebylo, Josefe.
4: To jste mě fakt potěšil.
5: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
4: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme, dědu.
3: Uvidíme, uslyšíme.
4: Mějte se krásně, díky moc.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
3: Tak to je Standa. Ano.
6: Standa Zemník, no.
4: Taky zdravíme.
6: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
4: Oba dva na jednou, jo.
3: Což
6: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
3: Tak, Ježíš, Václavé, nejde, máš tak hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
4: Ne, já
3: Faltus
4: já dám,
3: nebo Donutil.
4: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
3: No.
4: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
3: Jeho.
4: Aby to nebyl Donutil potom.
3: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Ke slunečné odpoledne ptejí vám.
4: Vám taky.
7: Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
4: Díky.
7: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
4: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
3: Tak děkujeme. A?
7: No a vybírám, Pavle, Bčko pana Donutila.
3: Zapsáno.
7: Hezky.
4: Mějte se krásně, díky, naschle.
3: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
4: Taky
8: já
4: dobrý den.
8: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
4: Děkuju.
8: A pozdravuju vaši Janu.
4: Vyřídím.
8: A všichni, mějte
4: díky.
8: Se, naslyšenou. Naschle.
3: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
4: Výborně. Jede paní z Frýdlandu.
9: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
10: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedním páčovače, já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska, středa nebo čtvrtek a jdem pájí demokracie, tak si můžeš vybrat.
11: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
9: Jo, že to
11: kdybych to
9: dobře
11: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
9: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
11: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
9: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
11: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
9: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co dneska
2: to, takhle,
1: třeba?
2: Ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak včírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co ho hraje, já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
1: Občas se objeví zase kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Bych ti nenadával, doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: tady
1: Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji, vidím.
7: A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a tady mám zvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázka, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květo ze Švážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry.
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má tvojich psíků?
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska
6: ale
4: sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak je to.
6: Příště vemu.
4: Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naschle, chlapi.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu do zad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďara směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďara do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, jo, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane pánu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S volkem polívkou.
1: No. Tak no, jo, děkujem.
3: Děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je šek svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zláčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme. Mějte se krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Opravy mateřské školy v Přerově se protáhnou, město hledá novou firmu. V Olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v Česku. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva. Dnes má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov musel přerušit opravu mateřské školy v Máchově ulici. Radní o tom rozhodli na mimořádném zasedání. Stavební firma, která práce za zhruba 15 milionů korun prováděla, totiž neplnila smluvní podmínky. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
3: Děti jsou kvůli stavebním pracím umístěným v náhradních prostorách. Jejich zajištění zároveň znamená pro město další náklady. Po ukončení smluvního vztahu se současným zhotovitelem proto město vybere nového dodavatele, který rekonstrukci dokončí tak, aby mohl být provoz mateřské školy v Máchově ulici obnoven co nejdříve.
2: Největší hlubinné akvárium v Česku vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Návštěvníci v něm uvidí žraloky, hrejnoky a další mořské ryby. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Ředitel zoo Radomír Habáň doplnil, že nádrž bude vysoká přes 9 metrů a její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva. Několik případů vyšetřují v jihomoravských Boskovicích a okolí, ale nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu nebo sociálních sítích. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, říká policejní mluvčí Lenka Petrželková.
4: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
2: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Rezort kontrolovala všech 7 v Česku působících zdravotních pojišťoven, dodává mluvčí Chatová.
5: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku ve Velkém újezdu je uzavřena ulice Lipenská. Stavební práce to potrvají do zítřka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 1. října a svátek má Igor. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Zpívat bude například Honza za Nedvěd a jako první Valdemar Matuška a song Eldorado. Dobré ráno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 1. října, svátek má Igor a jsou 2 minuty po 17:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, foukáli na svatého Remigia od východu bude teplý podzimek, no dnes nás čeká sluníčko i trocha mraků a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete na náš Facebook a také na SMS číslo 723 70 33 51. Pojďme na vaše vzkazy. U Níčov teplota 11 stupňů hlásí Radek, který zdraví z práce. Šternberg také 11 stupňů, už píše Petra, ta se chystá do práce. Úsov 11,5 stupně, napsala Hana, která přeje dobrou chuť všem ke snídaním.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Simulovanou záchranu lidí z nejhlubší sladkovodní propasti světa u hranic si vyzkoušeli tento týden členové speciální jednotky lesců Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poprvé přitom využili taky kladku, která dříve sloužila speleologům k přepravě materiálu.
1: Papi, to žlutý lano máme zajištěný? A jo.
2: Výcvik v propasti řídí lezecký instruktor Tomáš Němeček.
3: Účelem dnešního výcviku je, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme teď tady inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
1: Ještě, dober to doplná úplně, ať to napneš úplně. Jeď, ještě.
3: Každý zásah je samozřejmě jiný, jo, takže je potřeba nacvičit si různý ty působy, jiný ty trasy. Dá se vlastně do té propasti dostat jak touhle pravou stranou, tak i po té levé straně. Máme tam k tomu vytvořeny kotevní body.
1: Může.
2: Čtveřice záchranářů v uvazcích zraněného vytahuje v nosítkách, a to od jezírka úplně až ze dna suché části. Správnou techniku hlídá Pavel Bernhauer, koordinátor lezeckých skupin v Olomouckém kraji.
4: Dobré žluté.
5: Je to systém protiváhy, kdy to ti čtyři, co jsou nahoře, zadržovacím systému, buď Jimaru nebo Prusiku, pomocí své váhy postupují dole ze svahu a na druhé straně v zajištěném systému jistí další lesce, co jsou dole připoutání s figurantem.
2: My jsme v té suché části hranické propasti, pod námi je jezírko, odkud vyvěrá oxid uhličitý, což určitě asi jako z hlediska bezpečnosti jako hraje nějakou roli tady.
5: Určitě hraje, protože samozřejmě víme, že je nebezpečné, to znamená, že kluci, co slezou dolů, tak mají měřák u sebe. A náročně je to fyzicky z toho důvodu, že když si všimnete, ten svah má nějakých 60 stupňů. A tady kluci, co jdou ze spodku s, vlastně s figurantem, a ti, co jdou tady nahoru, musí tady ten úsek na těch 80 metrech třikrát, čtyřikrát zdolat.
2: Výcvik spolu s hasiči absolvují i speleologové, kteří propast zkoumají. Je tu také Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras.
6: Tak ten společný výcvik vlastně to je gro celé naše spolupráce tady se složkama i ZDSK, protože jsou zde zrovna kluci, kteří když se tady na té propasti něco stane, tak zrovna oni budou zasahovat. Jo. Takže prostě spolupráce tady v tom za nás úplně 100%.
2: V budoucnu by výzkum propasti i záchrana osob z ní měla být jednodušší. Speleologové totiž spolu s hasiči připravují projekt na sestupové schodiště do propasti. Financování jeho stavby už přislíbil Olomoucký kraj. Z hranické propasti Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silnice první třídy mezi Lipovou Lásněmi a Vápenou na Jesenicku, kterou poškodili předloni povodně, se dočká opravy. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo zhotovitele. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 120 milionů korun. Od dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude zase určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dneska zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzín natankují na nejvýš za 46,14. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. V Olomouci vzniká nový obor zaměřený na diagnostiku a léčbu rostlin. Půjde o dvouletý výzkum vědců z centra Katrin Univerzity Palackého. Odborníci v něm chtějí propojit diagnostické a léčebné přístupy a přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. V Zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Zlínská zoo přitom už letos květnu přišla o další slonici Ulu. Ta uhynula na následky zranění po napadení samcem. Za sportou česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. Před posledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Ve 54. minutě dal jediný gol zápasu Lukáš Mašek. Počasí dnes se čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je částečně uzavřena ulice Barákova mezi křižovatkami ulic Českobratrská a Milíčova. Stavební práce tady potrvají do 8. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme pranostiky na říjen. 2 minuty po půl šesté přeje Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno, je tady 1. říjnový den. Svátek má dnes Igor, vše nejlepší. A co říká pranostika pro dnešní den? Foukáli na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. No nás čeká proměnlivý jihovýchodní vítr, tady máme naději na hezké počasí. Jaký bude říjen? Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. No a pojďme odhadnout zimu. Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený. A bouřka v říjnu třeba zmalá, sotva na to zima stálá. Zemědělci pozor, vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. A ještě jedna pranostika, co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 1. října, svátek má Igor a je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplý říjen, studený listopad. No, dnes nás čeká sluníčko i trocha mraku a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 11,5 stupně. Jirku, dnes se čekají běžné práce, ať se vydaří. Temenice, 10,5 stupně, napsal Mirek Prostějov, 11 stupňů. Zdravím z práce, to už je vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Společně Helena Vondráčková a Martin Maxa ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Petr Naď a song Chráň svoje bláznostvá. Dobré ráno, za 9 minut bude 6 hodin. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Hokejisté Přerova prohráli se Vsetínem 0-5, podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují. Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Hokejisté Přerova prohráli v první lize se Vsetínem Vysoko 0-5. Dnes čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeho západní obchvat Přerova by se mohlo začít stavět do 2 let, řekl to hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za ANO. Projekt počítá i s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí a je rozdělený do 2 etap. Ta první si vyžádá přes 500 milionů korun, zahrnuje opravu Tovární ulice nebo výstavbu okružních křižovatek. Jeho západní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
4: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
3: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už 3. den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců se dostávají na řadu i opoziční poslanci. Těm vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice nejspíš nebude mít dostatek hlasů. Samuel Volpe z Pirátů řekl, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
5: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
3: Výpočet státní podpory na bydlení se ode dneška změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Do nároku na superdávku se promítne i zvýšení životního minima o 640 korun. Nově tak bude vypláceno 5,5 tisíce korun. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.
2: Sport.
3: Přerovští hokejisté v 8. kole Maxaligy prohráli na domácím ledě se Vsetínem 0-5. V prvních 2 třetinách navíc vystřelili na branku soupeře jen 8krát. Výkon i přístup hráčů po zápase kritizoval asistent trenéra David Kudělka.
6: Nepodali ten výkon, jaký jsme si představovali nebo jaký jsme chtěli. První gól nás srazil, tu naši aktivitu, kterou jsme se chtěli prezentovat do toho začátku toho zápasu. Bylo vidět ta mentální krize, to už je 3. zápas, kdy prohráváme a vyšším skóre. Nedůstojný výkon od prvního po posledního hráče. Bylo to těžko koukatelný.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojídněle mlhy. Během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, postupně mírený, jihovýchodní a

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, máte rádi křen, ten k podzimu a k zimě určitě patří, je to skvělý lék například na nachlazení. No jako dítě si pamatuju, že rostl na Šumpersku snad na každém rohu, teď, aby ho člověk pohledal. Tak máte-li ho doma, buďte za něj rádi a využijte ho. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, ty tehdy navštívili těšetické rolnické závody Pivovar a Lihovar a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Karel Gott a právě teď bude zpívat Michal Tučný. Všichni jsou už v Mexiku. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Těšetické rolnické závody Pivovar a Lihovar měli možnost si před 100 lety prohlédnout členové odbočky syndikátu novinářů v Olomouci a měli tak možnost, jak se psalo v novinách, přesvědčit se, co dokázala vykonat opravdová láska zemědělského lidu k své pomocným podnikům, pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Jeden z nejstarších pivovarů, založený v roce 1594 řádem premonstrátů, dostal se řízením osudu za zvláštních okolností v roce 1898 do rukou rolnické akciové společnosti. Ta překonala poměrně dost problémů a vybudovala z malého podniku podnik velmi pěkně zařízený, jak se psalo ve 100 let starých novinách. Všechny velké přestavby a úpravy stihla realizovat ještě před válkou s poměrně nízkými náklady. Pozornost na sebe poutala zvláště železobetonová stavba rozsáhlých sýpek, jedna z nejmoderněji zařízených v celé republice. Díky svému vybavení a opravdu dobré jakosti piva obstál podnik v konkurenci a přestože přes obec nevedla dráha, měla výstav rok od roku větší, což zástupcům tisku potvrdil předseda pivovaru František Okleštěk.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:58. Dobré ráno, je tady čtvrtek 1. října, svátek má Igor.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplý říjen, studený únor. No dnes nás se čeká sluníčko i trocha mraku a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Kojetín 12 stupňů Celsia a vypadá to, že bude jasno, napsala Pavlína. Štíty jasno, teplota od 4 do 7 stupňů, vítr od 4 po 20 km za hodinu. Dnes klousky do domácího sádla ještě rostou, napsal Břeťa, tak ať se vše vydaří. A Sobotín převážně jasno, 11 stupňů, hlásí Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. A strany na cestách dobře dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Na Prostějovsko se vypravíme pro další rozhlasovou pohlednici. Už ve 13. století podle dobových zpráv existovala obec Myslejovice pod kopci Drahanské vrchoviny a tajemným prostorem vojenského újezdu Březina. Právě do této obce, její historie i současnosti se vypravíme za další rozhlasovou pohlednicí s Mirkem Kobzou. Poslechnout si pořád budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií 5 básníků a básnířek z 5 zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Opravy mateřské školy Máchovy ulici v Přerově se protáhnou. Radnice totiž odstoupila od smlouvy se stavební firmou, která práce za téměř 15 milionů korun prováděla. Důvodem jsou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové opakované průtahy nebo nedostatky kvalitě provedených prací. Největší hlubinné akvárium v Česku vznikne v novém vzdělávacím centru Lodinka v zoologické zahradě Olomouc. Návštěvníci v něm uvidí žraloky, rejnoky a další mořské ryby. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Obyvatelé Lipové Lázní na Jesenicku stále nemůžou využívat 3 sportoviště poničené předloňskou povodní. Jejich opravy výjdou na více než 18 milionů korun. Obec se snaží na investici získat dotace z Národní sportovní agentury. Na Ukrajině platí od dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. Za sportu fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce a mezi náhradníky měl být i dnes Kodani. Počasí dnes se čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojídněle mlhy, během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku je částečně uzavřena silnice v obci Svébohov. Dělníci tu opravují chodníky a zastávku autobusu. Omezení potrvá do 14. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Zhruba za 3 roky by měli řidiči projíždět po hotové dálnici D48, podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Budou rozšiřovat stávající čtyřproudou silnici mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Nový úsek chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029.
1: Jezdím hodně na Ostravu do Libhoště na tamten směr, takže chybí.
2: Říká mi Jana na čerpací stanici u nájezdu na budoucí dálnici. Úsek mezi Novým Jičínem a Rybím není zrovna oblíbený. Chybí odstavné pruhy, při předjíždění auta jedou těsně vedle na nových svodidel.
3: Ta doprava zde byla prostě velmi nebezpečná, stávaly se zde nehody, řidiči zde riskovali dokonce i předtím do protisměru, ty protisměry nebyly od sebe oddělený, buď teda vlanovým svodidlem nebo pouze de facto dvojitou vlnou čárou.
2: Popisuje aktuální situaci generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Těleso stávající čtyřproudé komunikace poslouží jako základ nového dálničního úseku.
3: To znamená dálnici klasickou s ostatními pruhy se středním dělicím pásem, to znamená skutečně na bezpečnou komunikaci, jaký známe v České republice toho dálničního typu.
2: Silničáři přestaví taky stávající mimoúrovňová křížení. Jedno z nich počítá i s napojením plánovaného obchvatu Kunína. Přípravy zdrželo složité vyjednávání s majiteli okolních pozemků. Stavba zasáhne i dvě čerpací stanice.
3: Protože částečně ubíjáme jejich pozemky, zabíjáme jim prostě ten prostor, připojujeme de facto posléze i z těch doprovodných komunikací, nikoliv už jako samotné dálnice, to znamená skutečně ty jednání byly velmi složitá a komplikovaná.
2: Necelé 4 kilometry dlouhý úsek vyjde na asi 870 milionů korun. Řidiči se budou muset připravit na omezení zhruba od poloviny letošního října do konce roku 2028, jak pokračuje zástup se zhotovitele Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads.
4: V podstatě nejsložitější je vypořádat se s veřejným provozem, protože to stavba uprostřed města a zároveň na intenzivní užívaný komunikaci, takže nejhorší bude uspořádat dopravně inženýrské opatření, aby jsme zvládli tu stavbu vyjezdit a aby se netvořily velké kolony.
2: Po dokončení dálničního úseku bude ještě potřeba rekonstrukce novojičínské estakády, ta začne nejdříve za 3 až 4 roky. Z Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká, jak bude?
2: Bude to opět slunečné počasí, poměrně teplé, i když dnes od severu bude oblačnosti poněkud přibývat, ale nebude to úplně temná oblačnost, bude částečně přes ní slunce prosvítat. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 20 až 24, na horách bude kolem 16 a vád bude teď z rána slabý, během mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, ale na hřebenech Jeseníku je potřeba počítat se silným jižním větrem. To je tak asi vše k tomu dnešnímu dni.
0: A pojďme se teda podívat ještě na noc a zítřejší den.
2: Stále počasí s malou oblačností, v noci převážně polojasno, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, ojedinělé v údolích horských kolem 4. Vítr postupně opět zeslábne. Zítra očekáváme polojasno, skoro jasno, odpolední teploty 20 až 23 na horách kolem 15 a vítr zase ráno večer slabý, během dne pak mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: společně Eva Farná, Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Lenka Filipová nebo skupina Blondý. Dobré ráno, stali na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, dobrou chuť. A jestli se chystáte k lékaři, tak to přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Je tady ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme v kleče na zemi. Opřeme se o dlaně a kolena. S výdechem odlepíme pravou ruku a vyrotujeme celý hrudník i s paží do stropu. Opět s výdechem vracíme ruku zpět, posadíme se na paty, hrudník k zemi a paží protáhneme pod levou rukou. S výdechem vrátíme zpět dlaně a kolena a opakujeme to též levou rukou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Jeseníku začala oprava pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Jeseníku pokračují v opravách po povodních. Katastrální úřad Bruntálu je ode dneška zavřený. Čeští fotbalisté do 21 let slaví postup do baráže o evropský šampionát. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci začali v Jeseníku opravovat chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Poškozený byl při předloňských záplavách. Investice si vyžádá zhruba 18 milionů korun. Uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Projekt zahrnuje obnovu chodníku, zábradlí a taky veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a Smetanovými sady. Ty práce na opravě chodníků budou pokračovat i v příštím roce, celkově jsou plánovaný na půl roku, ale samozřejmě harmonogram počítá se zimní přestávkou a záviset bude na počasí.
4: Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
6: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky nebo své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
4: Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaně připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes je to už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původně za něj chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun.
0: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí druhé místo za Portugalskem, to znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
7: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou. Ale je to radost potom.
0: Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojídněle mlhy. Během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u Velké Bystřice směr Olomouc pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Probouzíme se do čtvrtečního rána. Někdo je čerstvý jako rybička, jiný se cítí jako kynuté těsto. Jen ho přikrýt a nechat odpočívat. Tak držím palce, ať jsme čilí a úspěšní v našich aktivitách. Hokejisté Přerova podlehli v Vsetínu 0-5. Více to probereme za chvíli a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Hana Zagorová a Petr Rezek a právě teď bude zpívat Miroš Birka. Dobré ráno.

0: dál.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Přerovští hokejisté neprožívají ideální období. V Maxalize po třetí v řadě prohráli. Tentokrát s vedoucím a dosud neporaženým Vsetínem rozdílem 0-5. Po druhé v řadě navíc na domácím ledě podlehli soupeři 5gólovým rozdílem a to vyvolalo odezvu ze strany trenérů.
2: Nedůstojný výkon od prvního po posledního hráče. Tady na tom ledě a tady na tom zimáku ti kluci si musí uvědomit, že i když se nedaří, tak bojovat, bruslit, tlačit se, vyhrávat souboje nebo minimálně neprohrávat souboje je prostě ta doména tady toho našeho klubu a bohužel výkon byl opravdu hodně slabý.
3: Říkal nezvykle otevřeně a kriticky asistent trenéra Přerova David Kudělka. Hlavním motivem promluvy v kabině i směrem k novinářům byl špatný přístup hráčů a nedostatek nasazení.
2: Ti hráči si musí taky uvědomit, že tady si nepřišli zahrát hokej. Když se někomu nelíbí, řekněme styl toho hokeje nebo ta pracovitost, tak to nemá co dělat. S některými hráči jsme hrubě velice nespokojení a tam bude muset dojít takovým těm pohovorům. Podíváme se na video, budeme důrazně hovořit s některýma hráčima, od kterých očekáváme mnohem víc a budou se propadat buď se stavou, anebo tady prostě v klubu hrát nebudou.
3: Pokračoval rázně Kudělka, který mluvil i o psychickém stavu týmu, který prohrál 3 zápasy v řadě, z toho 2 jednoznačným způsobem. A z nedostatku odvahy a sebevědomí pramenili v utkání se Vsetínem až nepochopitelné situace.
2: Byli tak ustrašení z toho soupeře, že sami cítili, že ten soupeř má tu kvalitu a že my jsme všude o krok o 2 pozadu. A tím, že se nechtěli zbláznit, nikdo nechce dělat chyby. Nejhorší chyba je z nečinnosti. A my jsme byli nečinní. Najednou tam byly takové situace, které jsou až komické. Aby se nám 3 útočníci srazili uprostřed hřiště. I pro mě je to komický a nepochopitelný. V životě jsme něco takového netrénovali. A my se tam srazíme a to je právě to, že nikdo nechce nic pokazit, ale nedodržují ten plán.
3: A nutno také podotknout, že Zubrům ze zdravotních důvodů chybějí někteří klíčoví hráči. Obránce Zdráhal a útočníci Tomeček, Indrák a Pechanec.
2: Ano, Marotka nás velice zasáhla, velice. Máme dlouhodobý zranění, ať je to Tomeček, ať je to Jindrák, ať je to Nášel. A to jsou kluci, kteří jsou velice důležití pro ten tým, a ať už kvůli morálce, ať už kvůli tomu srdíčku a té bojovnosti a plnění si těch svých věcí. Možná nemají tolik hokejovosti, někteří, ale zase na druhou stranu, co se jim řekne, to udělají a udělají to na 110%. Jo, a na co jsou nám hráči, hráčičky a opravdu střelci, anebo tvořiví hráči, pokud nám to neudělají v rychlosti a neudělají nám to v pohybu a neudělají nám to konstruktivně do té hry, kterou my chceme hrát. Ne všichni mají to místo jasný v té sestavě a chceme ukázat, že hráči, kteří odvádějí maximum, kteří se rvou a perou a bruslí a snaží se, opravdu je vidět ta snaha, to nasazení, tak si zaslouží určitě větší ten prostor na tom ledě. Hráči, kteří neplní, bohužel budou mít míň toho ice timeu.
3: Avizuje trenér Přerova David Kudělka změny a posuny v sestavě už na příští zápas, který Zubři sehrají v sobotu na ledě Tábora. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 1. října, svátek má Igora, je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, foukáli na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. No dnes je jihovýchodní vítr, tedy skoro. Dnes nás čeká sluníčko i trocha mraku a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Hanušovice, máme 5 stupňů, jasno, místy obláčky, napsal Pavel. U nás je 9 stupňů, chystám se pokračovat v úklidu, krásný. Čtvrtek přejezde na Zhlubic, Bohudíkov 7 stupňů, sem tam Ráček, jinak jasná obloha, napsala Vlaďka. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
2: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
1: A existují i jiné podmínky oznámení?
2: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, co děláte, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Jihozápadní obchvat Přerova má územní rozhodnutí. Stavební úřad vydal povolení pro první etapu, která se vyžádá přes 500 000 korun. Práce by tak podle vedení kraje mohly začít do 2 let. Projekt počítá i s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí nebo opravou tovární ulice. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou projednávat už 3. den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců se dostávají na řadu i opoziční poslanci. Těm vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok. Výpočet státní podpory na bydlení se ode dneška změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví dnes 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat ani během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát. Za sportu hokejisté Přerova prohráli v Maxalize po 3. za sebou. V 8. kole podlehli doma v Setínu vysoko 0-5. Vlaši jsou v první lize zatím 100%. V čele tabulky vystřídali Pardubice. Hokejisté Přerova klesli na 9. místo. Další zápasy čeká v sobotu v Táboře. Počasí dnes se čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojídněle mlhy. Během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u obce Hněvotín směr Hradec Králové dělníci opravují vozovku, pravý jízdní pruh je uzavřený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Nejhlubší sladkovodní propast světa u hranic využili pro své cvičení lezci hasičského záchranného sboru. Jaké to bylo, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přije dobré ráno, 2 minuty po 7:30.
6: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Kartonnal burek, a taki porcelán. Szpodrej maci bulkama, tapety parmazán. 5 kg heráku, lebo Jersey, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Simulovanou záchranu lidí z nejhlubší sladkovodní propasti světa u hranic si vyzkoušeli tento týden členové speciální jednotky lesců Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poprvé přitom využili taky kladku, která dříve sloužila speleologům k přepravě materiálu.
1: Papi, to žlutý lano máme zajištěný?
2: Výcvik v propasti řídí lezecký instruktor Tomáš Němeček.
3: Účelem dnešního výcviku je, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme teď tady inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
1: Ještě, dober to doplná úplně, ať to napneš úplně. Jeď, ještě.
3: Každý zásah je samozřejmě jiný, jo, takže je potřeba nacvičit si různý ty působy, jiný ty trasy. Dá se vlastně do té propasti dostat jak touhle pravou stranou, tak i po té levé straně. Máme tam k tomu vytvořeny kotevní body.
1: Může.
2: Čtveřice záchranářů v uvazcích zraněného vytahuje v nosítkách, a to od jezírka úplně až ze dna suché části. Správnou techniku hlídá Pavel Bernhauer, koordinátor lezeckých skupin v Olomouckém kraji.
4: Dobré žluté.
5: Je to systém protiváhy, kdy to ti čtyři, co jsou nahoře, zadržovacím systému, buď Jimaru nebo Prusiku, pomocí své váhy postupují dole ze svahu a na druhé straně v zajištěném systému jistí další lesce, co jsou dole připoutání s figurantem.
2: My jsme v té suché části hranické propasti, pod námi je jezírko, odkud vyvěrá oxid uhličitý, což určitě asi jako z hlediska bezpečnosti jako hraje nějakou roli tady.
5: Určitě hraje, protože samozřejmě víme, že je nebezpečné, to znamená, že kluci, co slezou dolů, tak mají měřák u sebe. A náročně je to fyzicky z toho důvodu, že když si všimnete, ten svah má nějakých 60 stupňů. A tady kluci, co jdou ze spodku s, vlastně s figurantem, a ti, co jdou tady nahoru, musí tady ten úsek na těch 80 metrech třikrát, čtyřikrát zdolat.
2: Výcvik spolu s hasiči absolvují i speleologové, kteří propast zkoumají. Je tu také Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras.
6: Tak ten společný výcvik vlastně to je gro celé naší spolupráce tady se složkama i ZDSK, protože jsou zde zrovna kluci, kteří když se tady na té propasti něco stane, tak zrovna oni budou zasahovat. Jo. Takže prostě spolupráce tady v tom za nás úplně 100%.
2: V budoucnu by výzkum propasti i záchrana osob z ní měla být jednodušší. Speleologové totiž spolu s hasiči připravují projekt na sestupové schodiště do propasti. Financování jeho stavby už přislíbil Olomoucký kraj. Z hranické propasti Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 1. října, svátek má Igor, je minuta po 7:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplý říjen, studený listopad. No dnes nás čeká sluníčko i trocha mraku a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic je dnes s maminkou v Olomouci, chystají se do zoo, hlásí, že cestou bylo převážně slunečno a teplota okolo 12 stupňů. V Žárově je polojasno, 8 stupňů, vítr nefouká a vlhkost vzduchu je 90%, napsal Tonda. Dobré ránko z Malé Morávky, obloha vymetená, bez mráčku, teplota 5 stupňů Celsia, ale už je na čase, aby zapršelo. Ale i tak, srdečné pozdravy od Jarušky a Pepy. Také zdravíme.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 8 hodin. Je tady říjen, užíváme si na zahradách a zahrádkách poslední sklizeň. Někdo v těchto dnech sklízí jablka, ořechy, dalšímu dělají radost ještě saláty. No tento měsíc také připravujeme záhony na příští sezonu a sázíme ovocné a okrosné dřeviny. Vysadit můžeme také některé jarní cibuloviny a trvalky. V říjnu bychom měli připravit nejen zahrádku, ale i vybavení a nářadí postupně na zimu. Uvolněné květináče a truhlíky nezapomeňme před uložením vydrhnout. Nářadí bychom měli zbavit hrubých nečistot a pomocí drátěného kartáče odstranit případnou res. Takto mechanicky očištěné plochy ošetříme olejem. Ideální je použití oleje ve spreji. Tak držím palce, ať se nám v zahradničení daří a nářadí, ať stále dobře slouží.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Přerov kvůli průtahům a špatné kvalitě odstoupil od smlouvy na opravu školky. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov kvůli průtahům a špatné kvalitě odstoupil od smlouvy na opravu školky. V Opavě je před dokončením další část silničního obchvatu. Vláda obnovila regulace cen paliv. Budeme mít polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov musel přerušit opravu mateřské školy Máchově ulici. Radní o tom rozhodli na mimořádném zasedání. Stavební firma, která práce za zhruba 15 milionů korun prováděla, totiž neplnila smluvní podmínky. Uvedla to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Město teď hledá novou firmu. Ta musí opravit interiér, rozvody vody a elektřiny nebo sociální zařízení. Děti budou do té doby v náhradních prostorách. Silničáři dokončují další část jižního obchvatu Opavy. Úsek spojující Hradeckou a Olomouckou ulici bude hotový a otevřený v listopadu. Je to předposlední část základního prstence obchvatu kolem města.
3: Zbývá ještě propojení Bruntálské a Olomoucké ulice, jak už dříve potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavby na sebe budou navazovat.
4: Pokud bude dostatek finančních prostředků, tak ten termín to zahájení nejpozdějšího zahájení je někdy začátek stavební sezóny roku 2027.
3: A celý okruh obchvatů Opavy bude hotový v roce 2029. V té době by se už mohl začít stavět také obchvat opavské části Komárov, kde denně vznikají dlouhé kolony kvůli vlakovému přejezdu a zúžené silnici. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Od dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dneska zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzín natankují na nejvýš za 46,14. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO, tak rozpočet měsíčně přijde o více než miliardu.
5: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: V Olomouci se dnes koná akce s názvem Stárneme v pohodě a zdravě. Začne ve 13 hodin v obchodní galerii Šantovka. Program nabídne nejen seniorům například trénink paměti nebo lekce tance. Pokračuje Dagmar Prachnierová z odboru sociálních věcí magistrátu.
6: Jedná se o akci u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů. Akce proběhne od 13. do 18. hodiny. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zdravotnických technologií, jako je například měření krevního tlaku, okysličení krve, představení technologie využívání péči o zrak a další.
7: Sport.
2: Basketbalisté Olomoucka nestačili na favorita nejvyšší soutěže. Slávii podlehli na její palubovce 62-88. Hanáci prohráli v NBL po třetí. V tabulce jim patří 11. místo, Slavia je třetí. Páté kolo čeká basketbalisty Olomoucka v neděli doma v Prostějově, kde přivítají Děčín.
7: Počasí.
2: Dnes se čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ojídněle mlhy. Během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Někteří z nás jsou v tuto chvíli v práci, jiní ve škole. Minulý týden říkal syn kamarádce, že mají ve škole malé setkání. Na otázku, jak malé, odpověděl jenom já, ty a ředitel. Ano, diplomacie je někdy potřebná. Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud ne, dozvíte se to už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Věra Špinerová a právě teď bude zpívat Honza Kalousek Hvězdy se mění. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno, snídáte-li? Dobrou chuť. Miluji pálivé jídlo, klidně i na snídani. Mimochodem, víte, jaká paprička je nejpálivější? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady čtvrtek 1. října a svátek má dnes Igor. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplý říjen, studený únor, no dnes nás čeká sluníčko i trocha mraků, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Jaroslav z Vikýřovic hlásí 10 stupňů Celsia a docela slunečno. Lukavice 11 stupňů, to už píše Tomáš, který dnes bude vykopávat pozdní brambory, tak přeji dobrou úrodu. Ve Šternberku slunečno, mírně větrno a teplota 12 stupňů, hlásí Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Budou rozšiřovat stávající 4proudovou silnici mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Nový úsek chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit na přelomu let 2028 a 2029.
1: Jezdím hodně na Ostravu do Libhoštěna, tam ten směr, takže chybí.
2: Říká mi Jana na čerpací stanici u nájezdu na budoucí dálnici. Úsek mezi Novým Jičínem a Rybím není zrovna oblíbený. Chybí odstavné pruhy, při předjíždění auta jedou těsně vedle na nových svodidel.
3: Ta doprava zde byla prostě velmi nebezpečná, stávaly se zde nehody, řidiči zde riskovali dokonce i předtím do protisměru, ty protisměry nebyly od sebe oddělený, buď teda vlanovým svodidlem nebo pouze de facto dvojitou vlnou čárou.
2: Popisuje aktuální situaci generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Těleso stávající 4proudové komunikace poslouží jako základ nového dálničního úseku.
3: To znamená dálnici klasickou s ostatními pruhy se středním dělícím pásem, to znamená skutečně na bezpečnou komunikaci, jaký známe v České republice, toho dálničního typu.
2: Silničáři představí taky stávající mimoúrovňová křížení. Jedno z nich počítá i s napojením plánovaného obchvatu Kunína. Přípravy zdrželo složité vyjednávání s majiteli okolních pozemků. Stavba zasáhne i dvě čerpací stanice.
3: Protože částečně ubíjáme jejich pozemky, zabíjáme jim prostě ten prostor, připojujeme de facto posléze i z těch doprovodní komunikace, nikoliv už jako samotné dálnice, to znamená skutečně ty jednání byly velmi složitá a komplikovaná.
2: Necelé 4 kilometry dlouhý úsek vyjde na asi 870 milionů korun. Řidiči se budou muset připravit na omezení zhruba od poloviny letošního října do konce roku 2028, jak pokračuje zástup se zhotovitele Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads.
4: V podstatě nejsložitější je vypořádat se s veřejným provozem, protože to stavba uprostřed města a zároveň na intenzivní užívaný komunikaci. Takže nejhorší bude uspořádat dopravně inženýrské opatření, aby jsme zvládli tu stavbu vyjezdit a aby se netvořily velké kolony.
2: Po dokončení dálničního úseku bude ještě potřeba rekonstrukce novojičínské estakády. Ta začne nejdříve za 3 až 4 roky. Z Novojičínska František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dělníci začali v Jeseníku opravovat chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Poškozený byl při předloňských záplavách. Investice si vyžádá zhruba 18 milionů korun. Uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Ve Vlčicích na Jesenicku se dnes naposledy před komunálními volbami scházejí zastupitelé, projednají například prodej obecních pozemků nebo výběrové řízení na koupi nového auta pro dobrovolné hasiče. Jednání zastupitelů začne v 17 hodin. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee, zůstala naživu po dvou dávkách smrtící injekce, nyní je v nemocnici. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Ze sportu hokejisté Colorado vstoupili do nové sezóny NHL vítězně. Nad Los Angeles vyhráli 8-4 i díky asistenci Martina Nečase. Premiéra v novém ročníku se nepovedla gólmanovi Filadelfie Danielu Vladařovi, který neodvrátil porážku 0-7 s Pittsburghem. Počasí dnes se čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ujídněla mlhy, během dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní a jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici 47 v obci Drahotuše místní části Hranic pracují silničáři. Jezdí se to jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Co za práci nás čeká v říjnu na našich zahradách a zahrádkách, připomenu už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, snídáte-li, přeji dobrou chuť. Někteří z nás se za chvíli vydají obhlédnout zahradu či zahrádku. I v říjnu je stále co sklízet, například dýně, červená řepa, také ořechy všeho druhu jsou již často zralé. A nezapomínejme ani na šípky, letos z nich budu dělat opět marmeládu, je výborná. Sklízet můžeme i kořenovou zeleninu s hlávkovou kapustou nebo čínským zelím, ale můžeme počkat až do mírných mrazů. V říjnu bychom měli očištěné záhonky před rytím pohnojit, případně posekat a zapracovat do půdy zelené hnojení. A nezapomeňte, že sekačkou s vakem můžeme nejen posekat trávu, ale i pozbírat spadané listí. Tak přeji, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří i v říjnu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, čistý nový měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. No dnes nás čeká sluníčko i trocha mraku a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Luděk z Horky hlásí slunečno a 12 stupňů Celsia. Jak píše ze Šípku, prý také dělá marmeládu jako já, ale navíc i víno, tak ať se vydaří. Jeseník 11 stupňů. To napsala Andrea, všechny zdraví, přeje krásný den a Markéta z Litovle, ta má na teploměru 10,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno. Je tady první říjnový den, svátek má Igor. Co říká pranostika pro dnešní den? Foukáli na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. No nás čeká proměnlivý jihovýchodní vítr, tedy máme naději na hezké počasí. Jaký bude říjen? Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Pojďme odhadnout zimu. Když čičetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený. A bouřka v říjnu třeba z malá sotva na to zima stálá. Zemědělci pozor, vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. A ještě jedna pranostika, co v říjnu zimy přibude, v lednu ji opět ubude. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný a usměvavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Obchvat Přerova má územní rozhodnutí. Výpočet státní podpory na bydlení se ode dneška změní. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. Dnes čekáme polojasno, až oblačno, naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeho západní obchvat Přerova by se mohl začít stavět do 2 let, řekl to hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za ANO. Projekt počítá i s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí a je rozdělený do 2 etap. Ta první si vyžádá přes 500 milionů korun. Zahrnuje opravu tovární ulice nebo výstavbu okružních křižovatek. Jeho západní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
2: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
1: Výpočet státní podpory na bydlení se ode dneška změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Do nároku na superdávku se promítne i zvýšení životního minima o 640 korun. Nově tak bude vypláceno 5,5 tisíce korun. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny. Olomoucký kraj se od dneška připojuje k celostátnímu festivalu Den architektury. Nabídne komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuze, výstavy nebo filmové projekce. V regionu organizátoři představí proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové a družstevní bydlení. Program se uskuteční v Olomouci, Hlutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a Šumperku.
3: Například v Olomouci se mimo jiné jedna z procházek bude zabývat standardy bydlení zdravotnického personálu v meziválečném období. V Přerově upozorní na nejvýznamnější rezidenční stavby města, v Hranicích zase na obytné domy pro nádražní zaměstnance v 19. století. V Šumperku můžou lidé navštívit Siglovu vilu, významnou novoklasicistní stavbu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Sport. Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru. Trenéři také oznámili novou posilu v útoku. K týmu se po vyřízení potřebných dokumentů připojil 23-letý německý rodák Ryan Nadery.
4: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nima. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: První říjen je tady a máme opravdu hezky příjemný poslech. Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. První říjen, to je také velká oslava 95. narozenin. Určitě je máme také v Olomouckém kraji, ale já mám na mysli Jiřího Suchého a ty jeho narozeniny. I když on sám je neslaví, tak pomyslně na dálku oslavíme v reportáži za 5 minut. Vydáme se také do galerie města Olomouce na Dolním náměstí, kde se něco zajímavého děje. Bude tam mobilní hospic, nejste sami, a rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou tentokrát navštíví Prostějovsko a bude mít razítko z Myslejovic. Přeji hezké dopoledne.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a teď hodně zavzpomínáme. V kapele Akord Klub hrával na basu. V Redutě na Národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. A tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý vede scénu už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to se ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Řada umělců se stejně jako v předchozích letech rozhodla podpořit mobilní hospic Nejste sami a věnovala mu svá díla. Můžete se stát jejich majiteli a přispět tak na zajištění provozu a rozvoj specializované paliativní péče. Do galerie města Olomouce na Dolním náměstí se vydáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli, abychom zjistili podrobnosti a na místo vás přímo pozvali.

0: První říjnové dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď vydá do galerie města Olomouce, respektive studia G21 na Dolním náměstí. Je tam totiž živo. Připravuje se výstava děl autorů z celé České republiky, kteří se rozhodli podpořit mobilní hospic Nejste sami. Ten od roku 2016 doprovází nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří chtějí prožít poslední chvíle svého života v domácím prostředí obklopení svými blízkými. Stalo se už tradicí, že vždy během října hospic pořádá výstavu a následnou aukci obrazů, fotografií, šperků, keramiky, tisků nebo módních doplňků. V tuto chvíli zdravíme redaktorku Ditu Vojnarovou, která je přímo v galerii a přidá podrobnosti. Pěkné dopoledne, Dito.
1: Pěkné dopoledne. Já to upřesním. Já nejsem v tuto chvíli v té galerii, respektive ve studiu G21, ale stojím před ním, a to u důležitého vozidla. Před malou chvíli totiž dorazilo vozidlo, které je plné těch uměleckých děl, které se právě na tu výstavu, která tady bude probíhat během října, pro mobilní hospic Nejste sami připravují, které získali. A se mnou je tady Kristýna Habáňová, PR manažerka, která mi řekne to podstatné. Ne. Takže otázka na úvod. Vypadá to, že všechno jde podle plánu.
2: Hezké dopoledne. Ano, všechno jde podle plánu. Ještě jsou na cestě naši kolegové, takže se moc těšíme a věřím, že se i návštěvníci galerie budou těšit taky.
1: Takže toto vozidlo není jediné.
2: Ne, obrazů je opravdu spousta, takže nevlezlo se všechno do našeho parádního berlinga a ještě přijede náš jump, který mu říkáme takhle v práci, a bude naložen právě těmi většími formáty obrazů, které by se sem nevešly.
1: Kufr je plný, kdybychom spolu popošli k zadním dveřím, můžeme otevřít, ať vidím ten důkaz a přeneseme tom posluchačům. Tady je důkaz o tom, že to nejsou v žádném případě, jak už bylo zmíněno, jen v uvozovkách obrazy.
2: Ano, je to tak. Můžete se těšit na krásné umělecké objekty, jako třeba keramiku, takže najdete tam nádherný vázy, dokonce i šperky ručně dělaný tady od olomouckých i brněnských autorek.
1: Pokud se nepletu, v loňském roce jste prezentovali zhruba 90 děl. Máte spočítáno, kolik to bude letos?
2: A musím říct, že jak jste se ptala, jestli jde všechno podle plánu, tak ano, jde, ale ještě některá díla dorazí dnes a zítra, takže odhadem víme, že je to nějakých 70 až 80 děl, ale přesný počet budu mít zítra, takže kdo si to bude chtít v galerii spočítat, tak určitě zítra.
1: Je to každopádně akce, která je pořád v procesu a proto se vyplatí sledovat dennodenně. My bychom určitě měli zmínit nějaká jména těch umělců, kteří jsou s vámi v kontaktu.
2: Ano, těch jmen je nespočet. Já se přiznám, že určitě nedokážu vyjmenovat všechny, ať už je to třeba paní Radka Slečková, nebo pan profesor Jindřich Štrajd, nebo pan Jiří Zoufalý, nebo Nikola Knotková, od které vidíme právě obraz tady na zadní sedačce auta. Ale jestli bych mohla, ať jenom nejmenuji, ale jestli bych mohla, tak určitě se můžete těšit na krásné věci, ať už jsou to krajinky zimní, jarní, letní, ať jsou to abstrakce nebo nějaké módní věci, je toho spousta. A určitě jsou tam obrazy s olomouckými uličkami a zákoutími.
1: Všechno se během dopoledne bude připravovat. Stihnete zahájit už v podstatě dnes? Můžeme naše posluchače pozvat?
2: Já myslím, že určitě můžete. Posluchači akorát dneska uvidí vlastně instalaci výstavy v procesu. Takže kdo by u toho chtěl být, tak klidně za námi přijďte, my vás rádi uvidíme. Ale kdo by to chtěl mít všechno už 100% nachystaný, tak prosím od zítřka.
1: No a může se už dnes začít, respektive zítra, opravdu nakupovat?
2: Ano, můžeme tomu říct nakupovat nebo dražit. A jestli bych mohla uvést ten náš letošní namyšlený proces na pravou míru, tak není to klasická benefiční aukce, kterou pořádáme každý rok, ale jedná se o benefiční prodejní výstavu a aukci. To znamená, že návštěvníci, kteří přijdou a vyberou si zde na místě obraz a řeknou si, wow, ten chci teď a nechci čekat na online aukci, která se uskuteční na dražebním portálu LiveBid 29.10., tak můžou zde v galerii vyplnit závaznou přihlášku a budou tam všechny instrukce, tím teďka nebudu nikoho zatěžovat, ale řeknou si, chci třeba dílo číslo 13, navýším cenu dle dražební vyhlášky, prodejní vyhlášky a můžu čekat, jestli obraz vydražím nebo ne.
1: Tušíte, v jakém cenovém rozpětí tam budete mít kousky?
2: Mm-hmm. ty ceny jsou prostě jako každý rok od třeba 500 korun až do tyjo, třeba 30 tisíc. Wow.
1: To vám samozřejmě přejeme a zajímá nás, na co budou ty vybrané prostředky použity.
2: Mm-hmm. A já bych tady začala, že letos máme krásnou spolupráci, krásnou podporu od nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek a vlastně letošní benefiční aukce. A ten výtěžek poputuje na nákup nového auta pro mobilního Spic, nejste sami. Abych to uvedla ještě úplně na pravou míru, tak to bude elektromobil.
1: Nejste sami spojený s Olomoucí, ale není to jediné místo, kde vy působíte.
2: Přesně tak, my máme sídlo v Olomouci, ale dojíždíme za pacienty a rodinami až 40 kilometrů nebo 40 minut od vlastně Olomouce, takže nás můžete najít nebo vidět nebo zavolat na Přerovsko, Konicko, Štembersko, Prostějovsko, všechny vlastně tyhle oblasti, které moc dobře známe v našem olomouckém kraji.
1: Bouchly dveře, galerie se otvírá, respektive G21, takže se bude nosit, ale ještě na závěr, prosím, kde najdou posluchači veškeré informace pohromadě?
2: Veškeré informace pohromadě doporučuji sledovat naše sociální sítě, zadejte si jednoduše Nejste sami mobilní hospic Facebook, Instagram, samozřejmě www.nejstesami.eu, naše webové stránky, no a kdo to chce zažít, tak přijďte do studia G21.
1: Říká a zve PR manažerka mobilního hospice Nejste sami Kristýna Habáňová. Z Olomouce, konkrétně z Dolního náměstí, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Diagnóza jako zásadní životní změna, dlouhodobá léčba a tedy i možnost vyhoření z dlouhodobé terapie, jakékoliv odlišnosti od vrstevníků a samozřejmě vztahy, lásky. Případně jevy jako diabulimie nebo dvojitý diabetes. Možná máte také zkušenost s chronicky nemocným dítětem nebo dospívajícím. Zkušenosti mají i dětská diabetoložka doktorka Darina Alexievič a psycholožka magistra Karolína Obadalová. Ptát se jich můžete v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc a teď se vrátíme do 13. století. Podle dobových zpráv už tehdy existovala pod kopci Drahanské vrchoviny obec Myslejovice. Právě tam do historie, ale také současnosti se vydáváme právě teď.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se vydáte na jih Olomouckého kraje, tak narazíte na pozoruhodnou vesnici, která je ze tří stran obklopena vojenským výcvikovým prostorem Březina. Jsou to Myslejovice a můžete si být jisti, že jste dorazili do půvabné obce, která má velmi zajímavou historii. Ta začíná rokem 1267, kdy je osada poprvé doslova zmíněna v souvislosti s prodejem dvou lánů olomouckým biskupem Brunem tehdejší olomoucké kapitule. Ještě starší jsou ovšem zmínky o dvou hradištích na kopcích Kozákově a Spáleném vrchu a také na kopci Zámčisko. Jediná písemná zpráva o něm říká, že v roce 1374 zde stával hrad, který se vsí získal Ješek Kropáš z Holštejna. Tento hrad zanikl asi koncem 14. století. Vůbec nejstarší písemná zpráva, která ovšem je podpořena i lidovou pověstí, hovoří, že roku 1088 existoval na některém ze zdejších hradů jistý vladyka jménem Myslej, který vystupoval jako svědek kupní smlouvy. Druhá zpráva pak pochází z roku 1131 ze soupisu pozemkového vlastnictví olomouckého biskupství. V roce 1391 se pak Myslejovice dostávají do vlastnictví Petra Skravař a s ním z větší části do svazku Plumlovského dominia. Ještě ale než budeme pokračovat historické pouti obcí, stálo by za to určitě připomenout, že historie této zdánlivě zapadlé vesnice je ve skutečnosti o mnoho staletí delší. Archeologické nálezy zde totiž potvrzují osídlení v době kamenné, které přetrvalo až do doby bronzové. Mladší kulturní vrstvy pak prozradily pohyby Keltů a v pozdější době patrně i Slovanů. Vraťme se však do toho, co nám potvrzují listiny. Už v roce 1590 se Plumlovské panství stává majetkem rodu pánů z Lichtenštejna. Ti přistoupili k přísné rekatolizaci zdejších obyvatel. Do roku 1789 byly Myslejovice přifařeny do Otaslavic, ale následkem josefínských reforem byl v roce 1788 náboženskou maticí postaven nový kostel zasvěcený navštívení Panny Marie. Vysvěcen byl 3. května prostějovským děkanem Františkem Kellerem a hned u něj byla zřízena také farnost. K ní byly přiřazeny vesničky Kobylničky a Křenůvky. V souvislosti se založením farnosti byla v obci zřízena také škola. Vyučovat se zde začalo hned po nástupu faráře. Současná školní budova pak byla postavena v roce 1889. Kromě toho bylo v 18. století zřízeno v Myslejovicích také polesí. Jehož pracovníci obhospodařovali rozsáhlý lesní majetek Lichtenštejnského velkostatku. Ten dnes leží z velké části právě ve vojenském výcvikovém prostoru. A tak na mnoho zajímavých míst, které zdejší lesy skrývají, se budete těžko dostávat. Třeba na jedno místo, které je spojeno s významnou prostějovskou židovskou podnikatelskou rodinou Vintrů. Západně od Myslejovice totiž v lese nachází chata jménem Vinter. Její jméno odkazuje na osud Karla Vintra, který byl bratrem provozovatele světově proslulé sladovny v Prostějově Bruna Vintra. Přestože byl ženatý, měl děti, tak se sem prý dobrovolně uchýlil a žil zde v ústraní až do roku 1912. Tehdy, podle lékařů, prý v záchvatu nepříčetnosti spáchal sebevraždu. Připomíná to dodnes malý pomníček nedaleko chaty. Ve vojenském výcvikovém prostoru se nachází mnoho dalších zajímavých lokalit. Jsou však veřejnosti opravdu nepřístupné. Již od roku 1936 zde totiž byl vojenský tábor a za války i po ní se velká část prostoru stala uzavřenou lokalitou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hasiči nacvičovali záchranu osob z hranické propasti. Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Hokejisté Přerova prohráli v první lize se Vsetínem vysoko 0-5. Dnes má být polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Záchranu lidí z hranické propasti tento týden nacvičovali krajští hasiči. Využili přitom i kladku, která dříve sloužila jeskyňářům k přepravě materiálu. V budoucnu by výzkum propasti i záchrana osob z ní mohla být jednodušší. Odborníci totiž spolu s hasiči připravují projekt na sestupové schodiště do propasti. Výcvik u hranic řídil lezecký instruktor Tomáš Němeček.
2: Učitel výcvikuje, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme. A zároveň řešíme inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vlastně vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
0: Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců se dostávají na řadu i opoziční poslanci. Těm vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice nejspíš nebude mít dostatek hlasů. Samuel Volpe z Pirátů řekl, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
3: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
0: Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes je to už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původně za ně chtěl 3 miliardy a 300 milionů korun.
1: Sport.
0: Přerovští hokejisté v osmém kole Maxaligy prohráli na domácím ledě se Vsetínem 0-5. V prvních dvou třetinách navíc vystřelili na branku soupeře jen 8krát. Výkon i přístup hráčů po zápase kritizoval asistent trenéra David Kudělka.
4: Nepodali ten výkon, jaký jsme si představovali nebo jaký jsme chtěli. První gól nás srazil, tu naši aktivitu, kterou jsme se chtěli prezentovat do toho začátku toho zápasu. Bylo vidět ta mentální krize, to už je třetí zápas, kdy prohráváme a vyšším skóre. Nedůstojný výkon od prvního po posledního hráče, bylo to těžko koukatelný.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové stojí porouchané nákladní auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme hezké dobré dopoledne, máme čtvrtek po desáté, Český rozhlas Olomouc, kontaktní zdravotní poradna Apatika a Pořek Volný. Už pomalu otevírají ty dnešní dveře toho dnešního vydání s paní doktorkou přes dětskou cukrovku, diabetes, ale nejenom přes ní, taky třeba přes endokrinní onemocnění. A dnes zároveň také s pomocnicí paní magistrou, klinickou psycholožkou, odbornicí, pomocnicí přes duši, třeba zrovna toho malého diabetika. Přivítáme je v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc v zápětí hned po písničce. Ovšem velice rádi přivítáme jednak jakékoliv dotazy, žádosti o radu s potížemi nejen diabetickými. A velmi, velmi rádi přivítáme třeba i vaše rodinné nebo vyloženě osobní zkušenosti. Nemocné děti, dospívající teenageři a jejich zvládání nebo nezvládání potíží při nemoci, při dlouhodobé chronické léčbě a tak dále a tak dále. Kontaktní zdravotní poradna, tak tedy kontakty do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. SMS číslo 723 70 33 51 a brzy bude otevřena a aktivní linka telefonní, tedy linka 221 555 444.

0: a patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: No, ono se asi řekne, cukrovka, cukrovka, diabetes, no nebude to lehké onemocnění, bude to chronické, bude to vleklé, asi podle věku u malého nemocného nebo jeho prarodičů, rodičů se dostaví třeba i logická otázka, proč zrovna já, jestli jsme něco dělali špatně, třeba při výživě, no ale jak je to opravdu ta interní skrytá nemoc a je dneska asi vcelku slušně a moderně řešitelná, no tak co, je to prostě nemoc, zaléčí se, jenomže on může vyvstávat nejeden problém s tím zvládáním té obyčejné cukrovky, toho obyčejného diabetu u malého nebo většího diabetika. Budeme dneska hodně mluvit o diabetu prvního typu a o dětských pacientech. Já myslím, že když třeba nastoupí přirozené dětské a pak pubertální období vzdoru, anebo potom ty lásky, ty vztahy, dětská lékařka, endokrinoložka a diabetoložka, paní doktorka Darina Alexievič, pěkně vítáme. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A v tomto případě a v těchto případech prý opravdu osvědčená, oprávněná klinicko-psychologická pomoc paní magistra Karolína Obadalová. Vítejte i vy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Láska, zamilování, nejenom protože nám teď hrála a budou hrát písničky o lásce, ale protože i dětský diabetolog, rodinka, samozřejmě dětský diabetik a třeba i klinický psycholog s tím mohou mít problém. No, láska, zamilování je to nejkrásnější na světě, u někoho satisfakce, když navzdory osudu konečně potkám protějšek, když třeba mě zkouší život tou chorobou, no ale potom asi o to silnější zklamání, frustrace, když to nevyjde, nebo když má někdo nějakou poznámku, více či méně těžké období spojené s láskou, city, vztahy a může to znamenat třeba i fatální nebezpečí pro život toho malého, mladého diabetika. Paní doktor,
2: děkuji za tady ten úvod. Tak láska, to je mocná čarodějka, to určitě všichni víme. A pokud si budeme dívat na dítě s diabetem prvního typu, už třeba adolescenta, který vstupuje do tady těch vztahových peripetií, tak samozřejmě ta láska na tu léčbu může mít i pozitivní vliv, to znamená, že ho to bude motivovat k tomu, aby dodržoval všechna pravidla tak, jak má. Ale může se stát právě i to druhé, a to je to, že vlastně třeba nějakou poznámkou, která nebyla adekvátní, tím, že se ten protějšek například zarazí, co to má na kůži, protože dneska všechny děti mají kontinuální monitorace glykemie a mají takzvané senzory, takže na nich ta cukrovka prvního typu jakoby jde téměř na první pohled vidět, tak to samozřejmě může mít přesně ten druhý efekt toho, že ten mladý adolescentní diabetik začne mít rozpor s tou chorobou, se kterou vlastně do té doby třeba byl v nějaké symbioze. A tady právě

0: právě nastupuje jako klíčová úloha dětských klinických psychologů, kteří nám v této vlastně ve vedení té terapie pomáhají, protože bez jejich pomoci bychom to nezvládli.
1: Jako třeba paní magistry Karoliny Obadalové. No tak potom nastoupíte, jak postupujete, co nabídnete malému diabetikovi nebo obecně chronicky nemocnému jedinci?
2: Jo, ta naše největší práce toho psychologa ve spolupráci s diabetologem je taková, že pomáháme těm dětem a vlastně celým těm rodinám s diabetem jako takovým se smířit, přijít vlastně na to, jak s touhle diagnózou žít a vlastně, aby to dítě stále bylo dítětem, protože to si myslím, že je obrovské téma, které u chronických nemocí máme, že se soustředí hodně ta rodina a vlastně ti zdravotníci na to, že je ta nemoc a je to vlastně taková jako hlavní ta doména, ale vlastně naším úkolem psychologa je dát tam to dětské prožívání. A když už tady byla vlastně řeč o té lásce, tak k tomu se chci taky připojit, protože vlastně naším cílem je zajistit těm dětem co nejnormálnější dětství i s tou chronickou nemocí.
1: A i s těmi láskami třeba později, no tak si dokážu představit a asi to nebude jeden případ z jedné ordinace a možná z mnohých rodin. Nevhodná poznámka, jak si vyvolený může zjistit, že vyvolená je diabetička, že se mu tam něco nepozdává, že to může mít nejenom ta interní choroba, ale i nějaké vnější projevy, to měření, ty senzory, nějakou hadičku, špatná poznámka, tak jak byste potom postupovala, pokud by za váma takovýto diabetik přišel a potřeboval potíže z duší zrovna řešit?
2: Mm-hmm. Většinou je ta první reakce tady těchto dospívajících, ať už dívek nebo chlapců, taková, že vlastně začnou bojkotovat ten diabetes. Jde vlastně o to, že pokud je to ten vyvolený nebo vyvolená, tak se vlastně cítí, že tak moc by si přáli být v tom vztahu s tímhle konkrétním člověkem, že ta nemoc stojí za to jako nemít a neřešit
1: vlastně
2: a bojkotovat. Přesně tak. Takže vlastně jakoby ta láska v tomhle případě opravdu je jako kontraproduktivní k léčbě toho diabetu. A když se teda ptáte, co bych dělala s takovouto rodinou nebo s takovýmto človíčkem, který by přišel do ambulance, tak vlastně určitě bych pátrala po tom, jak tu nemoc zvládá jako celkově, protože mnohdy jsou to, když jste dal příklad té dívky, tak ambulanci má mnoho takových příkladů, kdy jako dívka velmi dobře zvládá, diabetes má kompenzovaný, všechno vlastně funguje správně a dobře, ale právě přijde tady tahle poznámka, úplně se z toho zhroutí a teď to začne bojkotovat, úplně jako problém. Tak vlastně jdeme k tomu, že...
1: A paní doktor, to může být opravdu život ohrožující problém.
0: To může být život ohrožující, protože ty pacientky třeba, nebo i pacienti mohou si přestat aplikovat inzulín, mohou odložit pumpu inzulinovou a zůstat bez inzulínu. V případě, že máte diabetes prvního typu, je život ohrožující záležitost, jo.
1: Paní magistru?
2: Ano, tak právě to je to samozřejmě věc, kterou těm dospívajícím připomínáme v prvé řadě. Oni, takhle vám řeknu, oni racionálně tohle všechno ví, ale ta láska emocionálně je vlastně tak moc silná, že v této dané chvíli jim to jedno. Takže potom třeba mým úkolem hlavním je právě přesně mluvit o té lásce, vůbec to jako nějak nebagatelizovat a nezlehčovat, protože pro ně je to opravdu v tomhle období to největší téma, ten největší problém, který vlastně je nejen život ohrožující, ale jako i emočně pro ně tak jako těžké, že můžou klidně upadat i do depresí. Takže vlastně pro mě je to práce na takovém jako přijetí sama sebe a spojení té své identity i s tou nemocí, abych já nemusel odmítat to, že jsem teda diabetik, mám tuhle nemoc, takže mě tenhle člověk nemá rád. Takže vlastně jakoby pro mě je tady důležité zdůraznit, že pokud mě ten člověk s tím diabetem nemá rád, tak mě nemá rád jako celou osobnost. Takže jakoby ona ta práce je komplexní. Teďka, když to takhle řeknu, tak to zní trošku až strašidelně, ale vlastně jakoby pro identitu a pro tu jako sebepřijetí toho dítěte je to vlastně jakoby strašně důležité téma, které je na několik sezení v terapii.
1: No aspoň dneska ve zkratce, v mediální zkratce a v pár vstupech poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc, nejenom lásce a nejenom u malých diabetiků se ještě můžeme věnovat třeba i díky vašim dotazům, třeba i na lince 221 555 444 a nebo můžete napsat.
3: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a dnes 1.10. živě poradnu apatika na téma diabetes mellitus, hlavně prvního typu. Mohou mít paní doktorko, diabetoložko i diabetes dvojku, děti a dospívající?
1: Tak mohou mít i cukrovku druhého typu, i když ta je samozřejmě v tom dětském věku vzácnější.
0: A mohou mít oba kombinaci?
1: Mohou mít, to je to takzvaný double diabetes a jsou to specifické skupiny, například pacientů s nějakou geneticky vázanou obezitou a u tady těch pacientů bývá i zvýšená přítomnost jako autoimunitních onemocnění. Ale to bych si myslela, že jsou spíš jakoby jednotky případů, které i máme v ordinacích. Jakoby majoritní část péče dětského diabetologa jsou děti a adolescenti s cukrovkou prvního typu.
0: Musíme připomenout určitě to, co se vždycky musí říct, jak se to nejčastěji projeví, jak se to malý diabetik, respektive okolí, dozví, že mám tu cukrovku prvního typu.
1: Tak většinou to dítě přichází k praktickému dětskému lékaři nebo maminka s ním přichází z důvodu nějakých potíží a mezi takovou klasickou triádu je zvýšená žízeň, zvýšené močení a váhový úbytek. Každý praktický lékař dětský, ale i jiný, už většinou zpozorní, samozřejmě klinicky vyšetří dítě a provede laboratorní odběr glykemie, která v těch případech toho prvozáchytu bývá někdy až extrémně zvýšená. Tito pacienti potom jsou referováni samozřejmě do lůžkových zařízení, a protože ta suspekce na možnost vzniku cukrovky prvního typu v tom dětském věku je poměrně vysoká a je už na nás, abychom se k té diagnoze postavili, abychom ji uložili a začali eventuálně léčit, případně prostě pokračovali dál s edukací, protože každý pacient s nově zachyceným diabetem prvního typu a zůstává vlastně uložen na lůžkových odděleních. Jde o to zvládnout samozřejmě ten prvotní stav, tu ketoacidózu a vlastně upravit tu hladinu glykemie pomocí inzulínu, protože to je jediná možná léčba. A následuje potom vlastně to, že musíme ty pacienty naučit, jak s tou chorobou budou dále žít.
0: Ketoacidóza je také teoreticky život ohrožující stav.
1: Ano,
0: kdyby se zanedbala, ale oni jsou ty problémy takové, že to asi nepomineme v té rodině.
1: A ta ketoacidóza je život ohrožující stav. Ona je provázena právě těmi klinickými symptomy a je tam samozřejmě ohrožení a hlavně cévní CNS. Ale jde o to, že k té ketoacidóze samozřejmě nemusí docházet jenom při tom prvozáchytu. On ten pacient už, když ten diabetes má, tak se také nějakým způsobem do té ketoacidózy může.
0: Tedy už léčený, když už léčený,
1: může
0: léčku.
1: Se dostat. To je právě to, jak jsme se zmiňovali o té lásce, tak ve chvíli, kdy například takový pacient si vysadí inzulin právě proto, že byla nějaká neúplně třeba ideální a poznámka od druhého pohlaví, anebo často jsou to děti, které najednou začnou jít do nějakého jakoby popření té choroby a přestanou si jako aplikovat inzulin, tak se nám v těch ketoacidozách mohou vracet. A je samozřejmě na nás, abychom v rámci té ambulance zvládli tu edukaci tak, aby věděli, že tyto stavy by opravdu jako neměly být a měly by prostě v té léčbě s námi jakoby kooperovat.
0: A teď jste pozitivnější stránky. Když máme doma maminka, tatínek, rodina, dědeček, babička, glukometr, jsme úplně navyklí každodenně si několikrát třeba měřit cukr, diabetik druhého typu předpokládám, tak musí k tomu docházet, když si třeba občas teda testneme i naše potomky, děti, vnoučata?
1: Upřímně, já takové to plošné jakoby testování těmi glukometry z domácí péče úplně nedoporučuju, protože oni
0: ale
1: také...
0: Ale byl by tam vidět už ten cukr dřív?
1: Samozřejmě může být vidět už před tou ketoacidózou v rámci nějakého prediabetu, ale jakoby lehce zvýšená hladina glykemie u dětí může být třeba v rámci i postinfekčních nebo v rámci stresových. Tam vždycky bych s tou diagnózou byla opatrná a určitě se nedá jakoby uložit na hodnotě z glukometru. V případě ale, že to dítě má klinické symptomy, tak jak jsme si říkali, tu poliurii, zvýšené močení, zvýšené jiný příjem tekutin, hmotnostní úbytek. A zejména ve chvíli, kdy v rodinách už je diabetes prvního typu, protože je to geneticky vázaná choroba, tak ty rodiny už sami opravdu aktivně vlastně to dítě třeba otestují tím glukometrem, který už mají doma. A ty hodnoty těch glykemií opravdu bývají přes 18, 22, 20, to jsou opravdu velice extrémní hodnoty. Ale většinou...
0: Ale já vím, ale jestli si teda babička teď neříká u rádia, u proslechu Českého rozhlasu Olomouc, radši bych přeměřila jako preventivně čas od času i tomu vnoučeti a lepší teda najít mu teda 10, než potom 18, 20.
1: Já bych to spíš mířila potom už do těch ordinací praktických lékařů, kde se v budoucnosti bude vlastně zavádět screening prediabetu, protože dnes jsme v moderní době, kdy dochází takovému překlasifikování toho chápání klasické cukrovky prvního typu až ve chvíli, kdy máme klinické symptomy. A dnes už za takový jako prediabetes nebo cukrovku už považujeme vlastně fázi, kdy máme takzvané pozitivní autoprotilátky združené s diabetem. A to je jakoby podklad budoucího screeningu, který se u nás v republice bude chystat.
0: Budou se zjišťovat protilátky?
1: Budou se zjišťovat bude se u všech dětí, nejen u těch dětí, které mají pozitivní rodinnou anamnézu stran cukrovky prvního typu, ale u všech dětí by v budoucnu měl být nejspíš zaveden screening právě těch protilátek.
0: Tady vlastně kopírujeme, ono se dá očekávat, že to zajímá prarodiče, jestli existuje také u prvního typu u dětí ten prediabetes a jestli byste mohla říct třeba něco o těch hodnotách a asi to mířilo k tomu, jestli preventivně čas od času dcery přeměřit i děti našimi glukometry na diabetes druhého typu, i když by u nich hrozila jednička.
1: Já vím, že pořád...
0: Tak k tomu prediabetu existuje i
1: existuje,
0: u prvního
1: existuje
0: typu.
1: Prediabetes, dnes už, jak bych říkám, ta klasifikace se trochu mění, ale nějaká určitý prediabetes je, ale my se s těmi výkyvy těch glykemií u tady těchto pacientů setkáváme spíš ve chvíli, kdy mají nějakou postprandiální, znamená po jídelní, jakoby po sacharidovou hyperglykemii, a nebo například právě třeba po nějaké akutní infekční nemoci. Úplně plošně bych opravdu ty děti jako neměřila, protože opravdu ten glukometr domácí je zajištěn, nebo jakoby je ta záchytnost je lehce, může být chybová. Takže tam bych asi spíš se přikláněla k tomu a počkat si na ten screening celorepublikový plošný, který bude zaváděn. A myslím si, že ten bude mít to pokrytí poměrně dobré a je otázka opravdu už asi možná pár měsíců nebo roku, kdy se zavede. A myslím si, že to bude velký krok v dětské diabetologii. Ony ty studie, které vlastně jsou podkladem tady toho screeningu, už se ukončují a vypadá to, že opravdu a to jednání prostě i s ministerstvím s pojišťovnami bude jako pozitivní, ale samozřejmě bych nerada předbíhala, protože to, jak jsem říkala, ještě není jako úplně schváleno.
0: Ale něco se chystá.
1: Něco se chystá.
0: Také, ale potom, když je diagnostikován, potvrzen ten diabetes prvního typu, tak je plošně nabízena pomoc psychologa. Za chvilinku se tomu budeme věnovat více s paní doktorkou psycholožkou, paní magistrou psycholožkou u nás v poradně Apoteka Českého rozhlasu Olomouc, ať tomu dáme také více prostoru.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Když už se tedy dozvíme v rodině, že máme malého diabetika prvního typu, dítě dospívajícího, tak se to zjistí, předpokládám asi, no, když je to urgentní stav, tak třeba v nemocnici, paní doktorko Alexievič.
1: Ano, vlastně v nemocnici takové dítě zůstává k hospitalizaci. My samozřejmě zahájíme tu léčbu inzulinem, která je tady úplně absolutně prioritní, ale už v rámci zahájení léčby se schází celý multidisciplinární tým, protože to není jenom o mně jako o diabetologovi, je to i o edukační diabetologické sestře, která začne té rodině vlastně vysvětlovat a užívání těch pomůcek a aplikací kontinuálních monitorací a podobně. A nedílnou součástí našeho týmu je samozřejmě psycholog, protože musíme pro tu rodinu je to velká změna. Mohou to být úplně malé děti, doposud zdravé. Ta rodina například o diabetu prvního typu ještě ani neslyšela a vůbec nerozumí tomu, co je vlastně čeká, že tam vzniká absolutní závislost toho pacienta na inzulínu. Potom to mohou být rodiny, které už s tím zkušenost mají, ale tady opravdu nedílnou součástí je naše pomoc a nejen pro ty děti ve chvíli, kdy tomu rozumí, ale kolikrát i právě pro ty rodiče, ta podporná psychologická péče.
0: No a v poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc máme proto také dneska podporu klinicko-psychologickou paní magistru Karolínu Obadalovou. Tak se k vám dostane, nebo vy přicházíte do ambulancí, třeba na dětskou kliniku, odkud přichází paní doktorka Alexievič, vy taky působíte v rámci fakultní nemocnice Olomouc. Jak to konkrétně probíhá?
2: Ano, probíhá to tak, že při tom prvozáchytu diabetika vlastně jsou ty děti hospitalizované a jak už zmínila paní doktorka, přichází tedy postupně v těch fázích celý multidisciplinární tým. To znamená, že ve chvíli, kdy ten akutní stav je jako zajištěný a už přichází tady diabetická sestra, která se stará o tu edukaci, tak hnedka další součástí toho týmu jsme tedy my, kliničtí psychologové, a nabízíme tu pomoc těm rodinám. Naše zkušenost je taková, že ty rodiny stojí o tu pomoc, ale mají samozřejmě na výběr. Jsou některé rodiny, které si potřebují tu minimálně ten šok zpracovat sami, jsou třeba tak dobře nastavené, komunikace v rodině funguje, že vlastně tu prvotní fázi potřebují mít pro sebe a tady tu vlastně celý takový ten šok, popření, tu prvotní fázi, když se zjistí vlastně jakákoliv negativní zpráva, což si myslím, že i posluchači ze starších řad si dokáže představit, že pokud se stane něco jako negativního nebo onemocní i v tom pozdějším věku, tak vlastně ty emoce, které jsou toho součástí, jsou tak silné, že máme někdy zkušenost, že potřebujeme nejdřív ten čas pro sebe.
0: Takže to automatické, že ta psychika tak funguje, je to poměrně vážná zpráva, je to potom na celý život i léčba, více či méně zvladatelná, ale snad více zvladatelná, ale je tam vždycky šok, ten nastoupí a častokrát to tady popírám, jak to může být pravda, co jsem dělal špatně a tak.
2: Ano, přesně tak. A jsou právě rodiny, které v téhle fázi už chtějí pomoct, chtějí o tom mluvit, potřebují vlastně všechny ty emoce ze sebe dostat a my psychologové jim s tím prostě pomáháme. Provázíme je tady tímhle procesem a je to hrozně moc důležitá součást tady tohoto. Takže pokud se ptáte, jak to přesně chodí, tak vlastně oni jsou na tom lůžku a my máme své psychologické ambulance v rámci fakultní nemocnice Olomouc, ale docházíme přímo k těmto dětem k lůžku. Tam se s nimi seznámíme, tam procházíme tady tímto začátečním procesem. Ale vlastně potom už ta naše péče není vázaná jenom na hospitalizaci, ale v případě nějakého dalšího vývoje té nemoci, různých krizových situací, které přichází v průběhu života v rámci toho vývoje toho dítěte.
0: Ta láska,
2: jak už je zmíněna přesně tak, a mnoho dalšího, tak ty děti se potom můžou samozřejmě nám ozývat do té ambulance a přicházet i mimo kontroly diabetologa nebo mimo hospitalizace a můžou už potom samostatně pracovat i v té psychologické ambulanci.
0: Právě i informací, i jaksi těch starostí, zvládnutí, přijetí té diagnozy, nejenom pokud mám šok, tak je určitě spousta, je toho spousta až nad hlavu pro malého pacienta, určitě i pro rodinu. Takže v první fázi mě nemusí napadat, když vyloženě neupadnu do okamžité deprese z toho, že to nezvládnu a proč já, tak zatím mě nemusí napadnout, jako proč bych potřeboval klinického psychologa, ale je dobré, že tam je na blízku, že tam je ta možnost kdykoliv se potom ozvat, třeba až přijde láska.
2: Přesně tak.
0: Paní magistra Karolina Obadalová, jak to probíhá? Nebo dá se aspoň trošku kvalifikovaně odhadnout, jestli polovina z vaší kartotéky pacientů, minorita, prostě jenom pár jednotek pacientů, anebo většina, potřebuje dříve nebo později tu klinicko-psychologickou pomoc, paní doktorko?
1: Asi já bych si myslela, že tady tu pomoc by bylo vhodné asi zařadit do běžné lékařské péče. My samozřejmě jako lékaři i edukační sestry máme určitý přesah a máme i nějaké cítění vůči těm pacientům. Ta choroba pro mě osobně je tak specifická, že opravdu tomu dávám maximum i v té ordinaci a snažím se opravdu zjistit, kde, jestli ta rodina je v pohodě. Jsou rodiny, pacienti, děti, které to zvládají bravurně, jsou rodiny, které prostě s tím mají problém a potřebují pomoc. Asi se to procentuálně nedá říct, ale myslím si, že všichni vědí, že ve chvíli, nebo když já už trošku třeba vytuším, že něco je v nepořádku, protože nějak ty situace jsou relativně takové modelové. Já už jsem je viděla za těch 20 let, vidíte těch rodin už spoustu a vlastně někdy se vám stane, že už tak trochu vytušíte, že tahle rodina má nějaký problém, který vy už jakoby vzhledem k tomu, že už dlouho děláte diabetologii, trošku jako předpokládáte, že by mohl vzniknout, tak se snažíte už je jako naťuknout v rámci té diabetologické ordinace a třeba jim to nabídnete, už jestli nechtějí opět prostě vyhledat třeba paní magistru a nebo jiného třeba psychologa od nás z kliniky.
0: Je to dobré připomenout, že ta možnost tady
1: přesně
0: je.
1: Tak, tam pomoc tady je. Řekla bych, že ten první krok opravdu děláme i v rámci té naší péče, protože si myslím, že jsme jako tým, který se fakt snaží těm lidem pomoct a jsme citliví, ale samozřejmě nejsme psychologové, takže ve chvíli, kdy ten problém je už mimo naše jakoby možnosti nějakého lidského pochopení a lidské pomoci, tak tam opravdu ty specialisty jim nabízíme a myslím si, že to kvitují ty rodiny.
0: Ono i glykemie, můžeme se tomu zase věnovat za chvilinku, mohou třeba mávat kognitivním výkonem,
1: samozřejmě,
0: výkony ve škole a
1: samozřejmě,
0: tak dále.
1: Samozřejmě, to je věc, kterou řešíme docela často.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: tak jsme tady měli teď technický dotaz, co se netýkal vůbec poradny a patika Českého rozhlasu Olomouc. Kdybyste chtěli ovšem poradu, buď to od dětského diabetologa, a nebo pokud byste chtěli třeba i sdílet zkušenosti z rodiny, kde se vyskytl diabetes třeba toho prvního typu, tak zkuste pro tyto účely teď v poradně a patika máme vyčleněno číslo 221 555 444, tak když tak zkuste třeba, pokud máte technické dotazy úplně k jiným problémům mimo rozhlasovým anebo lehce rozhlasovým, zkuste třeba po 11. anebo zkusit hledat na internetu Ústřednu Českého rozhlasu Olomouc. Zkusíme, jestli by se teď dotaz opravdu týkal našeho tématu v poradně a patika, kde mluvíme o dětském diabetu. Snad dobrý den.
1: Halo, já provolám na recepci.
0: Nevoláte na recepci právě? Momentálně se věnujeme v poradně a patika Českého rozhlasu Olomouc dětskému diabetu a číslo 221 555 444 je právě zveřejňováno, aby volali posluchači, kteří mají dotaz do té poradny. Proložíme to našimi dotazy, kterých je spousta. On i dětský diabetolog, i naštěstí klinický psycholog, který se věnuje té péči o malé diabetiky, se nemusí setkat třeba jenom na lůžku při hospitalizovaném novém záchytu toho diabetu prvního typu. Vy se setkáváte i na různých velmi neformálních akcích a možná, že se tam dozvíte lecos a sdílíte tam lecos, a malí pacienti mezi sebou, nejenom online dneska po sociálních sítích, ale i osobně sdílejí ty problémy, to musí být k nezaplacení. Jaké jsou to situace, jaké jsou to akce a příležitosti?
2: Tak my u nás jako dětská klinika dlouhodobě spolupracujeme se Sdružením Inzulínek a myslím si, že ta naše aktivita směrem k tomu sdružení spočívá hlavně v tom, že jednak jezdíme každý rok na letní tábor pro děti s diabetem. Zároveň máme takové neformální podzimní setkání nejen mladých dětí s diabetem, ale i jejich rodin, což si myslím, že je hrozně důležité, protože navzájem třeba sdílejí ty problémy, které ten diabetes zejména třeba u těch malých dětí školkového věku může nést. Potom máme nějaké akce jako adventní punče, rozléváme, máme i nějaké charitativní akce, kdy výtěžky opravdu vždycky jdou směrem zase k těm malým dětským diabetikům. A zvykli jsme si hodně právě na ty podzimní setkání nebo na ty letní dětské tábory k sobě přibírat právě paní magistru, protože si myslíme, že ty rodiny potřebují někdy se setkat i s tím klinickým psychologem, i s námi mimo ty zdi té ordinace v nějakém neformálním prostředí a více se nám třeba otevřou a více vlastně zjistí, že i my máme nějaké jako cítění rodiny, že se snažíme jim pomoct, a myslím si, že toto je jako věc, kterou nabízíme jako nadstandardně, ale děláme to prostě rádi.
0: To by chtělo nějaký příklad, to by chtělo nějaký příběh, kdy tam byla opravdu přítomnost klinického psychologa i dětského diabetologa velice funkční a navíc přátelská, neformální, kamarádská, tak paní magistra dlouho nehovořila.
3: Ano, tady ty, já musím říct z té svojí zkušenosti a z toho pohledu psychologa, že ty neformální setkání jsou prostě úžasné. Ono i v té ambulanci, ta terapeutická práce, která má ty svoje hranice, je jako, je dobrá, je funkční a je velmi důležitá, ale to, že takhle spolupracujeme s tím Inzulínkem a jezdíme na chatu, jezdíme prostě na tábor, kde s těmi dětmi jsme celý den, jsme právě v tom neformálním kontaktu a oni potom mají úplně jakoby jinou schopnost a jinou možnost se otevřít, sdílet, vlastně chodí v těch teplácích a v tom tričku za tou psycholožkou, která je taky v teplácích a v tričku, jdou si sednout k tomu ohni. A
0: neformálně
3: vlastně
0: konzultují u ohně, co třeba?
3: Asi jsou to nejčastěji, když jsme mluvili o té lásce a o těch dospívajících, tak v tomhle kontextu určitě jsou to tyhle věci, jsou to taky takové ty témata. Kromě té lásky, která byla zmíněna, asi bych řekla, že druhé nejčastější téma bude rodič versus dítě. Ve smyslu tom, že rodiče mají někdy jako velký nárok na to, jak to má vypadat ta jejich léčba, a mají potřebu velké kontroly toho, jak si hlídat inzulín, jak s tím pracovat, a ty děti mají velkou touhu po té samostatnosti, což já třeba nejvíc oceňuji ty setkání, ty podzimní, které jsou i s těmi rodiči, protože tam vlastně potom můžu zahrnout celou celou práci s tou rodinou a pořád v tom neformálním kontextu je to mnohem jednodušší než ve zdech té ambulance. I když troufám si říct, že výsledek bude velmi podobný, ale ten proces toho, jak ta rodina je třeba uvolněná a jakým způsobem s vámi komunikuje, tak je určitě jako snazší na tady těchto neformálních setkáních.
0: Ono, moderní léčba znamená velkou výhodu kontinuální monitorace, stále vím tu hladinu cukru v krvi, tu glykemii, ví to rodič případně, ví to více či méně dospívající diabetik malý, jenomže on z toho potom může vznikat i stres, když to vidím a ono to najednou třeba vyskočí po nějakém jídle, paní doktorko Alexievič.
2: Že ta doba té moderní diabetologie sebou nese strašně moc velkých výhod. Ty kontinuální monitorace, kdy máte informaci o té glykemii, jsou k nezaplacení a jsou samozřejmě absolutní jedinou cestou k dobré kompenzaci těch dětí. To samé jsou informace z inzulinových pump a podobně. Na druhou stranu se setkáváme s tím, že vlastně ty lidi už jsou jakoby přesyceni těma informacema a ukazuje se nám tady nějaký určitý jako diabetologický stres, kdy oni tak pořád sledují ty glykemie, až se vlastně neumí jako uvolnit. Samozřejmě ta individuální citlivost na to je u každého jiná, ale některé ty jako hodně precizní typy si dokážu představit, že mívají s tím problém a neumí se jako uvolnit právě proto, že třeba pořád sledují a ty výsledky těch kontinuálních glykemí. A tady toto je právě jakoby jedna z těch důležitých jakoby částí té léčby, kdy to musíte vybalancovat. Nesmíte jakoby, musíte žít život, reálný život, nesledovat pořád jenom čísla, ale na druhou stranu nesmíte se přehoupnout do situace, že vám ta čísla budou vlastně úplně jedno.
0: A pak ještě důležitá věc. Na začátku se mi dostalo té edukace, toho školení. No pozor na tyto potraviny, ty mají vysoký, ty mají průměrný, ty mají nízký glykemický index, ale můžu na to zapomenout a patřil tam hodně bílkovinný jogurt třeba a tak. Takže zase během života můžou vzniknout problémy. A během našeho vysílání a teď povídání zřejmě vyvstal také další dotaz, možný snad opravdu do apatiky Českého rozhlasu Olomouc k tomu asi dětskému diabetu snad. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, mám vnoučka, který má 10 let. On jí strašně špatně, pečivo žádné, ale miluje sladké. Chtěla jsem se zeptat, je tam riziko, že by mohl onemocnit diabetem?
0: Tak teď nevím, jestli paní doktorka slyšela, já jsem zkoušel. Aha, vy máte ještě vedlejší sluchátečka, ještě mimo naše. Takže poprosíme, jestli byste si tam našla kroutící volume čudlík pod hranou toho stolu zcela, na kraji toho stolu. Máte zcela krajní sluchátka. A paní posluchačko, jestli by mohla stručně jenom zopakovat, oč běželo, teď vás neslyšela paní doktorka.
4: Já jsem se chtěla zeptat, mám 10letého vnoučka, který strašně špatně jí, pečivo nejí vůbec žádné, ostatní jídlo velmi, velmi málo, přílohy taky skoro nic, ale miluje sladké. Chtěla jsem se zeptat, hrozí u něho nebezpečí, že by mohl onemocnit diabetem prvního typu, prosím.
0: Hodně rád sladké, ale špatně jí.
2: Tak, špatně. A podívejte se, diabetes prvního typu je prostě choroba, která je v genetickém kódu. Tam nějakou pravděpodobnost toho, že onemocníte nebo neonemocníte, prostě máte. A určitě není cukrovka prvního typu způsobena tím, že by děti jedli hodně sladkého. Je to věc, kterou máme prostě zakódovanou v svém genomu, to znamená, se s ní rodíme a záleží na tom, jestli během života se vystavíme nějakým externím vlivům, které tu pravděpodobnost vlastně jakoby vyvolají a tím pádem onemocní. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o nějakém jídelním procesu, tak samozřejmě každé dítě by mělo dodržovat zásady zdravé výživy a rodiče by na to měli dbát a mělo by být prostě zajištěna ta výživa toho dítěte komplexní. Protože není samozřejmě na světě jenom cukrovka prvního typu, může být u dětí i cukrovka druhého typu a hlavně obezita. A těch dětí, které vlastně dnes jsou obézní a které mají problém s nějakým metabolickými diskrepancemi, s nějakými lipidovými a jinými potížemi je rozhodně víc, než bylo prostě před 10-20 lety, to jsou známá fakta.
0: Takže kdy případně zpozornět, ale?
2: A konkrétně tady u toho dítěte, které asi nemá klinické potíže, tak bych si prostě myslela, že praktický dětský lékař stabilně ho má při preventivních prohlídkách, vidí jeho růst, jeho vývoj, jeho váhovou křivku hlavně. A takové ty stesky, že děti málo jí a jí hodně sladkého, to jsou prostě jídelní návyky, které nejsou prostě vhodné. Já vidím jako velký problém dnešní doby, když se dívám kolem sebe, že děti jí z tablety anebo z telefony, ze kterých jdou k ním nějaké informace a vlastně vůbec není ta informace z toho mozku, z toho centra sytosti a hladu o tom, jak kolik toho jídla už je dost. Jo? Ve chvíli, kdy ty děti se soustředí na hru, tak přece nemůžou vnímat ty mozkové zápoje to, co je důležité, a to je prostě informace z toho hypotalamu. Takže já bych tam viděla jako problematické jídelní návyky.
0: Tak ještě za chvilinku se na chvilku vrátíme v poradně Apateka Českého rozhlasu Olomouc na téma dětský diabetes a třeba i ta jeho psychická stránka.

0: Posloucháte ještě chvilinku Apatiku Českého rozhlasu Olomouc, když tady máme dnes nejenom paní doktorku dětskou diabetoložku, ale rady chceme vyzískat ještě aspoň na pár vteřin také od paní magistry klinické psycholožky Karoliny Obadalové. Ono v dětském věku je to trošku těžké, je to zvláštní, asi jsme slyšeli o nějakých obdobích vzdoru, ale jsou tam určitě ještě jiná specifika, jiné zvláštnosti u dětí, třeba menších. Jaká třeba?
1: Ano, ty, jako každé dítě vlastně z pohledu vývojové psychologie zvládá tu chronickou nemoc, v tomhle případě se bavíme o diabetu, úplně jiným způsobem. Takže u těch úplně malinkatých předškolních dětí, oni vlastně mají takové jako egocentrické magické myšlení, všechno je pro ně jako hra a vlastně pokud i tomu rodiči, proto jak jsme mluvili o tom, že psycholog je součástí toho týmu s diabetologem a pomáhá těm rodičům zvládat tady tato těžká období smíření se s tou nemocí, tak vlastně pokud ten rodič pochopí, že to dítě tu náročnost může zvládat i hrou, tak vlastně pro ty děti je to mnohem jako snažší a můžu vám říct, že z té zkušenosti je to taky tak, že pokud to dítě onemocní jako ve velmi útlém věku, tak vlastně v závěru až na takové, jak jste zmínil, ty období vzdoru, to ale mají i zdravé děti a ty se vám budou rozčilovat kvůli tomu, že se nechtějí obléct a tohle dítě se vám bude rozčilovat kvůli tomu, že nechce inzulín, ale pořád je to stejný vzdor, tak v závěru zvládají přijetí té nemoci mnohem lépe, než když tuto stejnou nemoc dostane třeba dospívající, který řeší témata, které, jak už zazněla láska, tak zaznívají další témata toho, že si vybuduje vlastní identitu, potřebuje větší autonomii, potřebuje zjistit a odpovědět si na otázku, kdo já jsem vlastně a mnohdy tam rezonuje takové téma, že je diabetik a to bych vlastně možná chtěla jako tak důrazně říct do toho rádia, že největší asi téma, se kterým já v té klinicko-psychologické praxi pracuji, je u jakékoliv chronické nemoci, aby ty děti, ale vlastně i dospělí si odnášeli to, že pokud já mám nějakou chronickou nemoc, takže mě nedefinuje. Že vlastně součástí té mojí osobnosti je mnohem jako komplexnější systém mé povahy, mých zájmů, mých kamarádů, mé rodiny.
0: Česky řečeno, já nejsem jenom diabetes.
1: Přesně tak.
0: Můj život není jenom o diabetu, toho byste chtěli asi docílit.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Ještě dotaz, který se teď vlastně k tomu lehce váže, třeba ve kterých obdobích věkových zpozornět, jestli jsou tam ty takzvané zase nečesky řečeno píky, vrcholy, kdy se tradičně třeba více často objeví, projeví, třeba až nějakým teda náhlým zvýšením glykemického indexu, ten dětský diabetes jednička. Jsou tam nějaké věky, na kterých...
2: Tak jsou určité věky, kde se hůř třeba kompenzuje cukrovka, typicky
0: ale
2: je to...
0: Ale si třeba nejčastěji propukne ve 3, 7...
2: Ten epidemiologický trend je takový, že máme čím dál mladší děti. To znamená, když jsme mývali děti v tom prepubertálním období, jo, nebo v takové incipientní pubertě dneska ve všech zemích světa, protože jsou na to incidenční registrační prostě systémy. Vidíme, že ten trend se nám tlačí do čím dál menších věkových kategorií, takže my máme opravdu velkou spoustu dětí, které jsou školkového věku a vlastně máme prvozáchyt diabetu. Takhle bych to definovala tu epidemiologii dětské cukrovky momentálně v celém světě. Nejen u nás v republice. Máme jich jakoby jednoduchá definice, máme jich čím dál více, meziroční nárůst je kolem 3-5% a zároveň jsou čím dál mladšího věku kolem těch 3-5 let.
0: Paní doktorka Darina Alexievič, dětská diabetoložka ve fakultní nemocnici Olomouc na dětské klinice, kam také dochází klinická psycholožka paní magistra Karolina Obadalová. Moc vám dámy děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště. Hodně zdraví, hodně štěstí. Mějte se.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
5: Co dělali Hanáci v minulosti?
6: A jak se baví dnes?
5: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
6: Největší národopisné oblasti na Moravě.
5: Představí seriálek
6: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
5: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
7: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na silnicích kraji letos zemřelo už 15 lidí. Katastrální úřad Bruntálu je od dneška zavřený. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o euro. Budeme mít polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji zemřeli v září při dopravních nehodách dva lidé. Šlo o řidiče osobního auta a motocyklu. První z nehod se stala u Kojetina na Přerovsku, druhá u Lipiny na Olomoucku. Počet obětí je stejný jako loni v září. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Policejní mluvčí Libor Hejtman doplnil, že od začátku letošního roku zemřelo na silnicích v kraji 15 lidí. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
5: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky nebo své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
3: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu je strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Začíná další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z tamních dětských domovů a chudých rodin. Čas mají do 13. listopadu. Zabalené dárky můžou předat pracovníkům některé z charit v olomoucké arcidiecézi, říká organizátorka projektu Kristýna Goša.
6: Spolupracujeme na tom se všemi charitami v naší arcidiecezi a potom bude probíhat v tom listopadu následně svoz všech těch dárků, příprava dokladů k tomu, aby projeli silnicí a na začátku prosince potom už budeme připravovat dopravu na Ukrajinu. Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. Před posledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Ve 54. minutě dal jediný gol zápasu Lukáš Mašek.
7: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u obce Bohuslávky směr Brno pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: zajímavá místa navštíví dopoledne Českého rozhlasu Olomouc na první říjnový a velmi krásný den, tak třeba expozici Vincence Pryznice v Jesenických lázních, anebo třeba Olomoucký Červený kostel. A rubrika Babské rady, tak ta vám krátce předpolednem přinese triky na snadnou údržbu zrcadel. Pěkný poslech a pěkné slunečné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior.

0: Českého rozhlasu Olomouc navštívíme expozici Vincence Priznice. Je už nějakou dobu nedílnou součástí jesenických lázní, ovšem právě dnes se její brány Dernierovým koncertem uzavřou. Proč a co z galerií bude dál, o tom si popovídáme s ředitelem Vlastivědného muzea Jesenicka Pavlem Rušarem.
1: Je to věc smutná, ale když něco končí, vždycky něco nového začíná, tak opravdu po mnoha letech, vlastně desetiletích, ukončujeme provoz expozice Vincence Priznice.

0: Dějiny vodoléčby v Jeseníku v Lázních, a to právě z toho důvodu, že se chystá velká přestavba a výstavba nové moderní interaktivní expozice.
1: Expozice byla vlastně v rodném domě, dá-li se to tak říct, Vincenze Priznice, přímo v areálu těch Lázní. Znamená to, že budou nějaké i třeba stavební úpravy toho objektu, a jak bude vypadat ta nová expozice, protože Vincenz Priznic patří bezesporu mezi, řekněme, možná pět nejvýznamnějších osobností celého Jesenicka, a nejenom Jesenicka asi.
0: Bude rozšířena o další dvě místnosti, samozřejmě tedy dojde i k nějakým stavebním úpravám, a to nejen v budově, ale i před ní, protože naší velkou prioritou a prioritou našeho zřizovatele Olomouckého kraje je také to, aby byla výstava přístupná i mobilním, takže tam bude vlastně parkoviště, příjezdová rampa, čili ty úpravy budou stavební také docela výrazné. No, na druhou stranu bych řekl, že klíčové úpravy jsou technologické. Budeme tam mít asi tři hologramy, zmínil bych z nich ten nejdůležitější a největší, který bude vybaven znalostmi z naší knihovny. Vlastivědné muzeum Jesenická má nejrozšířenější knihovnu vodoléčebnou v podstatě v Evropě, takže pokud se nám podaří nebo technikům a programátorům nalít všechny tyto znalosti do hologramu, který navíc bude vypadat jako Vincenz Priznic, bude se chovat jako Vincenz Priznic, mluvit jako Vincenz, bude to zkrátka Vincenz Priznic, tak si myslím, že návštěvníky čeká fantastický muzejní zážitek.
1: Když to řeknu, derniéra současného muzea by měla proběhnout, tuším, tento čtvrtek, jak to bude vypadat?
0: Ano, nazvali jsme to akci Loučení s loutnou, takže český loutnista, pan Kubát nám zahraje na loutnu a my se rozloučíme s touto expozicí takovým malým koncertem. V síti SMS Ticket lze stále koupit lístky na tuto akci.
1: Kolik hodin začíná akce a bude to tedy přímo v tom muzeu?
0: Akce začíná v 18 hodin a bude to přímo tam.
1: Když se budeme bavit ještě o té nové expozici, tak je už nějaký časový rámec, kdyby se měla otevírat? Chápu, že jako mluvit o tom v době, kdy se ještě nekoplo, je docela složité, ale máte nějakou představu?
0: My v tuto chvíli finišujeme s přípravou čtyřstranné smlouvy, projektová dokumentace už je vlastně vytvořená, ale bude se ještě upravovat právě o ty nové technologie, a předpokládáme, je to samozřejmě takový optimistický předpoklad, že příští rok by se mohlo začít stavět.
1: Stavět, čili na sezónu, řekněme, rok 28?
0: Doufujeme, že ano.
1: Z Jeseníku Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Víte Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

čas babího léta, je 1. října, máme krásné slunečné dopoledne. 26. září bylo Evropského dne jazyků. Včera se při té příležitosti konalo tradiční setkání v olomouckém Červeném kostele. Český rozhlas Olomouc byl u toho, reportáž nabídneme v našem dopoledni za chvilku.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V Červeném kostele v Olomouci se včera konalo setkání lidí, kteří si chtěli popovídat různými jazyky a také se o těch jazycích a rozličných kulturách něco dozvědět. Akci nám představil za pořádající vědeckou knihovnu v Olomouci její náměstek Martin Kučera.
1: Speak dating je vlastně oslavou Evropského dne jazyku. Ten se každoročně připomíná, slaví 26. září. Už máme spolupráci během těch let navázanou s řadou lektorů, rodilých mluvčích, za což jsme velmi rádi, že se do toho zapojují, a spočívá to v tom, že veřejnost dokoliv může přijít do vědecké knihovny, do Červeného kostela a vyzkoušet si jazyk, který nabízíme. V letošní nabídce máme třeba ty klasické jazyky jako francouzštinu, italštinu, angličtinu, němčinu, ale třeba taktéž romštinu, hanáčtinu, vietnamština je tady, snažíme se to obzvláštně také dalšími zajímavými jazyky, jako je japonština, čínština a mnohé další.
2: První, na co jsem narazil, byla nizozemština.
1: Tak dokonce Univerzita Palackého, tak zde máme katedru nederlandsky. A vlastně ta spolupráce s Univerzitou Palackého s jazykovými katedrami je vynikající a velmi si toho vážíme.
2: Kolik je tady těch jazyků celkem?
1: Přibližně kolem 20 jazyků. Máme přibližně 3 hodiny možnost setkat se s těmi lektory, odzkoušet si jazyky.
3: Já jsem Aleš Spurný.
4: Jmenuji se Štěpán, nebo Li Guanxian mandarinštiny. Dělám stáž na Univerzitě Palackého.
5: Cecile Padiera. Pracuji na slovenském gymnáziu na česko-francouzskou sekci v Olomouci.
2: A pocházíte odkud?
5: Z Francie, z města Clermont-Ferrand.
2: Tady jsme přišli k Indonésii, já jsem si to nejdřív trochu spletl s Polskem, ta vlajka je naopak. Stává se to běžně, že si to lidi pletou?
6: No, podle vlajky jo. Myslím, že toto je zrovna taky polská vlajka, tak jsme jenom otočili a je to indonéština.
2: Asi nedostáváte poprvé tu otázku, proč jste si vybrala právě tu indonéštinu?
6: Ono to bylo docela náhodné, já jsem se hlásila na korejštinu, ale nedostala jsem se, tak jsem si dala takový backup. Indonéština, vietnamština, no pak jsem slyšela, jak zní vietnamština, tak jsem šla radši na indonéštinu a už jsem tam zůstala.
2: Ty jazyky jsou si podobné, které jste vyjmenovala, anebo jsou rozdílné?
6: Já bych řekla, že jsou hodně rozdílné. Vietnamština je tónový jazyk, tam má 7 tónů, takže je to docela, myslím, že by se dal indonéština jako tak nějak porovnat s filipínštinou. A samozřejmě indonéština hodně podobná s malajštinou, to je něco jak čeština, slovenština.
7: Já se jmenuji Lucie Stanetrníková. Já se nevěnuju profesně jazykům, ale je to něco, co ráda dělám ve volném čase a myslím si, že dneska je super příležitost si ty jazyky procvičit. Já jsem tady vlastně poprvý a začala jsem teda u toho Braillova písma, který neznám, ale je fajn se dozvědět zase něco nového a budu potom pokračovat na další stánky, které už znám z těch jazyků.
2: Kolika jazyky hovoříte?
7: Tak já mluvím anglicky, každý mluví anglicky už v dnešní době. Potom jsem se začala učit francouzsky, zalíbila se mi i portugalština a tím, že portugalština je vlastně podobná španělštině, tak španělštině rozumím, ale nemluvím úplně plně španělsky. A začala jsem se učit hebrejsky ještě.
2: Co vás k tomu vedlo, k té hebrejštině?
7: Já se hodně učím jazyky přes poslouchání písniček a vlastně poslouchám různé podcasty a tak na internetu. Je to jazyk, který mě zaujal tím, jak zní ta melodie toho jazyka, ta intonace, a pak jsem si řekla, proč ne, ale to jsem ještě začátečník.
2: Co vás zajímalo u toho stánku s Braillovým písmem?
7: Že je oproti třeba té znakové řeči, je tam rozdíl v té univerzálnosti, že to Braillovo písmo je univerzální, jak pan nám vysvětloval, že vlastně jakýkoliv jazyk se dá napsat tím Braillovým písmem, kdežto u znakové řeči je to jinak, že máte třeba ASL, což je ten American Sign Language, který je úplně jiný než ta znaková řeč, která se vyučuje v Česku. Takže to je, myslím, určitě velká výhoda toho Braillova písma.
2: A pustíte se do toho taky?
7: No, nad tím Braillovým písmem, já si myslím, že by mi to trvalo hodně dlouho. Pan vlastně mi řekl, že se to naučil za 2 měsíce, když přišel o zrak během prázdnin, ale říkal, že standardně ty lidé se vlastně učí 1 rok. A myslím si, že je to hodně náročný, no, protože když jsem zavřela oči a zkusila si přečíst v tom slabikáři nějakou první větu, tak bych asi nepoznala rozdíl mezi jednotlivými body, co znamenají. Jako je to opravdu náročný, takže chce to cvik, no.
2: Jaká je vaše profese?
7: Já ještě studuju a studuju medicínu, ale ty jazyky mě zajímají, jako to je moje velké hobby, takže dá se to propojit třeba nějakým cestováním nebo stážima v zahraničí a tak podobně.
2: Vy jste od Opavy přijeli? Co už jste tady absolvovali?
8: Byli jsme romština, vietnamština a ještě latinu.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první 2 kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. To je ještě rubrika Babské rady. Už za chvilku vám Jarka Vykoupilová nabídne tipy na snadnou údržbu zrcadel. Těšíme se na to.

0: Praktické rady.
1: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: 12 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí až do konce října. Část cyklostezky v Mikulovicích na Jesenicku se opravuje. Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík bude dnes sloužit tradiční mši za policii. Převážně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Kvůli nepříznivé situaci na Přerovsku prodloužil magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala radnice na svém webu. Zákaz se týká správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí. Dělníci opravují v Mikulovicích na Jesenicku část povodní poničené cyklostezky. Opravy probíhají na zhruba 160-metrovém úseku za Mrázovou chatou. Hotovo by mělo být do konce měsíce, pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí, kandiduje v komunálních volbách.
7: Těch úseků je poničených více, ale toto je jeden úsek v lese, který byl poničen povodní, kde vlastně bylo poničeno zábradlí, ale i samotná cyklostezka, kdy ta řeka tam částečně vymlela části té cyklostezky, takže v tuto chvíli v rámci programu Živel 1 jsme získali peníze na to, aby jsme tuto část opravili a pevně věříme, že do konce měsíce se to podaří opravit.
5: Olomouci začne v 16 hodin mše za policii České republiky. Sloužit je bude arcibiskup Josef Nuzík v chrámu svatého Michala, který je patronem bezpečnostních sborů. Více za pořadatele Jiří Ignác Laňka, předseda Křesťanské policejní asociace.
8: Je to vlastně jakási prosba k našemu stvořiteli, aby vzal do ochrany celý policejní sbor, aby byl do ochrany celou naši společnost. Je to duchovní podpora právě pro činnost policistů, aby dokázali stále pevně stát na straně práva, prosazovali právo a spravedlnost naší zemi.
5: Sport. Prostějovské volejbalistky v sobotu odstartují nový extraligový ročník domácím derby s Přerovem. Nevstoupí do něj ale v kompletním složení. Smečařka Žana Siroješkinová se kvůli reprezentačním povinnostem připojila později. Až během sezóny naskočí Veronika Trnková a Nikola Kvapilová po mateřské pauze. Další hráčky navíc bojovaly se zraněními, upřesňuje trenér Petr Zapletal.
9: Vicky Dvořáková měla natržený břišní sval, tam konvalescence je trošku delší, ale myslíme, že za dva týdny by už měla jít do plné zátěže. Anička Kohutová dlouhodobě měla problém s achilovou patou, měla tam zánět, takže teďka postoupila nějaký menší zákrok, ale od čtvrtka by měla na 100% už začít trénovat.
5: Počasí. Odpoledne bude polojasno nebo oblačno s teplotami 21 až 24 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 17 stupňů, fouká mírný jihovýchodní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě převážně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane slabý, během dne mírný jižní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce, pracují u velkého újezdu mezi 286. a 291. kilometrem. Jedou levým pruhem.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné poledne vám přejeme, přátelé, ve čtvrtek 1. října. Dnešní den je tak bohatý na nejrůznější svátky, že bychom se mohli doslova a do písmene uslavit. Tak jenom považte, dnes máme Mezinárodní den houdby, máme Mezinárodní den kávy a také Světový den vegetariánů, tak pokud si kávičku anebo něco zeleninového bez masa ho dáváte, tak vám samozřejmě přejeme dobrou chuť. Pozor, také na dnešek pravidelně na 1. říjen připadá Mezinárodní den seniorů. A pozor, pozor, seniorům se hodně budeme věnovat příští týden v úterý po 10. hodině v Dobré radě a budeme si povídat o soutěži Babička roku a také o tom, jaké krásné akce Krajská rada seniorů pro vás až do konce toho letošního roku připravuje. Takže i seniorům se budeme hodně věnovat i v těch dalších dnech v našem vysílání, ale teď vám všem, kteří k seniorům patří, můžeme přát všechno, jen to nejlepší. Blahopřejeme také všem Igorům k dnešnímu svátku a pozor také vám, kteří dnes máte svůj den narozeninový. A přátelé, mezi vás oslavence patří také Jiří Suchý. Myslím, že k tomuto jménu není potřeba nic dodávat. Snad jen to, že úžasný Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny. A tak písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc začněme s jeho Babetou a vedle Jiřího Suchého uslyšíte také Jiřího Šlitra. Další písničky, skladby a přání už jsou na vás na telefonu 221 555 444 a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se na vás těší Zora Ješková.

že ta babeta je fofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, my vás všechny zdravíme v tuhle chvíli v písničkách na přání. Pojďme si připomenout naše telefonní číslo.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Písničky na přání rádi hrajeme, přednost ve výběru samozřejmě mají vždy ti, kteří nám zatelefonují, ale určitě můžete také zkusit SMSky, pokud raději posíláte jenom zprávy. Tady to SMSkové číslo k nám je 723 70 33 51. Máme už na telefonu prvního z vás, je to po nějakém čase, pan Robert z Olomouce, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, bylo by to pro toho pána, co teď má 95.
0: Ano, pan Jiří Suchý, pan Suchý.
2: Pan Suché, přeju mu všechno nejlepší, mám moc hezky písničky, takže to zdravičko, štěstíčko a tak. Tak by to bylo pro Káju Gota, který už nežije, včera o něm byl moc hezký pořad, nedovolal jsem se. Pro Vlastičku, pro Marušku, pro Jardu, pro včelaře, no pak pro všechny linkaře na bazén do Mohelnice. No a dneska to zkusím poprvé v Žebíkách, tak mě držte palce, ať není já uvažen, nebo ať se dovolám. No. Ale jinak, když to pokazím, no tak to zkusím znova, no tak co se dá dělat.
0: Ano, tak budeme držet palce, moc vás pozdravujeme.
2: Když se nedovolám, tak je to jedno. Tak moc
0: jasně, děkujeme. Nashledanou. Karel Gott bude zpívat písničku Už dávno dal jsem ti klíč. Mimochodem, když pan Robert zmiňoval ten včerejší hezký pořad o Karlu Gottovi, tak ano, každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete poslouchat roky, desky, hity Karla Gotta. Takové krásné hudební vzpomínky a návraty od 19. hodiny a provází Jirka Matějů. Teď už Karel Gott a tuhle písničku, která je připravena, posíláme také pro Honzíka Navrátila z Libiny. Dnes má narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, moře lásky a rodinné pohody. Přeje babička s celou rodinou Honzíkovi Navrátilovi. Blaho přejeme. A pro vás je tady telefon do písniček na přání 221 555 444. A linka je volná.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, první říjnové, a na telefonu s námi je paní Vlaskička z Krnova. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní Zorenko. Děkuji vám za vybrání písničky. Jsem hodná hocha, má vás moc ráda.
1: Děkuju.
2: A teď bych chtěla Robertovi poděkovat. Poslám mu taky tu písničku. A pak bych chtěla zrovnit se, jak volá ta paní. Staňka, nebo to nějak se jmenuje.
1: Ano, Zlomnice u Rýmařova.
2: Ona mě taky pozdravovala, taky to musím oplatit. A všem děvčatům, co mě poslali písničky, zlatíčka moje, všem, když to nestačím, moc jste všichni hodní a moc vám všem děkuju, všem. No a teď bych chtěla, je Františka.
1: Ano, pozor.
2: Tak já mám bráchu Františka, je to sice v neděli.
1: Ano.
2: Já se asi nedovolám, tak je předemu. Mám už jenom jednoho brášku Frantu, je z Javorníku František Dějatka, tak mu posílám písničku, jo, a všechno nejlepší fanouši, i přeje se Jegra. A teď bych chtěla ještě lidu se do Jeseníku poslat písničku, já to taky potřebuje všem mojim zátiškám, všem. Nebudu dělat žádné výhrady. Všem.
1: Tak jo.
2: Žulovsko, Jesenicko a všude.
1: Na všechny myslíte a to je moc za moc dobře. A vy jste chtěla nějakou hezkou, veselou. A to stejně tak přejeme i vám. Paní Vlaskička z Krnova byla s námi a mějte se moc a moc dobře. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Paní Vlaskička už blahopřála také Františkům, no udělala velmi dobře, protože tento týden nás v tom samém závěru čekají dvě velmi frekventovaná jména. V sobotu slaví svůj svátek Bohumil a v neděli František. Bohoušků máme opravdu hodně mezi posluchači Českého rozhlasu Olomouc a stejně tak Františků, takže pokud chcete popřát těm svým bohouškům i Františkům, tak možná neváhejte a využijte ten prostor už dnes nebo i zítra, protože možná pak v těch písničkách bude opravdu velmi plno a hrozí nebezpečí, že byste se třeba nemuseli také dovolat. Takže zkuste už teď telefon 221 555 444. Paní Vlaskička chtěla nějakou hezkou, veselou písničku. No, svůj specifický humor ten vždy dovede předvést Jarek Nohavice. Tak zkusíme jednu, která se nazývá Cyklistická. Vyzkoušíme, tady je.
3: Fangle stuhy praporečky, diváci utrati, ho, ho, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou poskla všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý má taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všecko časem přejde. Hele, tamhle někdo vepředu, nějaký šílenec, ho, ho, ho, ho. Řekl si a že jim ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však my ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale Kuwait není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všecko časem přejde. Koukej vzadu, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. zklame svou manželku, syna i maminku, doma před televizí. Jo, když to jde, tak to jde, ale maminka není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle borec v žlutém triku, každému na ráně, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků, určených ochraně, ho, ho, ho, ho. Náskok je 8 vteřin, náskok je 8 vteřin, a teď jsem to poplet, já jsem věděl. Náskok je 8 vteřin, náskok je 8 vteřin. Kubo, umíš to střihnout? Já. Tamhle borec v žlutém triku, každému na rádě, ho, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků, určených ochraně, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Tak to bylo, jo, když to jde, tak to jde, ale lídr není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všecko časem přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva ať žije, ho, ho, ho, ho, ho. Malý cíl taky cíl, teď nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie jeden bod a to je taky dost. Jo, když to jde, tak to jde, ale prémie nejsou ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet, a všecko časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ten si šlape, chytrý, ten se veze, ho, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co má před sebou, jede to do toho. Vítr mu nevadí, ruce ho nezebou, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale 30 není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všecko časem přejde. A v bráně borců první borci jdou loket na loket, ho, ho, ho, ho, ho. Oba favoriti horcí, to bude divoké, ho, ho, ho, ho, ho. Stadion povstává, poslední zatáčka a oba končí v pádu. Jo, někdy vyhrává, kdo se moc nemačká, ten, kdo je třetí vzadu. Jo, když to jde, tak to jde, ale vítězství není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Tak tohle byla kapela Krištof a Richard Krejčo a písničky Na přání míří do jeseníku. Je s námi paní Liduška, naše pohádková babička. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, paní redaktorko, přeji vám a všem mojim milým posluchačům, protože ať spolu hraje nebo ne, ale jsou mě všichni milí, znám už je všechny po hlase, ale dneska mám velice milou povinnost a to je popřát mým dvou Františkům. A je to František do Strukova a František od Brna. Moji milí chlapci, co já vám mám přát jiného, než hodně, hodně zdraví. Potřebujete tomu zdraví a štěstí, protože na také Titaniku byli všetci zdraví a nepřežili. Tak i to zdraví, klid a pohodu. A vlastně díky, díky. A vám, paní redaktorko, krásný, nádherný den, prosluněný, jak máme tady v jeseníku, přeji i vám a všem vašim společníkům, co s něma z těch prác.
0: Vysíláme, ano, děkujeme.
1: Vy, co vysíláte. A ať i moji chlapci jsou zdraví a vitální. To jim přeji. A děkuju pěkně.
0: Děkujeme také, velmi pozdravujeme, krásný den, ať se daří i vám a užívejte sluníčko, český raj, Františkům posíláme. Naschledanou.
1: Naschledanou, díky.
0: Hezké odpoledne přeje Jirka z Olomouce Stupkové, nejvěrnější posluchač, který všem přátelům děkuje z celého srdíčka za hezké pozdravy a všem přeje spoustu spokojenosti a radosti ze života a zdraví. Krásné sluníčkové odpoledne. Posíláme k dobré kávičce pro radost a potěšení rodině. Navrátilové, Pitlíčkové, Gotwaldové, Rostové, Šléhoferové, Lidušce Siglové, Alence Dojeřmaně, Henrice Kájovi a Alence. Na všechny myslí Sedláčkovi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc míří do Tršic. Paní Majka se k nám dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak přiznám se, že znám, nebo vzpomínám si na dva Igory. To je první Igor Bareš, toho osobně neznám, má příjemný hlas.
1: Ano.
2: A druhý příjemný hlas má váš zprávař Igor Polák,
1: Igor
2: kterého
1: Polák.
2: Znám osobně.
1: Ano, je to
2: takže
1: tak.
2: Takže dneska mají svá... A Igor vždycky říkal, když jsme ještě spolu válčili v komunistickém školství, tak říkal, že svátek má on a Čínská lidová republika. Ale to už naštěstí z kalendáře teda zmizlo.
1: Takže tak.
2: A samozřejmě zdravím Mirku Slovákovou do Štenberka. Děkuju.
1: Vy jste vybrala písničku s úžasným názvem Až já budu svatý od skupiny Buty, a tak si ji rádi poslechneme. Igorům moc a moc blahopřejeme i jejich specifickému smyslu pro humor. Zdravíme Igora Poláka a děkujeme. Majka z Tršic, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Dobrý den, píše nám pan František od Brna. Zahrajte prosím krásnou písničku k nádherným narozeninám, které dnes slaví milá Mařenka Skálová z Hrabové. Milá Mařenko, kytici květi, nechci ti popřát oceán zdraví, štěstí, moře lásky, boží požehnání a panenka Marie, ať tě opatruje, andílek, ať chrání a co si přeješ, ať se ti splní. Při písničce krásný tanec s manželem Františkem a Františkovi přeji k nedělnímu svátku všechno jen to nejlepší z celého srdce a lásky přeje František od Brna. A máme tady další vzkaz do Chořelic, hrajeme milému Igorovi. Igore, posíláme ti pěknou písničku a přejeme hodně zdraví, rodinné lásky, krásné životní okamžiky, splněná přání, boží požehnání, přeje babča Hela, Sonja a Šárka se Zlatíčky. Blahopřejeme Igorovi do Chořelic.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání míří do Proskejova a vítáme ve vysílání paní Zdeničku z Proskejova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, moc vám děkuji, že jste mě vzala a jste zlatičko. Písničku k nedělnímu svátku posílám panu Františkovi od Brna. Přeji štěstí, zdraví, pohodu, lásku v rodinném kruhu. Co si přejete, ať se vám splní, na co sáhnete, ať se daří a chrání vás andílek strážný. Písnička je i pro Jirku do Litovle, též přeji zdravičko, zdravičko. Pane Jirko, jak je zdravičko, tak je úplně všetičko. Eladinkovi s Kanárkama, jeho sestře Jindřišce a Vlastince do Krnova. Taky Vlastinko, přeji zdravičko, zdravičko. A se vám taky všechno daří. A Zorinečko, vám děkuji, písnička je i pro vás a někdy opět naslyšenou.
1: A jmenuje se Ven a my už se těšíme. Děkujeme, nashledanou. Paní Zdenička z Proskejova byla s námi. Já honem přidávám další SMS-kové vzkazy, které nám přicházejí. Prosím, pošlete krásné podzimní pozdravy úplně všem. Aničce z Vápené, Helence z Uhelné, Zdeničce z Uničova, Majce a Aničce v Bludově, Vlaskyčce v Krnově, kamarádkám na Rybníček. Všechny pozdravuje paní Marci z Rybníčku a paní Marci, my vás pozdravujeme. Zahrajte krásnou písničku pro radost a pro potěšení a pro dobrou náladu. Paní Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové, Jiřímu do Litovle, Bohouškovi do Olomouce, zdraví Marie z Kroměříže. A krásné odpoledne přejeme také s pozdravem do Červené Lhoty Daně Bílkové. Milá Danuško, k tvým zřejmě narozeninám ti přejeme všechno jen to nejlepší a děkuji Jožince i Frantovi za pozdrav. Už zase jsem doma. Všechny zdraví Henrika.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Dovolala se k nám také paní Ivana ze Sutkova. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. A dneska bych chtěla nechat zahrát písničku k nedělnímu svátku mojemu manželovi Františkovi Šamšulovi ze Sutkova. Přejeme mu hodně zdraví, to je nejdůležitější, štěstí, lásky, to má dost, doufám teda. A přejou mu to synové Ondra, Petr s Luckou a vnoučata Kuba, Honzík, Kristýnka, Vašík a Barunka. A ještě bych chtěla pozdravit všechny moje známé, kdo mě zná, do Postřelmova, do Brnička, do Sutkova a taky do Červené vody, jestli tam poslouchají, a to mě moc potěší. Děkuju moc, mějte se krásně.
1: Naschledanou, moc a moc pozdravujeme a krásný den i vám. Zdravíme i paní Ivanu ze Sutkova. Další písnička je připravená a my ji posíláme také s poděkováním paní Bajce Stršic za pozdrav. Moc děkuje. Mirka ze Štenberka. Zahrajte pro radost a pro potěšení paní Jarušce Kulavjakové z Olomouce, která se vrátila z lázní. Jaruško Kulavjaková, hlavně zdraví a spokojenost přeje švagrová. Zahrajte prosím písničku a z celého srdíčka poděkujte za nádherný hudební pozdrav nejmilejší paní Lidunce Uchytilové, milé paní Miladce z Přáslavic, nejmilejší písničku a přáníčko, které mě pohladilo po srdci, posílám také paní Zdeničce do Proskejova i s Kočenkou. I slzičky mi vyhrkly. Přeji vám všem krásné sluníčkové dny, hodně zdraví, štěstí a lásky. Všem přeje František od Brna.

0: Vášek nám dohráli, dospívali a paní Věra toho času ve Španělsku je teď s námi v písničkách na přání. Dobrý den, paní Věrko, komu budeme hrát?
1: Tak, budeme hrát mojí sestřičce Jiřince k narozeninám a tam mám tady dvě kamarádky, Staničku Kudinovou a Helenku Kudinovou a my jí přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, prostě všechno, co si přeje. Hlavně, ať to vyjde. A prachy prý, ať tady ukazuje na mě.
0: No, děvčata, není na to, když si holky dovedou pořádně užít babinec na dovolené. Tak
1: je to tak.
0: Přejeme vám spoustu energie, zdraví, hlavně tady oslavenkyni. Všechno jen to nejlepší a stále dostatek humoru a energie pro všechny zážitky a společné podnikání. Tak blahopřejeme a Babylon posíláme a hezký španělský pobyt přejeme i dál. Naschledanou.
1: Děkujeme a přejeme všem v Česku hezký den.
0: Zdravíme moc do Španělska. Naschledanou. To byla paní Věra. Hrajeme také k 85. narozeninám Sigimu Čechovi z Mohelnice. Sigi do Mohelnice blahopřejeme a zdravíme i paní Boženku Lindnerovou. Zdraví Zdeňka s Toníkem.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme dnes připomínali mimo jiné také Jiřího Suchého, jeho 95. narozeniny a budeme slavit ještě mnohokrát v průběhu následujících dnů ve vysílání nejen Českého rozhlasu Olomouc. No a už si připomínáme také další skvělou osobnost výročí nedožitých 90. Václava Havla. Tohle výročí připadá na pondělí a samozřejmě i při této příležitosti, pokud nahlédnete na web olomouc.rozhlas.cz, tedy webovky Českého rozhlasu Olomouc, tak tam můžete vidět celou řadu zajímavých pořadů, které při této příležitosti v našem vysílání nabízíme. Teď už ale nabízíme nové aktuální zprávy. Ve 13 hodin a pak povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to herec Roman Zach.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucký kraj pořídil inspektorům zařízení pro dálkovou kontrolu kamionů. Zámek Hošťálkovi do konce roku rozšíří svou expozici. Šumperská knihovna pořádá vzpomínkový večer o spisovateli Janu Balabánovi. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeho západní obchvat Přerova by se mohl začít stavět do 2 let, řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za ANO. Projekt počítá i se rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí a je rozdělený do 2 etap. První si vyžádá přes 500 milionů korun, zahrnuje opravu tovární ulice, stavbu okružních křižovatek. Jeho západní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
2: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
0: Olomoucký kraj pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení, kterým můžou inspektoři na dálku kontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj za bezmála 400 000 korun upozorní například na nedodržení povinných přestávek a jízdu bez vložené karty řidiče, uvedla mluvčí inspekce Monika Balšánková. Expozice na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku čeká rozšíření. Do konce roku má přibýt nový pokoj služebné. Nedávno se správě zámku povedlo taky opravit balkon s knížecím erbem a zábradlím v nádvoří. Jako poslední věc pracovníci dokončili rekonstrukci portálu a přibyla nová vrata, pokračuje kastelánka Andrea Šírová.
3: Byly tam ne moc hezká vrata z 60. let a my jsme teda hledali něco vhodnějšího, takže jsme vlastně udělali stejná, jako jsou původní barokní, akorát jsme je prosklili, aby nebylo v těch průjezdech tma. A samozřejmě všechno máme konzultováno a povoleno s památkáři, si tady nedovolíme nic dělat jako na vlastní pěst.
0: Vzpomínky na spisovatele Jana Balabána budou hlavním motivem večera, který dnes pořádá Městská knihovna v Šumperku. Začne v 18 hodin. Součástí bude autorské čtení, uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Vzpomínkový večer se koná u příležitosti 65. výročí narození Jana Balabána. Jeho blízká přítelkyně a spolužačka, spisovatelka Blanka Kostřicová, bude spolu s hercem Šumperského divadla Alexandrem Stankušem prezentovat svůj příspěvek do sborníku pojmenovaného Honzo Ahoj, setkání s Janem Balabánem. Sport.
0: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve 2. kole. Belgičana Berkse v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do 2 dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Naopak v Pekingu vypadl v 1. kole Tomáš Macháč po porážce se Slovákem Molčanem. Kateřina Siňáková si v Pekingu poradila s Polkou Linetovou 6-4, 6-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na dálnici D46 z Prostějova do Olomouce. Nehoda se stala na 26. kilometru u exitu Držovice. Havarovaný vůz částečně překáží provozu, projíždějte tam velmi opatrně. Osobní auto se srazilo s motorkou v Přerově. Nehoda se stala v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce se vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a

0: ta bolest, jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měli co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
1: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky.
0: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
1: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
0: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
1: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
0: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty, jako, ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám tyhle, ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak půjdu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
1: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
0: Já si vyřadím z provozu.
1: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
0: Takhle, teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
1: A neměl jste?
0: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
1: Tak všichni vypněte.
0: Vypněte si prosím vás přijímače.
1: Ale tak to nechceme.
0: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. Přijímám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem, hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekla, jsme už jeho vysílání, takže nic
1: jo, takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějakého jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než vám to vysvětlej, a že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím jo. Kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvý.
0: Jako. Třeba v Prádelně v Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě ano. Divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní. A vůbec mi to nepřišlo divný, a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí. V jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natlovené hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Pravidelná Brooklynu.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a tohle jsou, to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty Damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti z té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A nikdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivý, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Oni jsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesťák na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak víš, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom, vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílek, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou.
1: Proč
0: se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom 2 minuty.
0: Máme 2 minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimo pražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Tyvě, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Benzin v regionu přestal zdražovat, cena nafty vzrostla mírně, hasiči nacvičovali záchranu osob z hranické propasti, Mohelnice hledá vánoční strom pro centrum města, oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Průměrná cena litru nafty v Olomouckém kraji dosahovala před dnešním zavedením cenového stropu 49,60, nejvíc v České republice. Proti cenám před týdnem zdražila mírně v průměru 8 haléřů na litru. Nejlevnější benzin v regionu ve středu prodávali čerpací stanice na Jesenicku, nejlevnější naftu koupili řidiči na Olomoucku. Nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, zjistila společnost CCS, která ceny sleduje. Kvůli výraznému zdražení v posledních týdnech vláda ode dneška ceny reguluje. Za litr nafty dnes lze chtít maximálně 48,70, u benzínu nesmí cena překročit 46,10. Olomoucký dopravní podnik zmodernizoval v Kubíčkově ulici měnírnu pro tramvajovou síť. Podle informací na sociálních sítích firmy byla poslední ze 7 měníren, která fungovala s původní technologií.
2: Nová technologie přispěje k vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu, sníží energetické ztráty a dopady tramvajové dopravy na životní prostředí. Modernizace měnírny Střed přišla na téměř 60 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Měnírny převádějí elektrickou energii z distribuční sítě na trakční napětí potřebné pro provoz tramvají. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Speciální skupina profesionálních lezců z hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nacvičovala záchranu osob z nepřístupných prostor hranické propasti. Ostrých zásahů v této oblasti přibývá a tak zkouší i nové metody, popisuje lezecký instruktor Tomáš Němeček.
3: Učitel vycvikuje, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vlastně vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
0: Vánoční strom hledá Mohelnice. Během adventu jím ozdobí centrum města. Kdo by ho chtěl městu nabídnout, může se obrátit na podatelnu radnice, píše se v městském zpravodaji.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži přivítají svěřenci Patrika Augusty od 18.30 České Budějovice. V tabulce 4. Motoru se v libeňské hale dlouhodobě nedaří. 12krát v řadě tam prohrál. Spartě patří aktuálně 9. pozice.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na Přerovsku na silnici číslo 55 u Říkovic. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Osobní auto havarovalo na dálnici D46 na 26. kilometru z Prostějova do Olomouce u exitu Držovice. A osobní auto bouralo také na silnici 60 z Vápené do Lipové Lázní. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co je ještě nového? Tak třeba to, že Den lesů nové generace pořádají v sobotu 3. října Lesy České republiky v Radíkově u Olomouce. Program vám představíme v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Také s námi můžete soutěžit. Už za chvíli otevřeme hřebíky, jen co dospívá Jirka Korn a právě teď i buty. Nové ceny pro vás máme připraveny a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ješková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, otevíráme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme vás všechny a vítáme při poslechu. Co pro vás máme? Porcelánový hrnek s logem Českého rozhlasu. Kniha Muž, který našel klid od nakladatelství Kazda. Je to vůbec u mužů možné, aby našli svůj klid? No tak poříďte si tuhle knihu od nás, vyhrajte si ji a dozvíte se. Kniha Muž, který našel klid je tady pro vás připravena. Máme tady i audioknihu Detektiv psychologická stín viny. A nebo třeba CD s povídáním o životě Karla IV. Velice zajímavé a pikantní historky z jeho života. A nebo spousta muziky. To vše je připraveno v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Také telefonní linka s číslem 221 555 444. Pozor na 10-vteřinový časový limit. Tak to snad vše k pravidlům, no a můžeme vstoupit do hry. Kdo je dnes s námi první na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Věra ze Žulové.
2: Paní Věruško, vítejte a pojďme na to, držím palce.
3: Jo, tak vezmeme 10.
2: Otázka číslo 10, tak ta se ptá, co to znamená, když se řekne diverzita. Diverzita je za A různorodost a rozmanitost, nebo za B pevnost vtahu, a nebo za C přítmí. Co to znamená podle vás, když se řekne diverzita?
3: Já bych řekla, že Ačko.
2: Různorodost a rozmanitost, a tady jsme naprosto správně, výborně. Tak, pojďme dál.
3: Tak 7.
2: Otázka číslo 7

0: se ptá, která z těchto evropských zemí je monarchií. Tak, konstituční monarchie v čele s králem. Monarchii mají za A v Nizozemsku, nebo za B v Polsku, a nebo za C v Německu.
1: Tak jedině je Nizozemsko, myslím.
0: I tady jsme naprosto správně, ano, výborně. Druhá správná odpověď, a do třetice?
1: Trojku.
0: Otázka číslo 3, tady se opět podíváme trochu po světě. Určitě jste slyšela o sopce s názvem Etna, velmi známá sopka Etna. A já se ptám, na kterém ostrově se Etna nachází. Je to za A Korzika, nebo za B Sicílie, a nebo za C Sardinie?
1: Je to Sicílie.
0: Vy jste prostě úžasná, paní Věruško. Velký plesk. Otázky vám dobře sedly.
1: Já vám taky
0: sedli.
1: Přeju všechno nejlepší do rozhlasu.
0: Děkujeme. Děkujeme, to se vždycky hodí. Děkujeme moc, blahopřeji. Já vás předám teď do režie. Krásná hra to byla, tak se domluvte na zasloužené ceně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pokračujeme dále. Hřebíky, Český rozhlas Olomouc. Dobrý den. Kdo pak je teď s námi?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Honza.
0: Dobrý den. Pane Honzo, vítejte v naší soutěži. Tak pojďme vstoupit do hry. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.
2: Tak dvojku.
0: Číslo 2. Nejrychleji rostoucí dřevinou je která z těchto jmenovaných? Za A šípek, za B akát, za C bambus.
2: Tečko bambus.
0: Dodejme ale, že jeho extrémně rychlý růst, klidně i desítky centimetrů za den, se týká pouze krátké části jeho vegetačního období. Ale je to pravda, ano. První správná odpověď, první bod pro vás. Tak, pojďme dál.
2: 8.
0: Tak, tahle otázka se ptá, jaký byl vztah mezi Marií Antoinettou a Josefem II. Mezi Marií Antoinettou a Josefem II. Takže byli to za A milenci, za B sourozenci, za C otec a dcera.
2: Já vám myslím, že Bčko.
0: Dáváte sourozence. Obě byly dětmi Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského. Ano. Takže opět dobře a do třetice.
2: Sedm je tam.
0: Je tady sedmička, ano, a sedmička se ptá, jaký tým NHL trénoval Ivan Hlinka. Takže Ivan Hlinka trénoval Pittsburgh Penguins, nebo New York Rangers, a nebo Dallas Stars.
2: No Ačko.
0: A vy se vyznáte, já jsem si myslela, že vás tady nachytáme, nenechal jste se, ano, je to tak, Ivan Hlinka trénoval pittsburské tučňáky v letech 2000 až 2001 jako hlavní kouč. Skvěle. Tak naprosto zasloužený postup a zasloužená výhra. Moc blahopřejeme. Honzo, předáme do režie. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak uvidíme, jestli se bude stejně tak dobře dařit i třetímu nebo dalšímu volajícímu. Dobrý den, kdo je teď s námi ještě na telefonu hřebíků? Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, krásné podzimní odpoledne, tady František Hanušovice, vás zdravím.
0: Vítejte, pane Františku, dobrý den. Ano, ano, je opravdu nádherné. 1, 4, 5 a 9.
3: 1, 4, 5. Tak zkusím to čtyřku, prosím.
0: Tak pak se ptám, jak se jmenuje program, který vlastně umožňuje počítači pracovat, že vůbec funguje, že pracuje ten počítač. Mm-hmm. Tak, ten program se jmenuje, nebo celé se to jmenuje za A antivirus, za B operační systém, anebo za C messenger.
3: No, tak podle mě je to Bčko, operační systém.
0: Jistě, vyznám se, ano.
3: Myslím, že je komunikace mezi náma.
0: Jistě, ano, ano, ano.
3: No, tak dále, no.
0: Tak skvěle, první bodík.
3: Děkuju.
0: Tak teď jedna,
3: je to náhoda.
0: 1, 5, 9.
3: Já zkusím to pětku, prosím.
0: Takže tady se ptám, co to je glorifikace? Glorifikace je něco jako za A vysvěcení kostela či oltáře. Za B může to být zveličování vlastních zásluh, nebo je glorifikace oslavování a velebení někoho. Glorifikace.
3: No, tak já to jako glory, že jo, tak zkusím to Cčko.
0: Určitě. Tady jsme správně, ano.
3: A teď jsi ať první nebo skoro poslední, no. A já dám tu devítku, prosím.
0: Dobře, tak tady se ptáme, co to je za pád, mluvnický pád, nominativ. Nominativ je pád první, nebo druhý, anebo šestý. Co myslíte?
3: Tak to teď je latinský výraz. Já zkusím to Ačko.
0: Zkoušíte první pád? Ano, a víte, že máte pravdu.
3: Jo, jako první pád, jo. Tak teda no, aspoň logicky mi to dneska myslím.
0: Tak to se vám teda krásně povedlo, pane Františku.
3: Jo, děkuju, a to dneska to byla náhoda, hlavně to je poslední.
0: Byla to ale trefa do černého a my vám moc a moc blahopřejeme. Ať je celý měsíc říjen a nejen ten pro vás takhle úspěšný a stejně
3: a
0: tak
3: taky
0: pro
3: všem.
0: Další posluchače. Děkujeme, předáme do režie.
3: Nashledanou.
0: Tak velké blahopřání pro všechny dnešní úspěšné hráče. Kež se vám v průběhu října takto daří vám všem, kteří se zapojíte do hřebíku Českého rozhlasu Olomouc.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Za malou chvíli další téma, Den lesů nové generace. Jak už jsme naznačili, sobota 3. října Lesy České republiky v Radíkově u Olomouce pořádají a program, který je určen pro všechny generace a nabídne třeba i družicové snímky radíkovského lesa z let 2019 až 2026, vám představíme za chvíli v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na 7 místech České republiky se v sobotu 3. října koná Den lesů nové generace a jedním z těch míst je také Radíkov u Olomouce, kde program začíná v 10 hodin dopoledne. Jeho součástí budou třeba procházky s lesníky po plochách, které veřejnost zalesnila v roce 2019, což nám teď jistě potvrdí také inspektorka ochrany přírody a lesní pedagožka Hana Komárková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Můžete alespoň naznačit už teď, jak vlastně ty plochy, které se osazovaly před 7 lety, jak teď vypadají?
1: No, vypadají velice nadějně a dobře. Po 7 letech ta je celkem zajištěna obnova porostu, které nám ta kalamita zničila v roce 2015 a následujících letech. A vlastně můžou se návštěvníci přijít přesvědčit o tom, že i ta zákonná doba pro zajištění lesních porostů, která je dána všem vlastníkům lesa jako zákonná a povinná, tak byla vlastně splněna dříve, než je zákonem stanoveno. Stanovená doba je 10 let, veřejnost zveme na kontrolu už po 7 letech a můžou se podívat, jak dobře to zasadili a jak pěkný les to vyroste díky péči lesníků.
0: Ano. A bude se sázet i tentokrát? Nebo to není součástí akce?
1: No. Tentokrát sami uvidíte, že už ani není potřeba sázet. Ano. Krásně se nám ty plochy zatáhly nebo zajistily. Jsou tam ty, jak ty dřeviny, které zasazovala veřejnost s námi v roce 2019 a potom to bylo ještě i 20, tak i ty dřeviny, které tam vlastně se vysemenily přirozeně z okolních porostů, tak krásně vytvořily poměrně pestré porosty lesní a není třeba už do nich zasahovat nějakým brigádnickou činností a zachraňovat je. Myslím si, že teď už to je jedná jenom o výchovu a vypěstování kvalitních sortimentů, ale to všechno přiblíží veřejnosti přímo ti kolegové, kteří budou na těch prochách stát a budou jim vysvětlovat, co je to porostní mapa, co tam jsou teď za plánované opatření a tak dále.
0: Pojďme se ještě blíže podívat na celý ten program. Už v 10 hodin se má do akce v Radíkově zapojit třeba také řezbář Jaroslav Pecháček. S čím konkrétně a kde?
1: No, kdo už byl někdy na oslavách Lesa na Flóře, který jsme už 15. ročník zvládli v loňském roce, tak ví, že pan Pecháček je tradičním hostem, aby předvedl jak krásu dřeva, tak trochu jinak, než jsme zvyklí. A bude tam mít připravený velký lipový výřez a vytvoří sochu, která doplní tu sochu, která právě vznikla v roce 2019, kdy se tam poprvé zalesňovalo. Poutník, který stojí u restaurace Podvěží, dostane do společnosti zřejmě hlídacího psa na ochranu porostu, které jsou v okolí. Necháme to na fantazii pana Pecháčka. V každém případě jeho práce je úplná dřezbářská show a stojí za to se na to přijít podívat.
0: Jakým způsobem vlastně návštěvníci budou v průběhu toho dne na dřevo nahlížet? Jak se vlastně s tímto přírodním materiálem budou seznamovat?
1: No, my jim chceme ukázat i to, jak to dřevo vlastně roste, jak je to úžasný materiál a je v průběhu jeho růstu, co všechno nám dává les, kromě toho, že nám dává i to dřevo. A aby bylo kvalitní, co všechno proto lesníci dělají. A chceme ukázat například to, jak jak dlouho vyroste dřevostavba, běžný rodinný domek. Máme tam takovou malou stavebnici, kterou si může zkusit každý kolektiv, každá rodina nebo nějaká parta, která se tam vydá poskládat. A přitom máme informace o tom, v případě, že by to byl rodinný dům, jak třeba dlouho roste, jak kolik se na každý dům potřebuje a tak dále. Pak tam budeme mít různé ukázky různých dřevin, na co je která vhodná. No, hromadu dalších informací, které si myslím, že nejsou tak běžně veřejnosti známy a rozhodně přitom chceme i pobavit, nejenom poučit.
0: Ano, vím, že odpoledne tam budou také chovatelé a majitelé loveckých psů. S jakým programem?
1: No, ve 2 hodiny kolegyně z lesní správy Štemberg, která je zkušební komisařkou loveckých psů odboru vlastního mysliveckého sdružení, nabídla, že veřejnosti předvede různá plemena využívaná při výkonu práva myslivosti, aby každý si mohl prohlédnout plemeno, které je třeba speciálně šlechtěné na to, aby umělo dohledávat postřelnou zvěř, nebo ty plemena, která umí norovat, plemena, která umí slídit, honit a podobně. Všechny tyhle ty odbornosti vám tam povykládá a bude tam mít samozřejmě i živé účastníky kynologické promenády pejsky se svými páničky a snad i někteří předvedou některé povely a podobně poslušnost, aby pobavili ti, kteří se na ně přijdou podívat.
0: No je toho opravdu hodně, co nás v sobotu v Radíkově čeká. Můžete nám ještě prozradit, pokud by se lidé chtěli podívat i sami třeba někam na internet, na web, na podrobné informace, tak kde je najdou konkrétně?
1: No, máme na webových stránkách Lesů České republiky odrážku na Klub Nového lesa. Tam jsou všechny akce, které pořádají Lesy České republiky pro veřejnost a tahle ta velká akce, letošní největší, tam je na všech z detaily na všech 7 místech, kde to proběhne právě v tu sobotu. Je tam pro návštěvníky informace o tom, aby za námi přišli pokud možno pěšky nebo na kole, protože ta cesta u Fortu Radíkov, kterou budeme využívat, a to naši lesní stezku, bude vlastně uzavřena a bude jen pro cyklisty a pěší, takže zveme do lesa tak, jak se má chodit, pěšky a na kole. A kromě toho ještě taková specialita, to bych chtěla spoznat speciálně, to máme jako jediní ze všech těch 7 lokalit. Zapsaný spolek Evolve nám pro nás, speciálně pro nás udělá prohlídku družicových snímků lokality, kde se sázelo z roku 2019 v porovnání s tím, co je vidět na družicových snímcích v roce 2026. A je to krásný pohled a zvu veřejnost, ať se na to přijde podívat s nadhledem vesmíru.
0: Je toho opravdu hodně a budeme se těšit na sobotní den lesů nové generace v Radíkově. Pozvala nás inspektorka ochrany přírody a lesní pedagožka Hana Komárková. Moc děkujeme, naslyšenou a jak se to
1: taky
0: vydaří.
1: Taky děkuji, nashledanou na Radíkově.
0: A zůstaňte s Českým rozhlasem Olomouc, protože za chvíli budeme cestovat dál. My vás pozveme v rozhlasové pohlednici od pradědu na Hanou na Pruskyjovsko, navštívíme s Mirkem Kobzou Myslejovice.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už ve 13. století podle dobových zpráv existovala obec Myslejovice pod kopci Drahanské vrchoviny a tajemným prostorem vojenského újezdu Březina. Právě do této obce, její historie i současnosti se vydáme za další pohlednicí Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Když se vydáte na jih Olomouckého kraje, tak narazíte na pozoruhodnou vesnici, která je ze tří stran obklopena vojenským výcvikovým prostorem Březina. Jsou to Myslejovice a můžete si být jisti, že jste dorazili do půvabné obce, která má velmi zajímavou historii. Ta začíná rokem 1267, kdy je osada poprvé doslova zmíněna v souvislosti s prodejem dvou lánů olomouckým biskupem Brunem tehdejší olomoucké kapitule. Ještě starší jsou ovšem zmínky o dvou hradištích na kopcích Kozákově a Spáleném vrchu a také na kopci Zámčisko. Jediná písemná zpráva o něm říká, že v roce 1374 zde stával hrad, který se vsí získal Ješek Kropáš z Holštejna. Tento hrad zanikl asi koncem 14. století. Vůbec nejstarší písemná zpráva, která ovšem je podpořena i lidovou pověstí, hovoří, že roku 1088 existoval na některém ze zdejších hradů jistý vladyka jménem Myslej, který vystupoval jako svědek kupní smlouvy. Druhá zpráva pak pochází z roku 1131 ze soupisu pozemkového vlastnictví olomouckého biskupství. V roce 1391 se pak Myslejovice dostávají do vlastnictví Petra Skravař a s ním z větší části do svazku Plumlovského dominia. Ještě ale než budeme pokračovat historické pouti obcí, stálo by za to určitě připomenout, že historie této zdánlivě zapadlé vesnice je ve skutečnosti o mnoho staletí delší. Archeologické nálezy zde totiž potvrzují osídlení v době kamenné, které přetrvalo až do doby bronzové. Mladší kulturní vrstvy pak prozradily pohyby Keltů a v pozdější době patrně i Slovanů. Vraťme se však do toho, co nám potvrzují listiny. Už v roce 1590 se Plumlovské panství stává majetkem rodu pánů z Lichtenštejna. Ti přistoupili k přísné rekatolizaci zdejších obyvatel. Do roku 1789 byly Myslejovice přifařeny do Otaslavic, ale následkem josefínských reforem byl v roce 1788 náboženskou maticí postaven nový kostel zasvěcený navštívení Panny Marie. Vysvěcen byl 3. května prostějovským děkanem Františkem Kellerem. A hned u něj byla zřízena také farnost. K ní byly přiřazeny vesničky Kobylničky a Křenůvky. V souvislosti se založením farnosti byla v obci zřízena také škola. Vyučovat se zde začalo hned po nástupu faráře. Současná školní budova pak byla postavena v roce 1889. Kromě toho bylo v 18. století zřízeno v Myslejovicích také polesí. Jehož pracovníci obhospodařovali rozsáhlý lesní majetek lichtenštejnského velkostatku. Ten dnes leží z velké části právě ve vojenském výcvikovém prostoru. A tak na mnoho zajímavých míst, které zdejší lesy skrývají, se budete těžko dostávat. Třeba na jedno místo, které je spojeno s významnou prostějovskou židovskou podnikatelskou rodinou Vintrů. Západně od Myslejovice totiž v lese nachází chata jménem Vintrů. Její jméno odkazuje na osud Karla Vintra, který byl bratrem provozovatele světově proslulé sladovny v Prostějově Bruna Vintra. Přestože byl ženatý, měl děti, tak se sem prý dobrovolně uchýlil a žil zde v ústraní až do roku 1912. Tehdy, podle lékařů, prý v záchvatu nepříčetnosti spáchal sebevraždu. Připomíná to dodnes malý pomníček nedaleko chaty. Ve vojenském výcvikovém prostoru se nachází mnoho dalších zajímavých lokalit. Jsou však veřejnosti opravdu nepřístupné. Již od roku 1936 zde totiž byl vojenský tábor a za války i po ní se velká část prostoru stala uzavřenou lokalitou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zákaz odběru vody na Přerovsku z vybraných řek a potoků. Dokdy a kde konkrétně? I o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte nás i za 5 minut. 15 hodin.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
6: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Přerov prodloužil zákaz odběru vody z místních toků. Část cyklostezky v Mikulovicích se opravuje. Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík bude dnes sloužit mši za policii. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli nepříznivé situaci na Přerovsku prodloužil magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala radnice na webu. Zákaz se týká správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí. Jelníci opravují v Mikulovicích na Jesenicku část povodní poničené cyklostezky. Opravy probíhají na zhruba 160-metrovém úseku za Mrázovou chatou. Hotovo by mělo být do konce měsíce. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí, kandiduje v komunálních volbách.
7: Těch úseků je poničených více, ale toto je jeden úsek v lese, který byl poničen povodní, kde vlastně bylo poničeno zábradlí, ale i samotná cyklostezka, kdy ta řeka tam částečně vymlela části té cyklostezky, takže v tuto chvíli v rámci programu Živel 1 jsme získali peníze na to, aby jsme tuto část opravili a pevně věříme, že do konce měsíce se to podaří opravit.
6: Nové využití bude mít historická budova v Palackého ulici v Přerově. Dům díky směně získá od olomouckého hejtmanství město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka. Dosud sídlí v budově v ulici Šířava. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb. Pokračuje hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO.
8: Bude to taková, bych řekl, spolupráce pro obě strany velice prospěšná, protože nám se uvolní ruce ve výuce středních škol a Přerov bude mít svoji uměleckou školu, která bude mít skutečně moderní parametry a už na těch přípravách se podílejí vlastně zástupci města Přerova a i vedení základní umělecké školy.
6: V Olomouci začne v 16 hodin mše za policii České republiky. Sloužit je bude arcibiskup Josef Nuzík v chrámu svatého Michala, který je patronem bezpečnostních sborů. Více za pořadatele Jiří Ignác Laňka, předseda Křesťanské policejní asociace.
9: Je to vlastně jakási prosba k našemu stvořiteli, aby vzal do ochrany celý policejní sbor, aby byl do ochrany celou naši společnost. Je to duchovní podpora právě pro činnost policistů, aby dokázali stále pevně stát na straně práva, prosazovali právo a spravedlnost naší zemi.
0: Sport.
6: Volejbalistky Prostějova v sobotu odstartují nový extraligový ročník domácím derby s Přerovem. Nevstoupí do něj ale v kompletním složení. Smečařka Žaňa Siroješkinová se kvůli reprezentačním povinnostem připojila později. Až během sezóny naskočí Veronika Trenková a Nikola Kvapilová po mateřské pauze. Další hráčky navíc bojovaly se zraněními, upřesňuje trenér Petr Zapletal.
10: Vicky Dvořáková měla natržený břišní sval, tam ten vlastně je trošku delší, ale myslíme, že za dva týdny by už měla jít do plné zátěže. Anička Kohutová dlouhodobě měla problém s achilovou patou, měla tam zánět, takže teďka postoupila nějaký menší zákrok, ale od čtvrtka by měla na 100% začít trénovat.
0: Počasí.
6: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Osobní auto bouralo na silnici 55 u Říkovic na Přerovsku. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Odstraňování následků nehody osobního auta pokračuje na Jesenicku na cestě mezi Vápenou a Lipovou Lázněmi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Jak jste slyšeli v zelené vlně Českého rozhlasu Olomouc, také dnes se řidiči potýkají s celou řadou dopravních nehod na silnicích. No, věděli byste konkrétně, kdy k dopravní nehodě voláme policii a kdy naopak ne? Taky o tom bude další díl naší řidičské abecedy. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme už skoro za 3 minuty 3:45. Tak vám přejeme hezké čtvrteční 1. říjnové odpoledne, které je opravdu přímo nádherné. Je to krásné babí léto, příjemné teploty. Jestli pak nám vydrží také o víkendu? No, toť otázka. Pokusíme se na ní odpovědět po 17. hodině v pořadu Den v kraji s meteorologem. Na vše se konkrétně vyptáme. Teď ale pojďme zamířit na cesty a osvěžit si pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do pátku vám nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje, a dnes si povíme o tom, kdy vlastně k nehodě volat policii a kdy ne. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Poslouchejte Řidičskou abecedu a Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak tohle už je Sandra. Bude tady také Marek Ztracený nebo Pavel Vítek. A na cesty se za chvíli ještě v další reportáži vrátíme. Abychom se mohli na cestách pohybovat ve voze, potřebujeme pohonné hmoty. A ty ode dneška stát reguluje. A o tom budeme za chvíli mluvit.

0: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Co je aktuální? Tak určitě to, že až 4 koruny na litru můžou dnes oproti včerejšku ušetřit řidiči při tankování nafty v Olomouckém kraji. Začalo totiž platit vládní opatření, kterým stát začal regulovat ceny pohonných hmot. Jak konkrétně se to projevilo na čerpacích stanicích v regionu, tak to už zjišťoval náš kolega Michal Poláček. Teď je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vítej!
1: Pěkný den. Vládní opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín, schválil kabinet minulý týden. Jejich součástí jsou denní cenové stropy pro čerpací stanice a nižší spotřební daň na naftu. Stát taky zastropoval marže pumpařů, a to na 2,50 Kč za litr. Takhle to minulý týden okomentovala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Vláda taky nově plánuje mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se má pro letošek a příští rok. Všechny již zmíněné regulace pak platí do konce října.
0: Jak konkrétně jsou tedy pro dnešek nastavené ty cenové limity paliv?
1: Litr nafty mohou benzínové stanice prodávat maximálně za 48 korun a 72 haléřů. Nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 je dnes 46 korun a 14 haléřů za litr, a to s tím, že omezení cen pohonných hmot se netýká prémiových paliv.
0: Dodrželi pumpaři v regionu vládní opatření?
1: S kolegy jsme sledovali ceny paliv na různých místech v regionu už od začátku týdne a žádná ze sledovaných pump dnes vládní limity neprolomila.
0: Pojďme se podívat, kde řidiči oproti včerejšku ušetří úplně nejvíc.
1: Ten největší cenový rozdíl jsem oproti včerejšku zaznamenal na jedné z čerpacích stanic u dálnice D35, kde ve směru na Mohelnici stál včera litr nafty 52 korun a 90 haléřů a dnes tam cena spadla na povolených 48 korun a 70 haléřů. U této konkrétní stanice tak řidiči ze dne na den ušetřili na naftě přes 4 koruny za litr. Ceny jsme monitorovali také na benzínové stanici přímo v Olomouci a pak také u dvou menších pump na Olomoucku. Také tam dnes řidiči ušetří, a to v rozmezí 1 až 2 korun na litru paliva. Ale například u čerpací stanice u Drhanovice na Olomoucku byla cena za litr naturalu stejná včera i dnes, a to 44 korun a 90 haléřů.
0: Jaké reakce přišly na toto vládní opatření?
1: Uvítalo je třeba Združení automobilových dopravců Česmad Bohemia, jak říká jeho mluvčí Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: A o tom, jak regulace dopadne na menší čerpací stanice, jsme mluvili s předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivanem Indráčkem.
4: Ten výpočet, který kabinet tentokrát použil, tak jasně říká, že i zásoby, z kterých už byla odvedena ta vysoká spotřební daň, vysoká vyšší spotřební daň, tak jsou teď hodnoceny, jako kdyby tam ta spotřební daň byla o 2 koruny menší. Situace, kterou ty čerpačky hold teď musí přežít. Naštěstí ten propad stropu oproti tomu, za kolik se pohonné hmoty nakupovaly, není tak dramatický jako v dubnu, kdy skutečně byly čerpačky nuceny prodávat pod svými nákupními cenami. Teď to vypadá tak, že pod nákupem bude prodávat jenom ten, kdo má zásoby delší než jeden týden, a takových čerpacích stanic není moc, byť takové jsou.
1: A ještě doplním, že dnes ve 2 hodiny odpoledne vláda vyhlásila nové maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit zítra, tedy v pátek 2. října. Litr nafty budou moci čerpací stanice v pátek prodávat maximálně za 48 korun a 58 haléřů, což je o 14 haléřů méně než dnes. A nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 pak bude zítra 45 korun a 92 haléřů za litr. Cena benzínu bude tedy oproti dnešku nižší o 22 haléřů. A jen připomenu, že to omezení cen pohonných hmot se netýká prémiových paliv.
0: V Česku tedy ode dneška platí vládní opatření, kterým stát opět zastropoval ceny pohonných hmot, a my jsme o tom slyšeli od našeho reportéra Michala Poláčka. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce 2. trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Lásko, vítej, zpívala nám Hana Zagorová. My vás vítáme v našem vysílání, vás všechny, kteří máte chuť dnes odpoledne či v podvečer zažít něco hezkého. No a máte docela dobrou dostupnost například do Pruskejova. Tam je pro vás připravena zajímavá přednáška a beseda v knihovně kulturním klubu Duha u Hradeb. Je to přednáška o pruskejovském knihaři, jehož unikátní knižní vazby obdivoval celý svět a jmenoval se Josef Dvořák. Tahle přednáška začíná v 17 hodin. Tak to je Duha kulturní klub v Pruskejově a v Pruskejově můžete v 19 hodin vyrazit také do Městského divadla. Právě tam je pro vás připraveno drama s názvem Slučitelné díly v podání Klicperova divadla Hradec Králové. Tak nenechte si to ujít, může to být opravdu velmi zajímavý zážitek. Pozor, v Jeseníku právě dnes a už docela za chvíli úderem 16. hodiny v divadle Petra Bezruče startují Dny seniorů města Jeseník 2026. Nenáhodou, vždyť 1. říjen, jak už jsme také říkali v našem vysílání, patří právě Mezinárodnímu dni seniorů. No a v Jeseníku ty seniorské dny a oslavy budou trvat po 4 dny. Takže co všechno se bude dít? Právě dnes to celé začíná v divadle Petra Bezruče od 16 hodin a zároveň v divadle Petra Bezruče od 16. hodiny a 15. minuty bude vystupovat moderátorka, publicistka Zuzana Bubělková a její hosté. A těmi budou třeba herečka Eva Hrušková, režisér a herec Tomáš Magnusek a také herec Zdeněk Rohlíček. Pozor, pro seniory z Jeseníku starší 65 let je vstup zdarma. A jedna doprovázející osoba z rodiny může využít zvýhodněné vstupné 100 korun. Takže to je dnes v 16 hodin v divadle Petra Bezruče Zuzana Bubělková a její hosté. Co dál? Zítra je pro seniory v Jeseníku připraven zájezd do Stříbrné hory a Barda. Je to zájezd do Polska. To se můžete hlásit u Aleny Kalinové v klubu seniorů. V sobotu kino Pohoda pro seniory promítá film Bardotky. Začíná se už v 10 hodin dopoledne a opět vstup zdarma pro návštěvníky z Jeseníku starší 65 let. Rada seniorů v ten den chystá také bazárek v rámci dýňových slavností. Takže to je sobota 3. října pro seniory v Jeseníku v kině Pohoda. No a neděle 4. října patří Jiřinkovým slavnostem a ne setkání dříve narozených. Je to takové oblíbené taneční a společenské odpoledne ve společenském sále budovy IPOS a startuje v neděli úderem 16. hodiny opět v Jeseníku. Tak si to krásně užijte. Samozřejmě těch akcí, které se chystají v rámci Olomouckého kraje pro seniory, ale nejen pro ně, těch je mnohem víc a budeme podrobně informovat hlavně zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Poslouchejte nás, i pokud máte rádi pálivé. Za chvíli vám povíme, jaká paprička je nejpálivější. S Martinem Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my vás už v tuhle chvíli zveme k aktuálním zprávám za 4,5 minuty v 16 hodin. Mimochodem, dozvíte se také o velkém úspěchu přerovských hasičů. Tak si poslechněte více, nezapomeňte také na humoriádu hned po zprávách po 16. hodině dnes s Alešem Ulmem. No a po 17. hodině opět otevřeme den v kraji. Meteorologů se zeptáme, jak to bude s počasím vypadat o víkendu, zdali skutečně vydrží to babí léto a nebo ne. A také opět otevřeme náš pravidelný tento týdenní předvolební speciál, ve kterém se podíváme do Přerova. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Hnutí Společně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD. Přerovští hasiči vybojovali stříbro v celorepublikové soutěži ve vodní záchraně. V Jesenických lázních pokračuje akce s názvem Týden Vincence Priznice. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí Společně dnes vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD, která bude v nadcházejících komunálních volbách kandidovat spolu se Svobodnými a Trikolorou. Společně chce v letošních volbách získat nejméně 5 mandátů v zastupitelstvu, nyní v něm má 4 zastupitele, uvedl předseda Společně Robert Runták. Do komunálních voleb v Olomouci je zaregistrováno 12 kandidátek, volby budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Druhé místo obsadili v celorepublikové soutěži ve vodním záchranářství profesionální hasiči z Přerova. Akce se konala na přehradě Pastviny v Orlických horách. Pokračuje mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.
4: Skvělou připravenost potvrdili také hasiči ze Šumperka a Zábřehu, kteří se dostali do elitní pětky. Posádky museli zvládnout 7 náročných disciplín, mezi nimi třeba vodní slalom, záchranu tonoucích či resuscitací zraněných.
3: V Jesenických lázních pokračuje tradiční festival Týden Vincence Priznice. Pro zájemce je připravený jarmark a poslední prohlídky staré expozice tamního muzea. Viceředitelka obchodního úseku lázní Kateřina Tomášková.
5: Jedno ve dvě a ve tři a potom v 18 hodin bude takové slavnostní zakončení i s hudebním doprovodem a s představením nové expozice, která se chystá. V 16 hodin v zrcadlovém sále bude historická přednáška o panu Riprovi a nové objevy z rodinného archivu Priznice.
3: Olomoucký kraj se od dneška připojuje k celostátnímu festivalu Den architektury. Nabídne komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuze, výstavy a filmové projekce. V regionu představí proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové podružstevní bydlení. Program, který je na webu akce, se uskuteční v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a v Šumperku.
6: Například v Olomouci se mimo jiné jedna z procházek bude zabývat standardy bydlení zdravotnického personálu v meziválečném období. V Přerově upozorní na nejvýznamnější rezidenční stavby města, v Hranicích zase na obytné domy pro nádražní zaměstnance v 19. století. V Šumperku můžou lidé navštívit Siglovu vilu, významnou novoklasicistní stavbu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Zizou Berg se porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Jeho dalším soupeřem bude Francouz Igo Imbe. V Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč. Slovákovi Alexi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. Kateřina Siniaková si poradila s Polkou Linetovou 6-4, 6-3 a příště se utká se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
7: Počasí.
3: Zítra bude oblačno s teplotami kolem 20 stupňů, povane slabý, během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici, pracují za exitem Slavonín, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
8: A my jsme rádi s vámi.
0: Díky.
8: A s posluchači i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
2: Humoriáda.

0: Tak skupina Reddy Kirkem a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně
0: zdravé,
1: říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale
0: zásobení
1: a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohleto. No, ale byly tam

0: k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik, úžasný, Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl, neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný, že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hochštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: To je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je, to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne. To jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo. No ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu,
3: jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
3: yeah.
2: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
3: Jo, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holzmannem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu někdy teda

0: A ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten alumíniový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Mm-hmm. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si mm-hmm. a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
1: tak a Bára záviděli.
0: To byla, on vystupoval, protože on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
1: Aha,
0: já si pamatuju z LVT. Aha. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
1: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Ano. Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím
6: děkuji,
2: se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Rautmerblotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořád v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjasnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Ještě no, ale společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co
9: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No.
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Aha. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, přinesli, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleši, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Mé?
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes?
4: Ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka. A mouchy, že mi daj pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano,
4: šípky jsou zdravější, i když ano, některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně,
4: tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček
5: tomu.
4: Tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Náružný Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hroslav Karviné, dobrý den, pane Urne. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravíme.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Dobrý Já bych den. Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasují pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, i oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježíš Maria,
4: to by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
11: Taková
5: víte, že vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch. A teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky,
5: to.
4: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. No. A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finál,
4: kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano, autora. Ano, ano.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
13: ráno nebo večer?
12: Večer, si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, já si to píšu. Tak z blínu a durmanu.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
13: No jo, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No, samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

tam můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, ústavatého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vydal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda.
6: No
7: a vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéf, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiče, víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu? Kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnucuji.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnucuji, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbí 4 kg, oblbí 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, to máte. No vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. Ta by se člověk pomalu bál, že jo? To...
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte zdraví. A smích uzdravuje a léčí, tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

naši písničku

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Benzín v regionu přestal zdražovat, cena nafty vzrostla jen mírně, hasiči nacvičovali záchranu osob z hranické propasti. Mohelnice hledá vánoční strom pro centrum města. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrná cena litru nafty v Olomouckém kraji dosahovala před dnešním zavedením cenového stropu 49 korun 60 haléřů, nejvíce v České republice. Proti cenám před týdnem zdražila mírně v průměru 8 haléřů na litru. Nejlevnější benzín v regionu ve středu prodávali čerpací stanice na Jesenicku, nejlevnější naftu koupili řidiči na Olomoucku, nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, zjistila to společnost CCS, která ceny sleduje. Kvůli výraznému zdražení v posledních týdnech vláda ode dneška ceny reguluje. Za litr nafty dnes lze chtít maximálně 48,70, u benzínu nesmí cena překročit 46 korun 10 haléřů. Olomoucký dopravní podnik zmodernizoval v Kubíčkově ulici měnírnu pro tramvajovou síť. Podle informací na sociálních sítích firmy byla poslední ze 7 měníren, která fungovala s původní technologií.
4: Nová technologie přispěje k vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu, sníží energetické ztráty a dopady tramvajové dopravy na životní prostředí. Modernizace měnírny Střed přišla na téměř 60 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Měnírny převádějí elektrickou energii z distribuční sítě na trakční napětí potřebné pro provoz tramvají. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Speciální skupina profesionálních lesců z hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nacvičovala záchranu osob z nepřístupných prostor hranické propasti. Ostrých zásahů v této oblasti přibývá a tak zkouší i nové metody, popisuje lezecký instruktor Tomáš Němeček.
5: Učitel vycvikuje, aby si vlastně kluci zopakovali tahání vlastně pomocí té klasické lanové cesty, to, co běžně provádíme, a zároveň řešíme inovaci pomocí toho lanového navijáku, co tady máme, tak možnosti a pro nás zároveň i zjednodušení vlastně vytažení těch nosítek pomocí tady toho ocelového lana.
3: Vánoční strom hledá Mohelnice. Během adventu jím ozdobí centrum města. Kdo by ho chtěl městu nabídnout, může se obrátit na podatelnu radnice. Píše se v městském zpravodaji. Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4-7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Teď ho čeká Argentinec Francisco Cerundolo.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poruchané osobní auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Za Bělotínem stojí za 3.9.5 kilometrem. Projíždějte tam opatrně. Poruchaná dodávka je na dálnici D46 ve směru na Olomouc. Na exitu Držovice na 26. kilometru. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině a čtvrtek 1. října. S vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes otevřeme další předvolební půlhodinku, představíme vám kandidující subjekty ve volebním speciálu, tentokrát z Přerova. A dále aktuálně, protože k nejvíce diskutovaným patří ceny pohonných hmot, o jejich dnešním zastropování také budeme mluvit. A jak to bude o víkendu s babým létem, zeptáme se meteorologa už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. V tuhle chvíli se podíváme na aktuální události tohoto dne v přehledu s Jiřím Kořínkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kvůli nepříznivé situaci na Přerovsku prodloužil tamní magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala radnice na svém webu. Nové využití bude mít historická budova v Palackého ulici v Přerově. Dům díky směně získá od olomouckého hejtmanství město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka. Dosud sídlí v budově v ulici Šířava. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb. Dnes to řekla, další podrobnosti doplní Ladislav Okleštěk z Hnutí ANO.
3: Bude to taková, abych řekl, spolupráce pro obě strany velice prospěšná, protože nám se uvolní ruce ve výuce středních škol a Přerov bude mít svoji uměleckou školu.
2: Dělníci opravují v Mikulovicích na Jesenicku část povodní poničené cyklostezky. Pracují na zhruba 160-metrovém úseku za Mrázovou chatou. Hotovo by měli mít do konce měsíce. Druhé místo obsadili v celorepublikové soutěži ve vodním záchranářství profesionální hasiči z Přerova. Akce se konala na přehradě Pastviny v Orlických horách. Olomoucký kraj se ode dneška připojuje k celostátnímu festivalu Den architektury. Nabízí komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuze, výstavy a filmové projekce. V regionu představí proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové po družstevní bydlení. Program, který je na webu akce, se uskuteční v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a v Šumperku. V Olomouci byla v 16 hodin mše za policii České republiky. Sloužili arcibiskup Josef Nuzík v chrámu svatého Michala, který je patronem bezpečnostních sborů. V Jesenických lázních pokračuje tradiční festival Týden Vincenze Priznice. Pro zájemce je připravený jarmark a poslední prohlídky staré expozice tamního muzea.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc už meteorolog Tomáš Ostrožlík, vítejte. My jsme tady měli krásný den dnes v Olomouci. Jestli pak takhle bylo v celém Olomouckém kraji a jak se ty teploty vysoko pohybovaly? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, tak počasí bylo podobné v celém kraji. Teploty vystoupily na 21 až 24 stupňů. Na horách bylo také docela teplo, na pradědu maximum 12,5 stupně, v 1000 metrech kolem 15 stupňů. A vál jihovýchodní vítr většinou 2 až 6 metrů za sekundu, pouze na hřebenech Jeseníku byl vítr silnější.
1: Noci tohoto týdne ale byly poměrně chladné, i ta rána bude tak i v noci na pátek?
2: Teplota bude klesat dolů, bude to závislé, jestli v daném místě bude foukat vítr. Tam budou teploty třeba nad 10 stupni, ale s uklidněním větru klesnou na hodnoty kolem 7 a v horských údolích mohou být i kolem 5 pod 5 stupňů. Vítr ten ale většinou bude spíše slabý, pouze ve vyšších polohách bude mírný. V pátek očekáváme zpočátku méně oblačnosti, ale postupně bude oblačnosti přibývat a může být přechodně až zataženo, ale nečekáme srážky. Bude oblačnost částečně průsvitná pro slunce. Teploty v pátek odpoledne maximální 20 až 23, na horách kolem 16 a vítr během dne opět mírný, jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A co nás určitě všechny zajímá, nebo alespoň většinu, jestli pak nám babí léto vydrží také o nadcházejícím víkendu?
2: Vypadá, že ano, zejména sobota bude slunečná, ranní teploty je sice nižší právě díky tomu nočnímu vyjasnění 8 až 4 stupně, ale odpolední v rozmezí 20 až 24 stupňů, vítr v noci a ráno slabý, během dne mírný jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. V neděli od západu bude přibývat oblačnosti, takže zpočátku oblačno, během dne může být přechodně až zataženo a také se ojedinělé, zejména na severu, může vyskytnout i slabá přehánka. Teploty budou klesat na 6 až 2 stupně, protože noc na neděli ještě bude málo oblačná. Přes den ale díky zvětšené oblačnosti teploty jen kolem 19 stupňů a vítr opět v noci slabý, přes den mírný, jižní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. No a v pondělí to bude obráceně, zpočátku hodně oblačnosti, odpoledne ji bude ubývat a teploty bez významnější změny.
1: Děkujeme za informace, tolik tedy Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Klidnou službu přejeme, nashledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A také jste auto téměř odložili do garáže a jezdíte jen, když není zbytí. No samozřejmě, ceny pohonných hmot jsou opravdu hodně vysoko, ale pozor, v Česku ode dneška platí vládní opatření, kterým stát opět zastropoval ceny PHM. Jak konkrétně vypadají na čerpacích stanicích v našem regionu, uslyšíte po písničce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. We'll

0: Ty Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Řidiči pozor, až 4 koruny na litru můžete dnes oproti včerejšku ušetřit při tankování nafty v Olomouckém kraji. Začalo totiž platit vládní opatření, kterým stát reguluje ceny pohonných hmot, a podrobnosti z regionu zjišťoval Michal Poláček.
2: Vládní opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín, schválil kabinet minulý týden. Jejich součástí jsou denní cenové stropy pro čerpací stanice a nižší spotřební daň na naftu. Stát taky zastropoval marže pumpařů, a to na 2,50 Kč za litr. Takhle to minulý týden okomentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Vláda taky nově plánuje mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se má pro letošek a příští rok. Všechny již zmíněné regulace pak platí do konce října.
1: Jak konkrétně jsou tedy pro dnešek nastavené ty cenové limity paliv?
2: Litr nafty mohou benzínové stanice prodávat maximálně za 48 korun a 72 haléřů. Nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 je dnes 46 korun a 14 haléřů za litr, a to s tím, že omezení cen pohonných hmot se netýká prémiových paliv.
1: Dodrželi pumpaři v regionu vládní opatření?
2: S kolegy jsme sledovali ceny paliv na různých místech v regionu už od začátku týdne a žádná ze sledovaných pump dnes vládní limity neprolomila.
1: Pojďme se podívat, kde řidiči oproti včerejšku ušetří úplně nejvíc.
2: Ten největší cenový rozdíl jsem oproti včerejšku zaznamenal na jedné z čerpacích stanic u dálnice D35, kde ve směru na Mohelnici stál včera litr nafty 52 korun a 90 haléřů a dnes tam cena spadla na povolených 48 korun a 70 haléřů. U této konkrétní stanice tak řidiči ze dne na den ušetřili na naftě přes 4 korun. Za litr. Ceny jsme monitorovali také na benzínové stanici přímo v Olomouci a pak také u dvou menších pump na Olomoucku. Také tam dnes řidiči ušetří, a to v rozmezí 1 až 2 korun na litru paliva. Ale například u čerpací stanice u Drhanovic na Olomoucku byla cena za litr naturalu stejná včera i dnes, a to 44 korun a 90 haléřů.
1: Jaké reakce přišly na tato vládní opatření?
2: Uvítalo je třeba sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia, jak říká jeho mluvčí Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: A o tom, jak regulace dopadne na menší čerpací stanice, jsme mluvili s předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivanem Indráčkem.
5: Ten výpočet, který kabinet tentokrát použil, tak jasně říká, že i zásoby, z kterých už byla odvedena ta vysoká spotřební daň, vysoká vyšší spotřební daň, tak jsou teď hodnoceny, jako kdyby tam ta spotřební daň byla o 2 koruny menší. Situace, kterou ty čerpačky hold teď musí přežít. Naštěstí ten propad stropu oproti tomu, za kolik se pohonné hmoty nakupovaly, není tak dramatický jako v dubnu, kdy skutečně byly čerpačky nuceny prodávat pod svými cenami. Teď to vypadá tak, že pod nákupem bude prodávat jenom ten, kdo má zásoby delší než 1 týden, a takových čerpacích stanic není moc, byť takové jsou.
2: A ještě doplním, že dnes ve 2 hodiny odpoledne vláda vyhlásila nové maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit zítra, tedy v pátek 2. října. Litr nafty budou moci čerpací stanice v pátek prodávat maximálně za 48 korun a 58 haléřů, což je o 14 haléřů méně než dnes. A nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 pak bude zítra 45 korun a 92 haléřů za litr. Cena benzínu bude tedy oproti dnešku nižší o 22 haléřů. A jen připomenu, že to omezení cen pohonných hmot se netýká prémiových paliv.
1: To byly informace k cenám paliv a Michal Poláček.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli už uslyšíte další díl předvolebního speciálu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se vydáme do Přerova.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji. Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Olomouc vám ve speciálním předvolebním vysílání postupně představuje lídry stran a hnutí kandidujících v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. Dnes zamíříme do Přerova. Dění ve městě sleduje redaktorka Lenka Kratochvílová. Přerov má rozlohu přes 58 km čtverečních a podle Českého statistického úřadu v něm žije přibližně 41 tisíc obyvatel. Od července 2006 je statutárním městem. Lenko, kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Zastupitelstvo v Přerově má celkem 35 členů. Od komunálních voleb v roce 2022 město vede koalice složená z hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL společně s TOP 09. V zastupitelstvu získala 21 křesel. V opozici zůstalo sdružení Společně pro Přerov a Piráti, SPD a sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí a dále sdružení Společně pro Přerov, sdružení nezávislých kandidátů a nezávislé volby.
1: Kolik politických stran a hnutí kandiduje v komunálních volbách v Přerově letos?
2: O hlasy voličů se v Přerově uchází 9 stran a hnutí, což je o 2 méně než před 4 lety. Jednotlivé kandidátky vždy s lídrem uvedu podle vylosovaného pořadí. Hlasovací lístek s číslem 1 má uskupení Společně pro Přerov, sdružení nezávislých kandidátů a nezávislé volby s lídrem Janem Horkým. Dvojka patří kandidátce Změna pro Přerov, na které jsou zástupci Pirátů, STAN a nezávislí kandidáti. Vede je Petr Dostalík. Číslo 3 los určil uskupení Přerováci s podporou Nových lidovců s lídrem Zdeňkem Navrátilem. 4 má uskupení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí. Lídrem je František Jan Hrabina. Na volebním lístku číslo 5 jsou kandidáti motoristů Sobě a Svobodných. Jejich lídrem je Marek Porvol. Číslo 6 má Svoboda a přímá demokracie v čele s Danem Chromcem. Se 7 jde do komunálních voleb Levice a Nestranici pro Přerov. Část kandidátů nominovala KSČM. Lídrem je Michal Kostka. 8 patří ODS s lídrem Miloslavem Dohnalem. A konečně 9 los určil hnutí ANO, které vede Petr Vrána.
1: Můžeš zmínit nějakou předvolební statistickou perličku z obcí v bývalém přerovském okrese?
2: Podle Českého statistického úřadu kandiduje v komunálních volbách na Přerovsku 5 lidí, kterým je 18 let. Naopak nejstarším kandidátem je 89letý muž z Hranic.
0: Komunální volby 2026.
1: Na co se vedení radnice v Přerově v končícím volebním období zaměřovalo?
2: Mezi nejvýznamnější investice města patřilo bezesporu dokončení přestavby bývalé administrativní budovy EMOS na náměstí TG Masaryka na nové sídlo městského úřadu. Stála 359 milionů korun a z pohledu nákladů je to nejvíc v novodobé historii města. Víc než 72 milionů korun radnice investovala do přestavby smuteční síně na městském hřbitově a několik stovek milionů si vyžádali opravy školních jídelen.
1: Abychom nemluvili jen o Přerovu, pojďme se podívat na další města v regionu.
2: V té souvislosti bych zmínila Hranice, Lipník nad Bečvou, Kojitín a Tovačov. V Hranicích se podařilo zrekonstruovat nábřeží řeky Bečvy za 30 milionů korun, kde vznikla odpočinková zóna s terasami, kavárnou, novou zelení a taky novými parkovacími místy. V Lipníku nad Bečvou zase mají kompletně opravené autobusové nádraží za více než 40 milionů korun. V Kojetíně multifunkční sportovní halu za 100 milionů korun a v Tovačově se zaměřili na spolky a sdružení a v Předzámčí pro ně vybudovali komunitní a kreativní centrum. Přišlo na 23 miliony korun.
1: Úvodní slovo a představení Přerova a jeho regionu před podzimními komunálními volbami je za námi. Za chvíli se podíváme na 3 témata z Přerova a jak je chtějí řešit kandidující subjekty.
0: Komunální volby 2026. Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte čtvrtý díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se s redaktorkou Lenkou Kratochvílovou věnujeme Přerovu. Kandidujícím stranám a hnutím jsme poslali tři otázky týkající se dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. V první otázce jsme se zaměřili na plánovanou přestavbu bývalého hotelového domu Strojař na dům služeb a startovací byty. Lídrů jednotlivých kandidátek jsme se ptali, jestli podporují tento záměr, který by si vyžádal přibližně 400 milionů korun.
2: Drtivá většina lídrů považuje přestavbu Strojaře za velkou příležitost. Schátralá budova se nachází v centru města na nábřeží Bečvy a už mnoho let není využívaná. Zdeněk Navrátil, kandidát strany Přerováci s podporou nových lidovců, si myslí, že Strojař by mohl nabídnout dostupné městské byty také profesím, které Přerov dlouhodobě potřebuje. Třeba lékařům, policistům nebo hasičům. Stejný názor má i Petr Dostalík z hnutí Změna pro Přerov a Jan Horký, zastupující Sdružení nezávislých kandidátů a nezávislé volby Společně pro Přerov. Potřebu nových bytů připomíná i František Jan Hrabina z uskupení za prosperitu města Přerova a jeho místních částí. Dlouhodobě připravovaný projekt přestavby Strojaře podporuje i zástupce ODS Miloslav Dohnal a Petr Vrána z hnutí ANO. Dan Chromec, lídr SPD, oceňuje, že město se rozhodlo objekt neprodat, díky čemuž nepřišlo o strategicky významné území a může samo rozhodovat o jeho budoucím využití. Michal Kostka z uskupení Levice a Nestranici pro Přerov oceňuje, že by nové byty mohly vzniknout v centru. Naopak Marek Porvol ze Společné kandidátky Motoristé sobě a Svobodných přestavbu Strojaře nepodporuje. Je přesvědčený, že by se město pustilo do gigantického projektu, který je, podle jeho názoru, určený spíše velkým investorským skupinám.
1: To byly názory lídrů jednotlivých kandidátek v Přerově na to, jestli podporují plán města na přestavbu bývalého hotelového domu Strojař za 400 milionů korun na dům služeb a startovací byty. Jednotlivé odpovědi v písemné podobě jsou dostupné na webu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli se budeme v našem předvolebním speciálu věnovat možnostem sklidnění dopravy v centru a okrajových částech Přerova.
0: Komunální volby 2026. Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc před letošními komunálními volbami. V dnešním díle seriálu se věnujeme Přerovu. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí sklidnit dopravu v centru a okrajových částech města. Odpovědi nám opět shrne redaktorka Lenka Kratochvílová.
2: Všichni lídři se shodují, že se doprava ve městě díky zprovoznění posledního chybějícího úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi výrazně sklidnila. Stále ale ještě není ideální a v době dopravní špičky se v některých ulicích tvoří kolony. V budoucnu by ke sklidnění dopravy měla výrazně pomoct výstavba jihozápadního obchvatu města, který odvede část tranzitní dopravy mimo obytné oblasti. S tím souvisí i rozšíření takzvaného Mádrova podjezdu, napsal ve své odpovědi Zdeněk Navrátil, lídr kandidátky Přerováci s podporou Nových lidovců. Podle Jana Horkého, lídra Sdružení Společně pro Přerov, Sdružení nezávislých kandidátů a nezávislé volby, sklidnění dopravy znamená její zbezpečnění. Rád by proto nejen v centru, ale i místních částech rozšířil chodníky, upravil křižovatky pro bezpečný výjezd vedlejších ulic a doplnil místa, kde se bude dát bezpečně přejít. Miloslav Dohnal, lídr ODS, navrhuje dál investovat v obytných a okrajových částech do opatření ke zpomalení dopravy. A František Jan Hrabina, lídr uskupení za prosperitu města Přerova a jeho místních částí, by kromě všech těchto opatření chtěl v centru postupně omezovat zbytečný průjezd aut.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké jsou názory dalších lídrů?
2: Podle Petra Vrány z hnutí ANO ke sklidnění dopravy výrazně pomohlo i zavedení služby sdílených kol a rozšiřování sítě cyklostezek. Marek Kostka, lídr uskupení Levice a nestraníci pro Přerov, by se zase rád vrátil k plánu vybudování vlakové zastávky v místní části předmostí a navrhuje bezplatnou městskou hromadnou dopravu. Petr Dostalík z hnutí Změna pro Přerov by dál podporoval bike sharing a především zrychlil provoz městské hromadné dopravy. Podle Marka Porvola ze společné kandidátky Motoristé sobě a Svobodných, dopravu v Přerově není potřeba dál uměle sklidňovat. Za hlavní problém považuje parkování ve městě. Dan Chromec, kandidát SPD, by se zaměřil na hledání nových možností parkování a lepší využití stávajících kapacit.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Olomouc patří Přerovu. Po písničce otevřeme další téma. Týká se návratu armády na letiště v Přerově a možnostem, jak by jej Přerov mohl využít pro svůj rozvoj.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní speciální předvolební vysílání, ve kterém se věnujeme Přerovu, se blíží do finále. Lídrům jednotlivých kandidátek jsme položili otázku, jak chtějí pro rozvoj města využít návrat armády na letiště v nedaleké Bochoři. Po roce 2035 by tam mohlo sloužit až 1200 vojáků.
2: Návrat armády na letiště v Bochoři vnímá jako velkou příležitost například Zdeněk Navrátil, lídr kandidátky strany Přerováci s podporou Nových lidovců. Očekává od něj například nové pracovní příležitosti a s tím související nárůst počtu obyvatel. Podle Petra Dostalíka z hnutí Změna pro Přerov, návrat armády do Bochoře je sice příležitostí pro Přerov, neznamená to ale, že z toho město bude automaticky profitovat. Ve své odpovědi napsal, že je důležité, jestli vojáci budou v Přerově žít nebo jen dojíždět do práce. Proto podporuje výstavbu dostupných bytů ve městě. Bydlení pro vojáky je klíčové i podle Petra Vrány z hnutí ANO nebo Miloslava Dohnala z ODS. Lídr kandidátky Motoristé sobě a Svobodných Marek Porvol je přesvědčený, že návrat vojáků do Bochoře je skvělá zpráva pro místní ekonomiku. Podobně se vyjádřil taky lídr SPD Dan Chromec. Návrat armády na letiště v Bochoři může podle něj být pro Přerov významnou příležitostí pro další rozvoj.
0: Komunální volby 2026.
1: Zazněly v odpovědích lídrů kandidátek i nějaké negativní reakce?
2: Ano, Michal Kostka, lídr uskupení Levice a nestraníci pro Přerov, míní, že vojenský provoz může způsobovat hluk. Obává se taky navýšení cen nebo úbytku volných bytů na trhu. Možné negativní dopady, zvýšenou dopravu, hluk nebo tlak na bydlení a veřejné služby je potřeba s armádou řešit. Uvedl ve své odpovědi lídr uskupení za prosperitu města Přerova a jeho místních částí František Jan Hrabina. Jan Horký ze Sdružení Společně pro Přerov, Sdružení nezávislých kandidátů a nezávislé volby, by se rád zaměřil i na bezpečnost obyvatel Přerova. Při jednáních s vedením armády by proto usiloval o spolufinancování investic na budování víceúčelových krytů, které by běžně mohly sloužit jako podzemní parkoviště.
1: To byl souhrn názorů lídrů politických subjektů, které se zúčastní letošních komunálních voleb v Přerově. Zástupcům kandidátek jsme poslali 3 stejné otázky. Písemné odpovědi na ně jsou dostupné na webu Českého rozhlasu Olomouc olomouc.rozhlas.cz. Odpovědi lídrů vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Lenka Kratochvílová. Od mikrofonu se s vámi loučí Dita Vojnarová. Naslyšenou.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: s Ilonou Čákovou. No a Den v kraji už je ve finále. Zítra se dozvíte, že silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Podíváme se na místo v reportáži a zavítáme také do Štěpánova, kde zítra startuje projekt Senioři bez hranic. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Ještě 5 minut a bude tady 18. hodina, nové aktuální zprávy a pak už posílejte písničky pro radost, lidovky a dechovky svým milým, písničky na přání. Po 19. hodině už vás čekají Roky a desky a hity Karla Gotta. A Zora Ježková přeje krásný večer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zákaz odběru vody z místních toků prodloužil Přerov. Část cyklostezky v Mikulovicích se opravuje. Začíná akce Vánoční balíček pro Ukrajinu. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci na Přerovsku prodloužil magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala přerovská radnice na webu. Zákaz se týká správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí. Nové využití bude mít historická budova v Palacké ulici v Přerově. Dům díky směně získá od olomouckého hejtmanství město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka. Dosud sídlí v budově v ulici Šířava. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb, pokračuje hejtman Ladislav Okleštěk z Hnutí ANO.
4: Bude to taková, bych řekl, spolupráce pro obě strany velice prospěšná, protože nám se uvolní ruce ve výuce středních škol a Přerov bude mít svoji uměleckou školu, která bude mít skutečně moderní parametry a už na těch přípravách se podílejí vlastně zástupci města Přerova a i vedení základní umělecké školy.
2: Dělníci opravují v Mikulovicích na Jesenicku část povodní poničené cyklostezky. Opravy probíhají na zhruba 160-metrovém úseku za Mrázovou chatou. Hotovo by mělo být do konce měsíce. Pokračuje starosta Roman Šťastný z Hnutí Starostové a nezávislí, kandiduje v komunálních volbách.
5: Těch úseků je poničených více, ale toto je jeden úsek v lese, který byl poničen povodní, kde vlastně bylo poničeno zábradlí, ale i samotná cyklostezka, kdy ta řeka tam částečně vymlela části té cyklostezky, takže v tuto chvíli v rámci programu Živel 1 jsme získali peníze na to, aby jsme tuto část opravili a pevně věříme, že do konce měsíce se to podaří opravit.
2: Začíná další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím poslat dárky do dětských domovů a chudých rodin. Čas mají do 13. listopadu. Zabalené dárky můžou předat pracovníkům některé z charit v olomoucké arcidiecézi. Více pořadatelka projektu Kristýna Goša.
6: Spolupracujeme na tom se všemi charitami v naší arcidiecézi a potom bude probíhat v tom listopadu následně svoz všech těch dárků, příprava dokladů k tomu, aby projeli silnicí a na začátku prosince potom už budeme připravovat dopravu na Ukrajinu.
2: Sport. Prostějovské volejbalistky v sobotu odstartují nový extraligový ročník domácím derby s Přerovem. Nevstoupí do něj ale v kompletním složení. Smečařka Žana Siroješkinová se kvůli reprezentačním povinnostem připojila později. Až během sezony naskočí Veronika Trenková a Nikola Kvapilová po mateřské pauze. Další hráčky navíc bojovaly se zraněními, upřesňuje trenér Petr Zapletal.
7: Vicky Dvořáková měla natržený břišní sval, tam vlastně je trošku delší, ale myslíme, že za dva týdny by už měla i doplné zátěže. Anička Koutová dlouhodobě měla problém s achilovou patou, měla tam zánět, takže teďka postoupila nějaký menší zákrok, ale od čtvrtka by měla na 100% začít trénovat.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, během dne mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Kojetíně v Přerovské ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Remigius, třeba známý atlet koulař, taky ale Remeš Lara. No ale především dneska 1. říjnového podvečera stále v kalendáři a v Olomouckém kraji zastoupen třeba 300-400 nositelů jméno Igor. Igorům rádi zahrajeme třeba i našemu kolegovi zprávaři. Igor je v kalendáři, my tady budeme mít dneska ještě mezi 18. a 19. v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc tu čest zahrát k jednomu výročí svatby, ale pro jistotu, abychom se pochopili, tak to pro jistotu dublujeme už teď 5 minut po 18. Pěkně zdravíme manžele Konečných, ale kolem půl přijde jejich čas především a zejména. Ovšem uvidíme, jak se tam vmísíme mezi telefonáty. To bude zajímavé. Tak tady telefonáty přijímáme na lince 221 555 444 a SMS pozdravení na čísle 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ale v hlavní roli vy, gratulanté, vy, kteří chcete někoho pozdravit, zahrát pro radost. V pořadu Hrajeme pro radost. Jste tu Jaku na zavolanou, jste tu správně na lince 221 555 444. Zdravíme, vítáme konkrétně pana Františka. Dobrý den, pěkný podvečer.
2: Dobrý den. Prosím vás, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače a moderátory. A prosil bych tuhle písničku nechat zahrát pro moji milovanou manželku, paní Marii Skálovou z Hrabové, která má dneska narozeniny. Přejeme jí hodně štěstí, hlavně moc a moc zdraví, které tolik potřebuje. To jí přeje manžel, dcera s rodinou, vnoučata a pravnučky posílají prababičce Pusinku. Dále bych touhle cestou chtěl poděkovat Františkovi od Brna a Aničce Čížové z Vludova za krásné přání, které manželce poslali. Moc krát vám děkuji a někdy zase nashledanou.
1: My s vámi společně pěkně zdravíme všechny jmenované, ale hlavně zdravíme k vám. To byl pan František a pozdravujte paní. Zahrajeme rádi také teď dalším z vás, ať už těm odesílajícím, posílajícím zavčasu na číslo 723 7033 51 anebo těm, kterým je především adresováno pozdravení. Takže pro radost zahrajeme na cestu z práce Janíčkovi, kterého zdraví Liduška. Děkujeme, vyřizujeme. Také s radostí, pro radost pošleme písničku paní Renatce Šváchové, která je kuchařkou ve školní jídelně v Liptálu u Vsetína, a to k dnešním narozeninám. Za pět sester přejeme hodně zdraví a lásky. Jarmila Zrýmařová a sestry a rodinka pěkně zdraví kuchařinku Renatku a my se taky moc rádi přidáváme i s písničkou.
0: Zavolejte nám 221 555 444.

0: byla hlubinka verze žadoviácká, vyžádána, byla před chvilinkou od pana Františka, ještě jednou pěkně zdravíme do Hrabové, ale taky k vám, a kdybyste chtěli zahrát zase tu svoji oblíbenou, a třeba oprášit nějakou neopotřebovanou písničku, tak můžete zkusit 221 555 444. Máme pěkně pozdravovat od roštěnských, hodných roztomilých rošťáků, jak se sami zovou, Jana Jiří z Roštění, ta pozdravení posílají Zdeničce z Prostějova, Staňce z Lomnice, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova, Věrušce s vnukem Adámkem, Marušce z Kroměříže i Jiřímu z Litovle. Písničku tedy posílají Jana Jiří z Roštění. Taky Jirka z Tabuláku ze Stupkovy ulice z Olomouce. Pěkně děkuje všem, necháváte již zahrát od srdce, hodně zdraví všem, nejenom kdo vysílají, ale také těm především, pro koho vysílají a posílají ty písničky. Tak krásná přáníčka, přátelská, rozhlasová, také z Olomouce, z výšin, z Tabulového vrchu. No a teď z Vesela třeba s cymbálkou, ať si všichni zaspíváme.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: No, šikovná cymbálka Grajcar, libozvučné, lahodné, krásná nahrávčička té známé písničky. Kdo si tu písničku zaspívá? Tak si teď zahrajeme na 3,5 minuty malou muziku na uše Pepika, ale pozor, písničku rád muziku mám, a když budem prý hodní, budem si pěkně 1,5 minuty pobrukovat, pak se přidají i solisté té kapely, ale hlavně ze všeho nejdřív se přidá k nám pan Jenda. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílá mojím milým Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, děkuji za krásný básničky, Vlastice Skutkálkové do Krnova, přeju brzké uzdravení, Liduše do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuji za písničky, co mě posíláte. Pane Božku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuji.
0: Pane Jenda, služebník, děkujeme pěkně, rádi zahrajeme a ať máte radost a těšíme se už teď na příště. Dál máme moc pozdravovat nejhodnější babičku Jarunku, kterou moc pozdravujte s pěknou písničkou, kterou jí posílá celá rodinka, Vilda a Lucinka. Také ovšem rodinná přáníčka posíláme určitě především tetičce Drahušce a Lidušce Loničkové. Dneska tedy zřejmě od Lenky to přišlo takové rozvrstvené, tak dobré odpoledne. Zahrajeme mojí mamince Lidušce Loničkové, to je ale až po několika zprávičkách, taky tetičce Drahušce Odstrčilové pro krásný podvečer, no a s přáním pohody, radosti, spousty zdraví od Leony s rodinou, taky od Káji, takže vyřizujeme a dál posíláme. A teď je tady znovu ta zpráva po několika možná 10 minutách a v celku, tak je to tak. Pozdravujeme ještě jednou i k vám do rodiny. No a ještě prosíme písničku zahrát. My za chvilinku, no, se těžko trefuje, když to někdo žádá v půli pořadu, ale uvidíme. Budou tady jedni majitelé krásného společného výročí, ale teď ještě SMS-kové přání a zahrání. Dnes máme 660. výročí svatby manžele Pospíšilovi ze Žádlovic u Loštic. To se dozvídáme z čísla 723 70 33 51, ale ještě dneska přijde jedno výročí. Snad to trefíme. Teď je 18.23 a jdeme za muzikou na uše Pepika.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A za 2,5 minutky bude 6:30, máme 1. října, podvečer, no, svítí, teplo, a pak se smrkne, zaleze a bude zima, možná i skoro mráz přízemní, ale hlavně setmí se, tak než zatmíme, přizveme do vysílání paní Aničku, kterou jsme pěkně zdravili z posluchači, a teď zdraví Anička koho. Dobrý den, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, krásný podvečer, přeji do Českého rozhlasu příjemným moderátorům. V životě jsou chvíle hezké i méně hezké, ale krásná písnička zahřeje u srdíčka. Dnes se dožívá krásných narozenin paní Maruška Skálová z Hrabové. Přeji ti, Maruško, oceán zdraví, které tolik potřebuješ. Štěstí, pohodu a lásku přidává se milovaný manžel František, dcera Janička s manželem, 2 vnoučata a 2 pravnoučátka. A všichni, co tě mají, moc rádi. Přání ještě od Františka, od Brna, od Zuzky a Jiřího. Krásnou pohodu přeje Anička. Děkuju moc krát.
1: Děkujeme taky za přání. To byla Anička z Bludova. A dál je tady přání od Jiřího z Prostějova. Zdraví celou rodinku, aby se brzy vyzdravili. Jsou tady chřipky, takže zdraví půlku rodinky prý do postýlky, tak aby se v pořádku vyzdravili. Především proto jim zahrajte, aby měli lepší náladu. Pan Jirka, moc děkujeme za přání, myslíme i na vás, i na rodinku, i na další churavějící. Ještě prosíme písničkou pozdravit babičku a dědu, kteří jsou skvělí a nejbáječnější na světě. Babička nejlepší kuchařka, pekařka, cukrářka, děda Jiří spoustou nápadů i po 80 svého věku. Moc je zdraví tedy za celou rodinku, Wendy a taky Mariánek.

0: zaláskovaná a že písničku Lásko, moje lásko má tedy takových nejméně 10 kapel. Tohle byla třeba Doubravinka, jedna moc pěkná, aspoň trošku delší, 3minutová. A teď máme 18.33, 1. října, podvečer, Český rozhlas Olomouc, snad ho mají správně naladěny a nezapomněla rodinka ani Ivuška, ani Neroušek a maminka, tatínek. Zahrajeme písničku Deska prý tak klidně po 6:30, písnička z webu olomouc.rozhlas.cz od rodinky pro paní Anešku, pro pana Jiřího Konečných k jejich krásnému společnému výročí, k 60. výročí jejich svatby. Mami, tati, do dalších společných let vám přejeme všichni hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ať se máte pořád tak rádi, jako doteď. Ze srdce vás moc zdravíme. Přání posílá Iva s rodinou a taky kocour Nero a Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: děvčata zpívali písně svatební a ještě jednou pozdravení posíláme také těm, kde se nám teď urodilo začátkem září, koncem, tedy začátkem října, koncem září, spousta oslavenců, tedy společného výročí, svatebních výročí. 18.38 pokračujeme a velice rádi teď zahrajeme taky panu Laďovi. Dobrý podvečer, pěkně vítáme.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám pro vybrání písničky. Ještě jednou zdravím celý český rozhlas Olomouc, český posluchače. A to tu písničku bych chtěl poslat. Paní Zdenice na Kladové z Ploven do Oplocan, paní Bileně z Obroumova, paní Jiřímu do Litovle, paní Zdenice do Prostějova z Kočičko, panu Jekovi, Pepičkovi a ještě mé sestře do Chropině. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A je to pro vás, pro všechny a i do rádia a pro všechny posluchače. Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Děkujeme taky za všechny a přidáváme pozdravení pro Marušku z Kroměříže. Pozor, Maruško, díky za písničku, která potěšila, zahřála u srdéčka. Přeju ti pěkný, krásný den, podvečer a další dny. Napiš mi Bohouš žádá kontakt od Marušky, aby ho kontaktovala, snad to vyslechla, snad ví. A dál také písničkou potěšíme ještě pracantku Mařenku, kterou zdraví rodinka. A všechno je připraveno, ohřejeme ještě gulášek a bude fajn. Maruško, udělej si krásný podzimní podvečer a pohodičku. Rádi vyřizujeme a pohodovou podvečerní náladičku vzkazujeme, posíláme také Martinkovi, kterého zdraví babi, děda, teta, strejda u příležitosti jeho brzkých narozenin. Skvělý kluk, báječný vnuk, Martin bude oslavovat, všechno nejlepší přeje rodinka.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to byla Mikulecká, nikoliv ovšem vinárna, které bývaly velmi časté, třeba v Brně, třeba jinde, nejenom po Moravě. No ale tak je často ještě malinko také rozproudit, zahřát, jak zalezlo, tak bude chladno, i když tu máme poděkování za krásná i dojemná písničková pohlazení pro duši, za což také děkujeme, tak ale zahřejeme třeba i paní posluchačku Janičku, díky za pozdravení, pozdravení taky všem posluchačům, kteří si krásně vybírají, krásně hrají pro radost, pro zahřátí, ale i pro rozjímání a klidně i to dojetí a zamilování. Teď ještě prosíme poslat písničku naší babičce. I naše babička je skvělá, nejhodnější a především nápaditá, energická dáma, která bude mít brzy krásné půlkulatiny. Takže o víkendu se ozveme, ale už teď pro jistotu zahrajte moc krásně z Českého rozhlasu Olomouc, jak to umíte. Doufejme, umíme, ale rozproudíme.
1: Český rozhlas Olomouc, písnička.

mistříněnky z mistřína stříbrných trubek, trumpet a jiných dechových nástrojů. Pojďme ještě přece jenom. Ale pozor, zpívat se bude národní písničky, to určitě. S tehdy malinkatým šikovným zpěváčkem si můžeme zaspívat, zanotovat, oprášit ty národní i z obecné školy nebo od babičky, prababičky, stařenky a tak hlavně zahrát. A písničku právě jedné babičce Věrunce máme moc krásnou písničku poslat, a to od Martina a Lucky. Možná je to na opětovanou. Také ještě pozdravovat máme strejdu Honzu k jeho narozeninkám, které bude brzy slavit, a taky poděkování za krásné vyhrávání. Ale tahle písnička je taky pro strejdu, a to od Marušky, Jiříka, taky od mamky, jeho ségry a všech ostatních z rodinky. A teď tatíček, syneček, jedna národní, to byl prosím malý zpěváček, Jeník Kudela. A pak ještě třeba jedna klasická s trumpetami.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin. 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hnutí Společně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD. Přerovští hasiči vybojovali stříbro v celorepublikové soutěži ve vodní záchraně. V Jesenických lázních pokračuje akce s názvem Týden Vincence Pryznice. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí Společně dnes vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD, která bude v nadcházejících komunálních volbách kandidovat spolu se Svobodnými a Trikolorou. Společně chce v letošních volbách získat nejméně 5 mandátů v zastupitelstvu. Nyní v něm má 4 zastupitele, uvedl předseda Společně Robert Runták. Do komunálních voleb v Olomouci je zaregistrováno 12 kandidátek. Volby budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Druhé místo obsadili v celorepublikové soutěži ve vodním záchranářství profesionální hasiči z Přerova. Akce se konala na přehradě Pastviny v Orlických horách. Pokračuje mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.
2: Skvělou připravenost potvrdili také hasiči ze Šumperka a Zábřehu, kteří se dostali do elitní pětky. Posádky museli zvládnout 7 náročných disciplín, mezi nimi třeba vodní slalom, záchranu tonoucích či resuscitací zraněných.
0: V Jesenických lázních pokračuje tradiční festival Týden Vincence Pryznice. Pro zájemce je připravený jarmark a poslední prohlídky staré expozice tamního muzea. Pokračuje ředitelka obchodního úseku lázní Kateřina

0: Tomášková.
1: Jednu, ve dvě a ve tři. A potom v 18 hodin bude takové slavnostní zakončení i s hudebním doprovodem a s představením nové expozice, která se chystá. V 16 hodin v zrcadlovém sále bude historická přednáška o panu Ritterovi a nové objevy z rodinného archivu Prysniců.
0: Olomoucký kraj se od dneška připojuje k celostátnímu festivalu Den architektury. Nabídne komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuze, výstavy i filmové projekce. V regionu představí proměny bydlení od činžovních domů a meziválečných vil přes podnikové po družstevní bydlení. Program, který je na webu akce, se uskuteční v Olomouci, Lutíně, Přerově, Hranicích, Prostějově a v Šumperku.
2: Například v Olomouci se mimo jiné jedna z procházek bude zabývat standardy bydlení zdravotnického personálu v meziválečném období. V Přerově upozorní na nejvýznamnější rezidenční stavby města, v Hranicích zase na obytné domy pro nádražní zaměstnance v 19. století. V Šumperku můžou lidé navštívit Sieglovu vilu, významnou novoklasicistní stavbu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport. Česká mužská fotbalová reprezentace se v nadcházejících zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat už v úterním domácím prohraném utkání s Anglií a nestihne se dát do pořádku. Španělský trenér českého národního týmu Santi Denia zatím náhradníka dodatečně nepovolal.
3: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě auta se nabourala na D35 z Olomouce do Mohelnice za 236. kilometrem před exitem Mohelnice jich.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Nic než láska tvá, v originále největší hit skupiny Rabat Sugar Baby Love, otvíral album s vročením 1974 a dnes také 31. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů a přestože tohle LPčko nepatří k nejsilnějším položkám zpěvákovy diskografie, přehrajeme si ho celé. Dnes tedy první strana a rovnou hitovka V kartách já smůlu mám.

Monte Cristo, v době vzniku prý Karlův velký hit v Rumunsku, jinak písnička Bohuslava Ondráčka. Bylo v posledních letech zvykem, že si Gott od Bobana vzal na desku jednu písničku, tahle nebyla výjimkou. Lehce kuriozní situace nastala v případě minulého alba, kdy v jeden den byly nahrány dvě Ondráčkovy skladby, ale na LP šla jenom jedna. Tak si pojďme připomenout tu druhou, Můj cíl.

Singlová Můj cíl, malá odbočka od desky Karel Gott 1974, jejíž A stranu si dnes hrajeme. Byla první, nad kterou neměl dozor zesnulý Jiří Štajdl, což může být jeden z důvodů celkové nižší úrovně. Dva velké hity tu ale stejně najdete. Na každé straně jeden, oba z pera Karla Svobody. Nápoj lásky číslo 10 byl vůbec první text Františka Ringo Čecha pro Karla Gotta.

Dvě třetiny desky Karel Gott 1974 napsali Ladislav Štajdl s Karlem Svobodou, každý po čtyřech písních. Láďa je podepsán i pod doznělou Vítr mi odvál těch mých pár let, kterou otextoval Jiří Anderle, a bylo znát, že se hodně snažil najít vhodnou textařskou náhradu za zesnulého bratra Jiřího. Napsal také závěrečnou skladbu první strany alba Karel Gott 1974 Byl jak já. V tomto případě se o text postaral Zdeněk Rytíř a i po více než 50 letech můžeme spekulovat, jak moc tahle písnička byla třeba jakousi vzpomínkou na osobnost, která odešla tak mladá a ve zpěvákově srdci po ní zůstala velká trhlina.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad tešukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girugu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girugu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně, chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech. A začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo? OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise. A použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte udělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost. Co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kde by mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
0: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno. Pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce se vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak půjdu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl. Jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl
1: jste? Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím nás přijímače.
0: Ale tak to nechceme. To
1: vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došla

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hrali takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil.

0: musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
1: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
0: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem, hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
1: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
0: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
1: Ne.
0: Dobře.
1: Ale už jsem, se to řekla, jsme už vysílání, takže nic, jo, nic
0: takže to
1: přihávat nebude.
0: Zpátky. No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
1: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
0: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
1: Tak nic takového se nerýsuje.
0: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
1: Tak uvidíte, co z toho,
0: co z toho
1: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
0: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o 4. věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to 3. oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a tohle je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jako, že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMS-ka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý, tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravda na Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuji.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a hosty povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné. Tak teď se natáčí další spin-off, ta by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Alchymista Archivald ještě nebyl třeba?
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky... Když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A, takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl. Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím. Takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Potím košili. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činoherním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo, a měl jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu Univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů, schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bíteřskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že mu děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení. Stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johanna a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna

0: O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy. Modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh.

0: trh. Převážně jsme v minulosti vyváželi. Momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
1: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
0: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
2: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickl byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickl, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
3: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
0: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, dejme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich těch operací je vlastně výlučně rukodělných.
3: No tak dobře, jak to začíná?
0: Nakupujeme králičí zaječí košky z tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
3: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
0: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více do barevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev. A čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně bežové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
3: Tady už je dílna.
0: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
2: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickel na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohleto už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamišovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut, a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem, je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potním páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovat i o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesnil ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na 3. pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže, A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

přestože kolem.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton, ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingle Tangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingle Tangly Live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svá Jiřího v dubnu 660. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

0: dům.
1: Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova,
0: prach, to...
1: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: připomíná. Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl

jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě.

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě to ji znáte?
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase píseň, vy mě svátku. Ale když ono to má takový žinantní jméno, to svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písniče. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, přátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí. Tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky. A pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že ji škrtil nějaký pán. My jsme ho říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít. Sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

natchnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid. Že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jedu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám, já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák, já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz, filmem studiu Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já jsem hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, kde mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal teda řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem vzal babičce do jižních Čech a druhý babičce taky do jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte,
6: zase, táta je na pivu a má všechny peníze. Zastav, oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no byl to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
6: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
6: No, já vím, doprovod to dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma del sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costora velence qual dono di che il fato fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah. Grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
6: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No a druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, říkám, no, udělal. No a třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
6: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam a opravdu to bylo skvělý. No a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme vše vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, no to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky ta nasilný, jenom říkal, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říkal, no to se není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
6: Ještě?
4: No jo.
6: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel teď.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát, když pátá struna schází.

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme ďas, ne,

Když další strunu vezme ďas, ne, že bych vám to přál, nevěšte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54.
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte,
0: paní Myslím, Jiřině? Že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka Nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy mlednou,

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd

taky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: Aby nezapomněli. A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme... Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdeňka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co toho z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no. Já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německé anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olmo.

0: telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No, jestli prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše: tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa, ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych ji jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba i jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. To tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina.
0: Hmm.
1: Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano, a
0: ano.
1: Tak dále.
0: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Mě Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kaliméra, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já
0: poslouchám.
1: Velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ve všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No
0: tak já mám takový pocit, že mluvím s odbornicí. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze, rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já,
1: no
0: to
1: ne,
0: mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: já. To ani vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No to je takový
0: to je
1: podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si a taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech, no. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chrát duch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A to jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažitý cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsou tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz, jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: Tu češtinu zbytečně poškozujeme, zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu, jako, jo, děláme po ní díru a natpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Mě to
0: jsme
1: tak
0: stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool.
0: Cool, to je nádherné slovo. Ano.
1: Chce být cool, tak říkám o pouče. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Osouch, to je
0: Vošouch.
1: Bramborák, jo.
0: No, Vošouch, ano, jo. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no, jo. To říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká Brňák, normálně bramborák.
1: Můj děda přijde k nám.
0: Jo.
1: No, kde, tak odkud to přijde, on taky byl v Německu, tak pan Bůh jestli tam, odkud to přijde. No nevím, byl v Německu, volčil asi nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoší a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás
1: já
0: do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takové to typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: Přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou. Děkuju za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckého Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně. Co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Hmm. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju, tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si do ní dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. Mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Já zopovím tu otázku s tým předchozím pánovi, jak jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Mm-hmm. Já začínu tím navážu na to. Mně se líbí na češtině, že je dvousmyslná v nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale já ten dvousmysl mám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že by praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak a za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to musí hrozně svýho, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole, aby tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zmysl, ale ještě k tomu nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na ten, na bursty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtelní.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí, šoustí, to jsem se odvočil, já teďka vydám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně šprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání bustu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, opékačka nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend. Další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pak chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě nářeč, různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, více povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně děkuji. Bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak je jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputát.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne.
1: Podle přízvuku. Ano, kdybych mluvila díl, tak určitě.
0: Tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky,
1: no,
0: Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak, jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se ne pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: rozhlasu.
1: No to a jsem ráda, že vás slyším,
2: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým. Každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
2: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mě líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo to Američané.
2: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
1: ano.
2: ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglických výrazů a to už je potom téměř nesrozumitelné. a naši politici a různí i ti

0: komentátoři si nedávají na to pozor a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určitá nářeční prvky a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou. Nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
1: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze, protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
0: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
1: No, nebudu
0: jmenovat, protože...
1: raději ne jmenujte. Nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
0: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě tak to nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď je znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše... Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeňich, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: Tak nebo třeba ani nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Já jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte, H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu, ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže.
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Dobrá, jsem taky jezdila. Já jsem to jezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a já přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju, všude ho měli rádi. To nebudu zdržovat, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, neboť dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jako obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině, to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že mě to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově. Že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hútorí, tam je to už jako rusínština, to už tam se to přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu na obhajobu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků, a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze všeho obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit a ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co jste tady dokázali, opravdu každému staršímu dík, já se vracím od dědečka, kterýmu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionu se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: Pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří, jo. Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat, prostě, jo. Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete? Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdí a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou, Václav.
1: Mějte se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozíčky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka,
0: ale
1: bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to říkám.
1: Ano, aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to skmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to skmondila.
0: Skmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa.
1: Že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat, když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo,
0: dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický Křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiely. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režim

0: jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Dennis, ja, Dennis. Maan van Oepen Oefi, Alek. Maan van Oepen Oefi, Alek. Maan van Oepen Oefi, Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jakože, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškova chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. A pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Je, ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako falešně, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přeci spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne, no, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.